Radio Beat. Hezký večer vám od mikrofonu přeje jako vždy v tento čas Petr Korál. Já jsem minule sliboval, že budeme pokračovat ve speciálu To nejlepší z roku 1986, aneb významné desky, které slaví 40 let od vydání a sliby se samozřejmě mají plnit, takže v tom skutečně pokračujeme. Začali jsme dneska deskou Epicus Dumicus Metallicus, švédských Candlemass, ta skladba se jmenovala Crystal Ball. Šlo o kultovní prvotinu Candlemass, kteří prostřednictvím této desky vlastně položili základ celému novému hudebnímu stylu, jemuž se tím pádem začalo říkat Epic Doom Metal. To jen tak pro zajímavost, protože znalci to samozřejmě dávno vědí. No a když se budeme dívat na to, co dalšího zajímavého a významného přinesl rok 86, tak teď bychom se mohli na chviličku vypravit do Kanady. Nejdříve za skupinou Exciter. Ta v tom 86. vydala čtvrté řadové album, které nazvala Unveiling the Wicked. A pokud máte rádi takový ten tradiční z dnešního pohledu old schoolový speed metal, tak skladba Life Fast, Die Young vás určitě potěší. Exciter.

To byla připomínka alba Unveiling the Wicked kanadských Exciter. A teď jsou připraveni další Kanaďané, ale tihle pocházejí z frankofonní části Kanady. Ačkoliv ve svých podivuhodných obrazotvorných textech samozřejmě nikdy nepoužívali nic jiného než angličtinu. Řeč je o skupině Voivod, která v roce 86 vydala znamenité druhé album Roar. To nechávalo 2 roky starý debut Warren Payne stát v úctivé kvalitativní vzdálenosti. A to ještě nikdo nemohl tušit, že Voivod už pomalu připravují fascinující volnou progresivně metalovou trilogii, jejíž jednotlivé součásti budou postupně vycházet v průběhu následujících 3 let. Ale my jsme teď u LPčka Roar a připomeneme si ho songem Build Your Weapons, skladba od skupiny Voivod.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Heart and Harry на Radio Beat.
2: A po skupině Vojvod se v rámci speciálu To nejlepší z roku 86 vypravíme do Spojených států amerických, kde zůstaneme až do konce celého toho dnešního druhého dílu speciálu. Začneme u tehdy nového alba americké, v té době již zavedené a respektované heavy power metalové kapely Savatage, nebo jak to říká také Savatage, která vydala tu desku a nazvala jin Fight for the Rock. A úplně stejně se jmenuje i song, který z něj tahám. Takže tady jsou Savatage.

0: Radio Beat.
1: Doznil je Savatage a před námi je výprava na americkou thrash metalovou scénu. A nemůžeme začít nikde jinde, asi logicky a nepřekvapivě, u Metallica, protože ta vydala v tom 86. v té době již velmi napjatě očekávané třetí album, které nazvala Master of Puppets. A rozpívat se tady nad tím, jak je to celá zásadní deska, to by bylo pověstné nošení dříví do lesa nebo sov do Aten. Tak si odpustím zbytečná slova a rovnou si dáme dva songy z Master of Puppets. Nejdříve to bude Battery a pak titulní opus. Dvakrát Metallica, přátelé.

0: Radio Beat.
1: Slyšeli jste dvě ukázky z alba Master of Puppets, které vyšlo 3. března 1986. A bohužel bylo posledním počinem Metallica s Cliffem Burtonem na postu baskytaristy, protože, jak je tak nějak všeobecně známo, v září toho roku Metallica bohužel ve Švédsku při přesunu na další štaci jejího evropského turné postihla nehoda jejich turbasu, kterou Burton bohužel nepřežil. Teď se vydáme za skupinou, která s Metallicou samozřejmě okrajově také souvisí, a to prostřednictvím kytaristy, který předtím hrál v Metallice. A vy už samozřejmě tušíte, o co jde, protože řeč je o Daveu Mustainovi a jeho kapele Megadeth. Ta v 86. roce, rok po debitu Killing is my business and business is good, přišla s druhým LPčkem, nazval ho Peace Sells, But Who's Buying, a opět jde o naprosto zásadní a stěžejní počin nejen amerického thrash metalu. Tak to doložme opět dvěma ukázkami. Jmenují se Wake Up Dead a Peace Sells, dvakrát Megadeth ze 40 let starého LPčka Peace Sells, But Who's Buying.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Heart and Harry na Radio Beat.
2: Po Megadeth se teď dostáváme ke skupině Fourth and Jetsem, tedy dalším americkým thrasherům. Ti v roce 86, kterému se stále věnujeme, vydali album Doomsday for the Deceiver. Tomu předcházely pouze dvě demokazety, ale už díky nim se o Fourth and Jetsem hodně hovořilo. Dlouhohrající deska přinášela mohutnou porci kvalitního thrash metalu. Tady je aspoň jeden důkaz. Jmenuje se Desecrator.

0: Radio Beat.
1: Slyšeli jste song Desecrator z alba Doomsday for the Deceiver skupiny Four Cement Jetsam. A nutno dodat, že šlo o první a zároveň poslední album Four Cement Jetsam s baskytaristou Jasonem Newstedem, který po již zmiňované tragické smrti Cliffa Burtona přestoupil do mnohem slavnější a úspěšnější Metalliky. Ale to je opět známá historie. No a na závěr tu máme další naprosto, ale naprosto zásadní trashový počin roku 1986. Podle některých názorů jedna z nejrychlejších desek všech dob. Rain in Blood, skupina Slayer, co dodat? Opět téměř nic, protože ta slova by byla možná zbytečná. Takže budu avizovat, že uslyšíte skladby Angel of Death a Necrophobic, dvojitá porce Slayer. Ode mne pro dnešek všechno a celý ten speciál, to nejlepší z roku 86, dokončíme opět za týden.

Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Dneska jsem se vybláznil a sestavil playlist tak, jak si myslím, že by mohl být opravdu atraktivní. Takže od mikrofonu vás zdraví Davy, tedy já, a se mnou dneska kapely, který byste našli spíš na okraji toho zájmového spektra. Nebo jinak, oni by se na tom okraji v životě nenacházeli, pokud by se jim dostalo většího povědomí. Všechno to jsou totiž party tak kvalitní, že je až trestuhodný to jejich přehlížení. Jasně, že se to nedá říci o otvíráku, přeci jenom Necrophobic jsou legenda, ovšem počkejte, co bude následovat. Takže si to shrneme, za námi švédská kapela ze Stockholmu, tedy jak říkají znalci ze Stockholmu, která na scéně působí už od roku 1989. No a teď Black Crown Initiate a Proliferation. První už byste mohli znát, tyhle ty amíky jsme si tu nedávno hráli. No a ty druhý, no, Proliferation taky nejsou úplně profláklá kapela. Navrch s tou jejich historií je to takový všelijaký, páč. Oni si budovali jméno tak dlouho, až se nakonec přejmenovali. My si však zahrajeme skladbu z toho prvního období, které bylo ve znamení techniky, progrese a divotvory.

0: Radio Beat.
1: Tak přesně takovouhle hudbu mám rád. Nechtěl bych to hrát, ale poslouchat mě to baví. Je tam spousta nálad, naprosto netušíte, co na vás odkud za chvilku vykoukne. Proč ne? Takže tohle byly Black Crown Initiate a Proliferation. Teď si dáme jeden song a přehoupneme se do druhý poloviny dnešní poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Ta bude krapet jiná, přesto bude mít s tou první polovinou společného více, než by se na první pohled mohlo zdát. Takže ještě jedna technická záležitost. Díky ní se přesuneme do Kanady. Ezerat opět nepatří mezi ty bůhví jak známý spolky, ač tedy její hudební výpověď je naprosto úchvatná. Oni totiž mají na kontě jen jednu 9 let starou desku. Tím vysvětluji, proč nepatří mezi bůhví jak známý spolky. Nic jiného než tu jednu desku na kontě nemají. Žádný demo, žádný další singly, nic. Tak se ty jedný 9 let starý desce podíváme na zoubek.

No a teď by se dalo říct, že se nám tak jako začíná otáčet kormidlo. Páč ve vysílání zůstává atmosféra, ovšem mizí rychlost, brutalita a vlastně i ta technika. Já minulý týden hojně sjížděl zlatý grál domácího undergroundu, tedy desku A kdybys už nebyla, vymyslím si tě. Tohle si zaslouží piedestál. A mě napadlo si to tady připomenout. Takže si dáme Hayden a zůstaneme na vlně, protože si představíme švédskou dvojici A Swarm of the Sun. Výraz dost podobnej Hayden, ale přeci jenom jde o něco odlišného. I když ono se tak všechno poslední roky tak jako proplejtá. Každopádně, pokud máte chuť zarelaxovat, jste tu teď více než správně.

Jak jsem říkal, zpomalíme, zhutníme atmosféru a zrelaxujeme. Tak pojďme na to. Je tu finále dnešní poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Ještě než se rozloučíme, vyrazíme do Portugalska. Docela by mě zajímalo, zda vám něco řekne název kapely Before the Rain. Vznik 97, na kontě dvě desky, od roku 2011, ticho po pěšině, ale kapela stále aktivní. Určitě si to poslechněte. Má to v sobě něco, co jsem opravdu dlouho neslyšel, snad prvky starý anatemy. Nevím, každopádně zní to skvěle. Takže se mějte, přátelé, a zase za týden budu se na vás těšit. Davey.

0: Uniklo vám na Beatu?
1: Vzhledem ke vzniku Rybiček 48 a Rádia Beat, my jsme přibližně tak jako stejně staří.
2: Ano, ano.
1: Takže si vlastně můžeme tykat. jak to je v tom třeba tvým nebo vašem kapelním pohledu v tom skládání muziky? Samozřejmě, že tam jako muselo jít nějakému vývoji, ale furt je to ještě takový, jako že vás to tak jako baví jako v těch, já nevím, 16, nebo už jako jste museli zavést pravidla v podstatě profesionálního biznisu a přesně ve čtvrtek v 8 se dělá tohle?
2: Ne, tak my to máme, co se týče skládání ty muziky, tak to dělám jako z 99% já i texty. Jo, takže to se odvíjí u mě doma většinou, nebo na chatě právě. A tak nějak to dávám dohromady. Teď jedinou změnu u této desky jsem udělal v tom, že já jsem to vždycky jako dělal sám a vlastně nikoho jsem do toho nenechal moc jako kecat. On se ani do toho nikdo moc nehrnul, jo, ale prostě nějak se to měl. A kolikrát se mi právě stalo, že jsem tam měl třeba, já nevím, větu nebo slovo, který se mi tam nelíbilo. Věděl jsem, že by to šlo líp, ale jak už jsem tomu dlouho zainteresovaný, tak už mi tam nešlo a byl jsem taky trošku línej, tak jsem si řekl, tak to takhle nechám, jo. No, ale to jsem u této desky nechtěl, takže jsem si k tomu vzal producenta na muziku, Filipa Vlčka, kamaráda, který ho znám od 13 let z Koblížku, že jo, šikovnej kluk, nebo býval z Koblížku, tam se ho poznal. Tak spolu jsme dělali tuhle studesku, kde já jsem přinesl ty písničky a mi třeba řekl, hele, tady ten akord je dobrý, ale zkus tam dát něco ne tak úplně jednoduchý, protože já jsem oproti němu skladatel jako nula, jo, minimálně znalostma. Takže jsme se takhle jako v tom pomáhali a hlavně co se týče textů, tak já jsem si na to pozval Jendu Vávru a na jednu písničku s tou mi pomáhal Pokáč a to bylo přesně ono. Já jsem třeba jsme jeli s Jendou Vávrou, který textuje Evu Farnu, Mraky Kaba, hrozně šikovnej kluk. My jsme se do té doby neznali.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do zpovědnice, tentokrát přijde Robert Kozler a Tomáš Belko ze 100 zvířat. Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, za 5 minut bude 6 a už máme nehodu na D1. Je to směrem z Brna na Prahu, na 50. kilometru se srazila 3 auta. Ta bouračka je kousíček za čerpačkou Střechov ve stoupání před odbočením na Vlašim a jezdí se tam jenom levým pruhem a v tuto chvíli se zpomaluje na 53. kilometru opaku brněnská dálnice směrem na Prahu. A v Praze už taky máme nehodu, konkrétně v tunelu Mrázovka se srazilo nákladní a osobní auto směrem od Vltavy ke Strahovskému tunelu. Zatím se tu projíždí bez držení, ale je to nehoda velmi čerstvá. Víťáci, dobré ráno, začíná úterý s datem 5. května.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Vamos, tady señor Chlorito. Zase mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, zejména v západní polovině přeháníky četnější nebo i bouřky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer možnost ojedinělého deště. Teploty 24 až 28, na západě kolem 22 stupňů. Na východě vítr s nárazy 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Barbora Krejčíková se po zdravotních potížích vrací k soutěžním zápasům. Dvojnásobná grandslamová šampionka od podzimu řešila zranění kolene a následně svalové problémy. Cyklistka Fosová skončila hned po první etapě ženské Vuelty. Po pádu si zlomila klíční kost. Vede Němka Kochová, naše Julia Kopecký, je průběžně 53. se ztrátou minuty a 43 sekund. Požár v Národním parku České Švýcarsko se už nešíří, hasiči včera v podvečer vyhlásili lokalizaci. Oheň každopádně poškodil novou výsadbu, oplocení, ale i turistické trasy v okolí Chřibské. Mluvčí parku Salov o Viníkovi říká.
2: Než se dobereme k té skutečné příčině, tak trošku zužujeme výběr z velkého množství scénářů. V zásadě tu máme dva scénáře, jeden, že by požár vznikl z přirozených příčin a druhý scénář, je lidské zavinění. Ty přirozené příčiny můžeme vyloučit, protože v našem prostředí se jedná výhradně o zahoření odblesku a v posledním období žádná bouřka nebyla. Takže si můžeme být téměř jisti, že ten oheň je zapříčiněn člověkem, ale neznáme okolnosti vzniku.
1: Hygienické vložky nejsou plné plísní, jak hlásají videa na sociálních sítích. Tmavé tečky ve vložkách pro ženy nejsou plísně, ale běžné nepravidelnosti absorpčního materiálu. Plíseň by se mohla objevit jen při dlouhodobém skladování ve vlhku, což běžné podmínky neumožňují. A nakonec NASA pokračuje v přípravách mise Artemis 3. Do montážní haly na Floridě dorazila větší část rakety SLS a k analýze i obytný modul z předchozí mise. Třetí let má odstartovat příští rok, návrat lidí na měsíc se plánuje v roce 2028. Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 5. května 2026.
0: Classic rock. Y'all still want me to come with you?

Na beatu ZZ Top se skladbou Viva Las Vegas. V nevadské poušti v hlavním městě hazardu je ještě pondělí po 9. večerní a dost lidí je tam na hokeji. Vegasští zlatí rytíři totiž vedou nad kačery z Anaheimu v prvním zápase druhého kola playoff NHL 1-1. Hra je v půli poslední třetiny. Tak, my se před 7 hodinou k zaokceánskému hokeji ještě vrátíme, ale teď si pojďme říct, že lidské tělo má většinou 5 výběžků. Hlavu, 2 ruce, 2 nohy. Na nohou a rukou se většinou rodíme s 5 prstů. 5 je základní chutí, sladká, kyselá, hořká, slaná a umami. Olympijská vlajka má 5 kruhů a kdo by třeba neznal Poláčkovu knihu i sfilmovanou Bylo nás 5, nebo Dobrodružných 5 neděl v baloně Žila Verna. Dneska je úterý. Je 5.5. A pokud se vás třeba večer u piva nesejde kvintet, tak doufám, že i tak dnešek nakonec nevyhodnotíte známkou nedostatečnou. Tak ale do večera času ještě dosti. Já vám přeji dobré páteční květnové ráno.

Jak jsem se lehce pozastavovala nad tím, jak dneska máme pěkné datum, je 5.5., tak doufám, že to není nějaké znamení pro maturanty, kteří dneska píšou didaktický text z českého jazyka a literatury. Začínají v 8. Po 9. studentíci rokových věd můžete vyhrát literární klenot v rokové detektivce tady na Beatu. Půjde o knížku George R. R. Martina, tedy tvůrce Hry o trůny. Ta knížka se jmenuje Rytíř sedmi království a je to sbírka tří fantazy dějově a časově předcházející té populární sérii Píseň ledu a ohně. Takže roková detektivka na Beatu i v úterý 5.5. po 9.

To se nám to dneska po ránu docela oteplilo. Zdravím býťáky do Podhůří Beskyd, protože zjistila jsem, že v oblasti Frenštátu pod Radhoštěm nebo Valašského Meziříčí je teď už i 18 stupňů, zatímco v Šumperku je 6. Dnešek by měl být pod oblačnou až zataženou oblohou, místy s přeháňkami, někde i s bouřkami, nejvyšší teploty od 24 po 28 stupňů, v západních Čechách tam bude chladně jenom kolem 22, na horách pak 20 stupňů. S tím, že hodně oblačnosti máme očekávat i ve středu, i když občas skrze polojasnou oblohu vykoukne sluníčko, zítřejší hodnoty budou dosahovat k 26 stupňů a ve čtvrtek 23, s tím, že čtvrtek by měl být deštivý. No a v pátek bude státní svátek, no a prodloužený víkend, tak ten zatím meteorologové vidí v podobném rázu, jako jsme to měli teď, tedy s teplotami lehce nad hranicí 20.

Tolik Michal Pavlíček se svým Chombe Bandem. Včera hrál s klávesistou Michalem Nejtkem v divadle Dobežka a na zajímavou dvojku můžete i dneska vyrazit v Praze do Balbínovy poetický hospůdky na Vinohradech. Večer tam hraje Martin a Mejla, tedy Pink Floyd Acoustic Duo. A nebo můžete vyrazit i do restaurace u Vodárny, tu najdete taky na Vinohradech, na Korunní ulici a tam dneska bude Karel Kahovec společně s Viktorem Sodomou. Na beatu Linerd Skinner. We'll be right back.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Kamarádi řidiči, pozor na dálnici z Brna na Prahu před sjezdem na Vlašim. Na 50. kilometru stojí po nehodě auto ve stoupacím pruhu. Další lehčí zásek je před omezením u Šmejkalky, zpomaluje se za mostem přes Sázavu. Tak už jsme dojeli do Prahy. Strakonická ulice v Praze směrem na Smíchov se seká kousíček za Barandovským mostem a je to i kvůli nehodě náklaďáku s osobákem v tunelu Mrázovka. Jedete-li z Fulneku na Opavu, tak na 57. jsou dvě bouračky. Jedna u obce Vrchy, před tím omezením, co tam je od včerejška, a pak už se před hodinou sjíždělo záchranné komando ke srážce dvou aut u branky u Opavy. A ještě se to tam pořád vyšetřuje tak opatrně. A čerstvou nehodu dvou osobáků mám nahlášenu na Trojce z Tábora na Benešov. Ta bouračka je před Olbramovicemi, jak se napojuje 18, tedy silnice od Sedlčan, tak opatrně i tu. Tady na Beatu už se chystá všechno ke společné kávě, tak jdeme vařit.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat. Muzika. Oblečení pro Beaťáky. Vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro Beaťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz. Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Vaše žena!
3: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
3: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
4: A co takový Jaroslav Bartoň, kytarista skupiny Crayso.
0: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už zítra od 19 hodin na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes má být oblačno až zataženo v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině přeháníky četnější nebo i bouřky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer možnost ojedinělého deště. Teploty 24 až 28, na západě kolem 22 stupňů. Na východě vítr s nárazy 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Hokejovou reprezentaci doplní útočník Reichel, v přípravě na mistrovství světa nahradí na švédských hrách zraněného útočníka Chmelaře. Vládní koalice řeší sporné výroky motoristů interně, spolupráce prý ale nadále funguje. Jde o výroky ministra zahraničí Macinky, které kritizoval premiér Babiš. Ministerstvo práce a sociálních věcí by mohlo brzy začít zveřejňovat, kolik uprchlíci z Ukrajiny odvádějí v Česku na sociální zabezpečení a penze. Netradiční podívaná se chystá na Štvanické lávce v Praze.
6: Lávka Holka, která spojuje Karlín a Holešovice, totiž projde testem, v rámci kterého se zdvihne. Speciální konstrukci tu technici namontují v noci ze 6. na 7. května. Samotný zdvih, který potrvá 17 minut a lávka se zdvihne o 3,2 metru, proběhne v noci ze 16. na 17. května. Honza Navrátil, Praha.
5: A nakonec Google propojí umělou inteligenci Gemini s fotkami Google. Bude moci generovat personalizované obrázky s lidmi ze své galerie. Systém lépe zachytí vzhled i styl bez složitého zadávání. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Má to trošku jinak než myšík. Prý, když v jeho těle sálá poušť, tak si pivo dá, ale po divokých letech už volí jenom nealko variantu. Jinak je proslulý svojí vášní pro kávu. A dokonce napsal koncepční album o mimozemšťanovi, který k nám na zemi přilétl proto, aby tady hledal nejlepší kávová zrna. Tak teď už někteří býťáci vědí, kdo má vedle bubeníka Black Sabbath Billa Warda, zpěváka Dream Theater Jamesa Labriho nebo trenéra Dragonu Martina Brejchy dneska narozeniny. 5.5.1972 se narodil kanadský hudební vizionář, multiinstrumentalista Devin Townshend. Když mu bylo 19, tak ho objevil kytarista Steve Vai a dal mu první velkou příležitost. Devin mu zpíval na desce Sex and Religion. No a když pak zpěvák na turné nebyl spokojen s tím, jak se s ním zachází, tak se na protest šéfovi, tedy Vaiovi, vykadil do futrálu na kytaru. Nebo během koncertu v Německu si Townshend vzal příroční hasící přístroj, stiskl ho mezi stehna a vystříkal tu pěnu do davu. Později za své chování omluvil a oba muzikanti tvrdí, že už mají dobré vztahy, a to natolik, že Vai je jedním z hostů na Devinově desce, která má vyjít koncem měsíce. Teď ale ukázka z Townshendovy tvorby staré 23 let, skladba Storm, tedy bouře.

Devin Townsend má dneska narozeniny, jinak je 5.5. taky Světový den kůže, Mezinárodní den porodních asistentek, Světový den hygieny rukou. No a protože je první úterý v květnu, tak je taky dneska Světový den astmatu a alergie. No a připomínáme si 5. květen jako významné výročí zahájení květnového povstání českého lidu v roce 1945. Tak ať se vám 5. květen, býťáci, vydaří. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

Fanklub kapely Whitesnake v dosahu beatu jásá a fanoušci hokejistů Las Vegas si dneska užili dvojitou radost, tak v první řadě zlatí rytíři na úvod semifinále západní konference NHL porazili Anaheim, za který dneska chytal Lukáš Dostál 3-1. No a za druhé se do práce po téměř půlroční pauze vrátil švédský útočník z Lajny Tomáše Hertla William Karlsson. A je to náhodička, ale to zranění, které si způsobil počátkem listopadu, bylo taky během zápasu proti Anaheimu. A ve druhém utkání noci na východě dostal Daniel Vladař gól v prodloužení a jeho Philadelphia prohrává v sérii s Carolinou v tuto chvíli 0-2 s tím, že další zápas se bude hrát u nich v Pennsylvánii. Tady u nás na beatu Kate Bush.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7 hodin. Na velkém pražském okruhu směrem od brněnské dálnice na letiště se snažilo vecpat do lochkovského tunelu nějaké vyšší auto a tak se tunel automaticky zavřel. Už je tam policie, pustili to s tím, že se dává do pohybu kolona, která je v tuto chvíli od Vestce. V tunelu Mrázovka směrem ke Strahovskému tunelu se došetřuje bouračka. Na Strakonické je kolona od Chuchelského závodiště na jižní spojce směrem k Vltavě od sjezdu na Braník. Jedete-li z Veselí nad Moravou na Hodonín, tak pozor, za strážnicí v obci Petrov zasahují záchranáři u sraženého chodce. No a když se podíváme, jak teď vypadají příjezdy do Brna, tak jestli jedete po bratislavské dálnici, tak se zaseknete u 4. kilometru. Jestli po D1 od Vyškova, tak tady v tuto chvíli už čtvrthodinová kolona od 214. kilometru po Rohlenku. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Vítová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Vítové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes oblačno až zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, zejména v západní polovině přeháňky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer přeháňky jen ojediněle. Teploty 24 až 28, na západě kolem 22 stupňů. Na východě vítr s nárazy 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Manchester City remizoval v anglické lize s Evertonem 3-3 a na čtvrtý Arsenal ztrácí 5 bodů. Hearts otočili zápas s Rangers na 2-1 a 3 kola před koncem vedou skotskou ligu o 3 body. AS Řím porazil Fiorentinu 4-0 a na čtvrtý Juventus ztrácí jediný bod. Hokejistou sezony se po 10 letech stal útočník Roman Červenka z Pardubic.
3: To hlavní se odehrálo, já nevím, pár dní zpátky, prostě opravdu to bylo to, proto jsem se vracel, protože jsem ve Švýcarsku vlastně někdy hrál playoff, někdy hrál kolo, vypadával, jo, před kola, prostě ty ambice nebyly takový a já už jsem to říkal ty 2 roky zpátky, že ty ambice a to, abych tady ty zápasy hrál, měl tu šanci tady ty momenty zažívat, tak protože to je ten důvod hlavní, proč se vracím.
2: Nejlepším trenérem byl vyhlášen Pavel Patera, který dovedl Vary do semifinále play-off. Vláda varuje před rozděláváním ohňů kvůli suchu a riziku lesních požárů. Ministři vyzvali také k zákazu létání z drony, které komplikují zásahy vrtulníků při hašení požáru v Českém Švýcarsku. Moskva zpřísnila bezpečnost před vojenskou přehlídkou k výročí konce druhé světové války. Uzavřela ulice k Rudému náměstí.

Když prý zpěvák Guns N' Roses Axl vystoupil v New Yorku z autobusu, tak ho hned odchytil bezdomovec a zvěstoval mu, že právě přijel do džungle, kde nemá šanci přežít. A na základě této zkušenosti pak vznikl text pro skladbu Welcome to the Jungle, kterou jsme právě na beatu doposlouchali. Zajímavou historku má čerstvě vejvoďák. On vůbec nechtěl, ale vyhnali ho z vlaku na nádraží v Berouně.

a teď tam smutně kouká s tím, že mu bylo řečeno, že mezi Berounem a Karlštejnem došlo k nějaké technické závadě, porucha na trakčním zařízení, s tím, že se tam teď domlouvají náhradní autobusy. No tak uvidíme, jestli stihne dorazit do 9, protože má nachystánu rokovou detektivku a v ní knížku od autora Hry o trůny, tedy George R. R. Martina, jedná se o titul Rytíř sedmi království. Je 12 minut po 7, snad to stihne.

put my head on her shoulder. She said, tell me all.

Aby získal cenu pro pracanta měsíce, tak potřebuje vejvoďák vaši naléhavou pomoc. Tak to nevydržel, znovu zavolal opaku, že mezi Berounem a Karlštejnem je zastaven provoz na železnici, došlo tam k nějaké technické závodě, porucha trakčního zařízení nebo co. S tím, že vejvoďák má obavu, že by nemusel v 9 stihnout detektivku, takže vyzývá vás, jestli náhodou v tom Berouně třeba nenaberete, jestli nejedete po D5 na Prahu a nemohli byste se tam pro něj zastavit je na nádraží. Tak pokud ano, když tak cinkněte do bítu na linku 210 32 33 34 a udělejte 5.5. první dobrou věc, teda vlastně jednou už jste udělali, že se vám podařilo vstát, tak další dobrou věc s tím, že kdybyste se chtěli po cestě pobavit a třeba vám dá vejvoďák ukousnout kousek své snídaně, no to asi ne, to by si radši ukousl ruku, ale tak ta zábava s ním v autě určitě bude, tak když tak zavolejte a pomožte mu. Jí.

0: Jako velký pán pojede dnes Vejvo k nám. Já jsem říkala, že vozí velkou snídaní, takže vlastně kamion je na místě a snad se taky dostane k Berounskému nádraží. Moc děkuju. Do studia Beatu přijel, jak jinak než na kole, Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Čeští plochodrážní reprezentanti skončili v semifinále světového poháru druzí. Tým ve složení Milík, Květ, Bednář, Klíma a Najez Chleba získal 30 bodů. Nejvíc z Čechů nazbíral Milík 12. Vyhráli Britové, Německo mělo stejný počet bodů jako Česko, ale skončilo třetí. Basketbalisté Nymburka porazili Ostravu 93-71 a čtvrtfinálovou sérii vyhráli 3-0. Pardubice pak zvítězili v Písku 78-63 a také oni postupují do semifinále po výhře 3-0 na zápasy. Golfistka Tereza Melecká obsadila na turnaji Ladies European Tour na Mauriciu 10. místo. Kristýna Napoleová byla při prvním letošním startu 12. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vodičáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je 7:30 a je 5. května a nechtě vaše cesta do práce méně dobrozružná než našeho vejvoďáka. Z vlaku ho vyhodili v Berouně, protože mezi Berounem a Karlštejnem došlo k poruše a je tam zastaven provoz. Tak se mu zajistila dojezd kamionem, tak ten se ale k nádraží v Berouně nedostane, tak teď mi volal funící vejvoďák, že jde po silnici, chodníka nemaje a jde na pumpu. Tak snad se nám hoši potkají a na D5-ku vydají, ta se před velkým pražským okruhem zpomaluje od Rudné, ale to je klasika. Stejně jako je klasicky, ale zbytečné brzdění na hradecké dálnici na Prahu od 19. po 13. kilometr. Nic tam není, jenom moc aut. Stejně tak na D1 z Brna na Prahu před Šmajkalkou. Tady dneska přerušovaná kolona, neříkám souvislá, ale přerušovaná, je už od Šternova, první brzdění je od 42. kilometru. No a nový zásek máme na velkém pražském okruhu směrem od brněnské dálnice na letiště. U sjezdu na Jesenici je bouračka s tím, že se provoz přicpává kousíček už za sjezdem z brněnské dálnice. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
3: Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
4: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
5: Padi vrchní, platím. Je, vy máte ale kukadlo.
6: Ti dám kukadlo, ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
0: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň z čeho vybírat. Naděje Beat. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
5: malý piva, no ne.
0: Prostě Naděje Beat. Dnes v 7 večer na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
7: Dnes oblačno až zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, zejména v západní polovině přeháňky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer přeháňky jen ojediněle. Teploty 24 až 28, na západě kolem 22 stupňů. Na východě vítr s nárazy 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Hokejista Procházka se vrací z hostování v Mladé Boleslavi do Liberce. Podepsal tam roční smlouvu s obcí. Třinec pak posílí reprezentační obránce Filip Pirochta, který naposledy hrál za Mladou Boleslav. Zaměstnavatelé zaregistrovali do systému jednotného měsíčního hlášení téměř 90% zaměstnanců, skoro 5,5 milionu lidí. Registrace jsou možné i po dubnové lhůtě bez sankcí. Rekonstrukce, která má od základu proměnit Turnovské nádraží, získala stavební povolení.
8: Jedná se o největší plánovanou stavební akci správy železnic v Libereckém kraji na letošní rok. Půjde o celkovou rekonstrukci kolejiště. Zmizí úvrať na Jičín, vlaky z Českého ráje budou přijíždět přímo ke krytému nástupišti s podchodem. Luboš Dvořák, Turnov.
7: V Oděse prodávali humanitární pomoc, která měla být zdarma. Na trhu skončilo asi 50 tun zboží, které rozprodávala zločinecká skupina. Podle úřadu vše organizoval bývalý celník. A nakonec Tesla zahájila sériovou výrobu elektrického tahače Semi. Dodávky plánuje ještě letos, téměř 9 let po představení. Vůz má dojezd až 800 kilometrů a cena začne zhruba na 5,5 milionech korun. To byly krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

0: Ne páteční, ale páté květnové ráno. Takhle my to máme. Tak dneska jsou různé takové speciality a vychytávky. Například vejvoďák byl vyhozen vlaku v Berouně. Ne, že by se ve spoji choval nepříčetně, ale mezi Berounem a Karlštejnem obousměrně byl zastaven provoz, protože tam je nějaká technická závada. A tak jsem vejvoďákovi sehnala odvoz kamionem. Tak, říkal, že ten nemůže zajet k berounskému nádraží, tak jsem zvědavá, jestli už se chlapi potkali na čerpačce, tak zavoláme vejvoďákovi, dozvíme se více, snad to vezme.
1: Slyším tě.
0: Tak co, sedíš na pumpě na kafe nebo už sedíš
1: ne,
0: v kamionu?
1: Ne, my jsme normálně na tom, na Rudný, u Mekáče.
0: Počkej! Ale víš, že já jdu dneska na trénink, takže žádné ne, flákání. Všechno to proběhlo.
1: Okolo, všechno to úplně paráda, čoč, ale nikdy jsem nejel větším jako soupravou.
0: A co vezete?
1: To, no nic. Pro co jedeš vlastně, si říkal? Vozí to bagry. Jo, vozí to bagry, takže a teď je tam takový velký dlouhý návěs, ještě s těma zvednutýma nájezdama. Takový to, když jedeš po dálnici, tak ti to hrozně sere, když to předjíždíš.
0: Ale no tak.
1: Tak tím jedu teďko, ale.
0: Jo, tak a takže vy jste teď někde už jako před Prahou, před nájezdem
1: jo,
0: na okruh.
1: Jo, v tom klasickém záseku na konci D5-ky.
0: Jasně, dobře. Kde budeš vyložen, prosím tě?
1: No jsme na Zličíně, pak do metra.
0: Mm-hmm.
1: A metrem přes celou Prahu vlastně na druhou stranu.
0: Šikovnej kluk, šikovnej.
1: Na nějakou tu 11. jsem tam.
0: Dobře.
1: S tréninkem nepočítají.
0: Hele, jakou muzikou odměníme pana řidiče? Nevím, voziče bagrů, co má rád,
1: to by,
0: prosím
1: to by
0: tě?
1: Chtěl za písničko, nebo za muziku. Jo, říká, že nic, to je prý super kapela.
0: Tak ne, koukám, že vy dva si rozumíte, no.
1: Napadneš něco takhle z voleje, ona ti to zahraje kachna. Ale já to mám to samý.
0: A nebo kachna napadne taky, no. On neví, jo. Co by chtěl.
1: Ale já to úplně to samý, když se někdo zeptá, zahraje něco, že se si líbí. Hele, Sabaton říká, Švédy.
0: Jo, takhle. Dobře, tak no. Třeba na sever. Hele, chlapi, šťastnou cestu a že velmi děkuju, jo?
1: Tak tež děkuju, buď zdrav, čest.

Je úterý 5. května a v Londýně se večer rozhodne o prvním finalistovi fotbalové ligy mistrů. Kanonýři hostí Atletico Madrid. První zápas skončil remízou 1-1, tedy nikdo nemá náskok. Ale asi se více věří Angličanům. Arsenal zaváhal pouze jednou z posledních 15 domácích evropských zápasů proti španělským klubům. Zatímco Atleti prohráli 6 z posledních 7 duelů na anglické půdě v lize mistrů. No ale to je historie. Semifinálová odveta Champions League má na severu Londýna výkop v 21 hodin. Teď je 7:50.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 8 hodin. V Brně je plný Pisárecký tunel směrem od D1. Na výjezdu z něj před křížení s Bauerovou je nehoda. V Praze byly trable v tunelu Mrázovka směrem od Vltavy. Byla tam nehoda, ta už je pryč, ale pořád je třeba kolona na Strakonické od Lahoviček. A na úrovni Chuchelského závodiště je ještě nějaký ťukanec. A jižní spojka směrem k Barandovskému mostu je plná od magistrály, tedy od 5. května, což je dneska tématicky. A k tunelům do Třetice, v tunelu metra ze Zličína už je vejvodák, tak snad i vaše cesta do práce bude mít happy end.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. ¡Vamos! ¡Pri señor Chlorito! ¡Zasymaj w bazenu party! ¡Tak im nalać nieco tvrdšího! Chlor Shock! Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy! Poctivá česká bazénová chemie! Chlorito.cz Radio Beat. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, zejména v západní polovině přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ojediněle zaprší až večer. Teploty 24 až 28, na západě kolem 22 stupňů. Na východě vítr s nárazy 15 metrů za sekundu. Zítra dopoledne zmenšená oblačnost, odpoledne a večer opět přehánky nebo bouřky. Teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Český hokejový brankář Daniel Vladař dnes nepomohl Philadelphii k výhře ani se 40 zákroky. Philadelphia prohrála na ledě Caroliny 2-3 po prodloužení a ve čtvrtfinále playoff NHL ztrácí 0-2 na zápasy. V západní konferenci Vegas porazili v prvním čtvrtfinále Anaheim 3-1 a v sérii vedou 1-0. Ex-ministr spravedlnosti Blažek odmítá vinu v kauze bitcoinů. Přijetím kryptoměny v hodnotě 1 miliardy korun podle svých slov zákon neporušil a jeho cílem bylo zajistit zisk pro rezort. Při ražbě metra D v Praze našli fosílii dosud neznámého druhu prvohorního členovce. Živočich starý asi 448 milionů let byl pojmenován Somapsis labutai na počest svého objevitele Radka Labuti. Šlo o příbuzného trilobitum, ale měl jen měkký krunýř. A nakonec Plzeň dále rozšíří flotilu sdílených elektrokol, je to kvůli obrovskému zájmu, jak říká náměstek primátora Tolar.
2: V těchto dnech máme 100 000 výpůjčků za měsíc a něco fungování. To vysoce překračuje, očekávali jsme 3-4 výpůjčky denně na jedno kolo a máme jich přes 10. Teď jsme se dopravním podnikem domluvili, že doplní tu flotilu o dalších 50 elektrokol, to nakoupí záhy a zároveň máme s nimi uzavřenou opci na dokoupení další stovky elektrokol. Tam už bude zapotřebí na to zvýšit úhradu, tam je to vázané k 2,5 milionu korun, ale ve vedení města mám domluveno, že na to budou peníze uvolněny. V letošním roce bychom se měli dostat na ten počet 450 elektrokol v terénu.
1: To byla poslední informace těchto zpráv a po nich si na beatu pustíme Metaliku.
0: Radio Beat. Classic Rock.

sobotu na olympijském stadionu v Aténách odstartuje Metallica své letošní evropské turné. A už dneska startuje aukce 25 sběratelských autentických předmětů kapely v rámci května, co by měsíce dárcovství a boje proti hladu. Ten start té aukce je našeho času v 6 večer, půjde prý údajně o největší sbírku, jakou kdy Metallica nabídla mimo dobročinnou aukci Helping Hands, a pokud na žádný z předmětů nebudete mít dost peněz, tak se dá pořídit i cenově něco dostupnějšího v Metallica krámu. No a podrobnosti najdete na webu kapely, pro kterou je to již 7. ročník akce Všechno máš ve svých rukou. Jinak každé pondělí po celý květen bude na YouTube kanálu Metallica vysílat živé vystoupení, takže to si můžeme užít, sledování je zdarma, ale i tady dobrovolný příspěvek potěší a pomůže.

0: Je 8 hodin a 20 minut, před námi úterý 5. května 2026. Dneska poznáme letošní krále českého volejbalu. Finálová série došla do finálního 5. zápasu. Jak Pražští Lvi, tak Karlovarsko zatím využili domácí prostředí a dneska tuto výhodu budou mít Západočeši. V hale míčových sportů v Karlových Varech padne první podání v 18 hodin.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Švýcarská cyklistka Jasmin Lichtiová vyhrála závod žen Grácia v Orlové. Nejlepší Češka Barbora Němcová skončila pátá. Finále českého poharu v akvatlonu se uskutečnilo v Brně. Mezi muži zvítězil Mittner, který vyhrál závod i celkové pořadí seriálu. Mezi ženami triumfovala Surová. Český cyklista Jan Hirt se představí po 9. na Giro d'Italia. Tomáše Kopeckého naopak čeká od pátku premiérová Grand Tour v kariéře. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Poškozený sběrač mašiny zastavil dopravu mezi Berounem a Karlštejnem. Náhradní autobus místo vlaků, tak to je tam v plánu minimálně do 9, spíše do 9:30. Teď je 8:29 a v Praze na velkém okruhu směrem na letiště. Kolona začíná kousíček už za sjezdem z D1, protože u sjezdu na Jesenici ještě ke všemu nehoda. V ranní špičce se taky srazila dvě auta na jižní spojce mezi sjezdem na Braní a Barandovským mostem. Provoz na spojce je zahuštěn od D1. A cestou z Tomajerky na jižní spojku po Vídeňské ulici se budete muset protáhnout kolem nehody, co je před podjezdem kolejí. Velmi hustý provoz je teď na ústecké dálnici kolem sjezdu na Novou Ves, a to obousměrně. Na Prahu je od 14. kilometru zavřený pravý pruh, je tam nějaká údržba, a tedy do té kolony se dostanete u té Nové Vsi od 18. kilometru. A v Pardubicích na Palackého třídě je nová bouračka, tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
4: No tak co ti řekl?
5: Blbý je to. Hele, čti.
4: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
5: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
4: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
5: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
0: A protože hudba léčí, my vám k tomu, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu B. Rádio B. Počasí.
6: Dnes má být oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, zejména v západní polovině přeháňky četnější nebo i bouřky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer možnost ojedinělého deště. Teploty 24 až 28, na západě kolem 22 stupňů. Na východě vítr s nárazy 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Hokejovou reprezentaci doplní útočník Reichel, v přípravě na mistrovství světa nahradí na švédských hrách zraněného útočníka Chmelaře. Vládní koalice řeší sporné výroky motoristů interně, spolupráce prý ale nadále funguje. Jde o výroky ministra zahraničí Macinky, které kritizoval premiér Babiš. Ministerstvo práce a sociálních věcí by mohlo brzy začít zveřejňovat, kolik uprchlíci z Ukrajiny odvádějí v Česku na sociální zabezpečení a penze. Netradiční podívaná se chystá na Štvanické lávce v Praze.
7: Lávka Holka, která spojuje Karlín a Holešovice, totiž projde testem, v rámci kterého se zdvihne. Speciální konstrukci tu technici namontují v noci ze 6. na 7. května. Samotný zdvih, který potrvá 17 minut a lávka se zdvihne o 3,2 metru, proběhne v noci ze 16. na 17. května. Honza Navrátil, Praha.
6: A nakonec Google propojí umělou inteligenci Gemini s fotkami Google. Bude moci generovat personalizované obrázky s lidmi ze své galerie. Systém lépe zachytí vzhled i styl bez složitého zadávání. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.

O této písničce tvrdíval Frank Zappa, že je pro něj od Black Sabbath tou nejoblíbenější. Tak doufám, že Supernaut z Beatu se trefil i do vašeho ucha s tím, že bubeník Sabbathu heavy metal vegan číslo 1 Bill Ward má dneska 78. narozeniny. Velké dobrodružství s dobrým koncem má za sebou vejvoďák a hlavně už má nachystány nápovědy do rockové detektivky. Kdo nejrychleji odhalí hledaného interpreta, může po 9. hodině získat knížku od tvůrce světa Hry o trůny, tedy George R. R. Martina, Rytíř sedmi království, což je sbírka tří fantazií dějově a časově předcházející populární sérii Píseň ledu a ohně. Dneska večer nás čeká roková zpovědnice a Dan Kohout nás bude připravovat na to, že se blíží další ročník festivalu Meziploty. V tradičním termínu, tedy o posledním květnovém víkendu v tradičním prostředí v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Zastaví se tady dneska mezi 20. a 23. ředitel festivalu a šéf dramaturg Robert Kozler a za účinkující Tomáš Belko, saxofonista a jeden ze zakládajících členů kapely Sto zvířat, kteří budou mezi ploty hrát, no a taky s předkapelou Team Building, což je zase motivační folkroková parta herce a baviště Lukáše Pavláska. Takže dneska večer roková zpovědnice o festivalu Mezi ploty na rádiu Beat.

Na hodinách 8:45 a na teploměru třeba v Karviné nebo ve Frýdku Místku a nebo v Rožnově pod Radhoštěm už 21 stupňů. Na odpoledne máme slíbeno poměrně dost oblačnosti, místy přehánky nebo i bouřky, nejvyšší teploty od 24 po 28 stupňů, s tím, že v západních Čechách tam bude chladněji okolo 22. Zítra místy i polojasno, teploty 22 až 26, západ Čech opět chladnější, kolem 20. No a čtvrtek prý bude deštivý s teplotami mezi 12 až 17 stupni. Na Moravě a ve Slezsku tam zas bude teplej až 23 stupňů. No a jak to vypadá s předpovědí na prodloužený víkend? Bude se oteplovat, takže páteční maxima by měla dosahovat na 22 stupňů, v neděli 23 a v neděli místy až 26 stupňů.

Dneska večer bude roková zpovědnice Rádia Beat o festivalu Mezi ploty, ale víkend před touto akcí bude slavnost beatové síně slávy. Sejdeme se v Lokti nad Ohří už v pátek 22. května, abychom do beatovky uvedli Zuzanu Michnovou, co by osobnost. Jinak v pátek na tom večírku Rádia Beat taky zahraje nikdy neviděný Yellow Dog Big Band. Současná sestava Žlutého psa, doplněná o hosty, muzikanty, kteří kapelou prošli. Půjde třeba o basáky Jiřího Veselého a Tondu Smrčku, nebo u kytary bude Petr Kulich Pokorný či Kateřina Pelíšková, kterou si spojujeme třeba s kapelou Gaia Messiah. Podrobnosti o vstupenkách najdete na našem webu na stránce radiobeat.cz i na sobotu na 23. ročník beatové síně slávy, kdy uvedeme kapelu Vítkovo kvarteto, skladbu Zdroj Romana Dragouna a s kapelou Synkopy 61 budeme vzpomínat na textaře Pavla Vrbu. In memoriam byl do beatovky v roce 2020 uveden Filip Topol.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 9, mezi Berounem a Karlštejnem stále budete muset z vlaku přestoupit na náhradní autobus, jinak to vypadá, že už trošku ranní špička v dopravě povoluje. Třeba kolona na jižní spojce v Praze směrem k Vltavě už je jenom od Krče. Za sjezdem na Braník je nehoda. Na velkém pražském okruhu směrem na letiště už bouračka u Jesenice nepřekáží, ale nový drobnější Šťouchanec je za sjezdem na Vestec. Pokud se na D0 budete snažit probojovat od Barandova, tak je tam nehoda. Na ulici k Barandovu u křížení s ulicí k Austisu se srazilo nákladní a osobní auto v pravém pruhu. Bouračku mi taky hlásíte z Plzně ze Sukovy ulice, případně z Kolárovy v Písku. Přeji vám dobrou jízdu a vydařené úterý.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, zejména v západní polovině přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ojediněle zaprší až večer. Teploty 24 až 28, na západě kolem 22 stupňů. Na východě vítr s nárazy 15 metrů za sekundu. Zítra dopoledne zmenšená oblačnost, odpoledne a večer opět přehánky nebo bouřky. Teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Barbora Krejčíková se po zdravotních potížích vrací k soutěžním zápasům. Dvojnásobná grandslamová šampionka od podzimu řešila poranění kolene a následně svalové problémy. Cyklistka Fosová skončila hned po první etapě ženské Vuelty. Po pádu si zlomila klíční kost. Vede Němka Kochová, naše Julia Kopecký je průběžně 53. se ztrátou minuty a 43 sekund. Požár v Národním parku České Švýcarsko se už nešíří. Hasiči včera v podvečer vyhlásili lokalizaci. Oheň každopádně poškodil novou výsadbu, oplocení, ale i turistické trasy v okolí Chřibské. Mluvčí parku Salov o viníkovi říká.
2: Než se dobereme k té skutečné příčině, tak trošku zužujeme výběr z velkého množství scénářů. V zásadě tu máme dva scénáře. Jeden, že by požár vznikl z přirozených příčin a druhý scénář je lidský. Zavinění. Ty přirozené příčiny můžeme vyloučit, protože v našem prostředí se jedná výhradně o zahoření odblesku a v posledním období žádná bouřka nebyla. Takže si můžeme být téměř jisti, že ten oheň je zapříčiněn člověkem, ale neznáme okolnosti vzniku.
1: Počet hasičů se dnes snížil o třetinu na 370. Pražská energetika zdražila fixované ceny elektřiny a plynu pro nové smlouvy. Důvodem je růst cen energií na světových trzích. Zákazníci zaplatí v průměru o stovky korun ročně navíc. A nakonec Škoda představí nový elektromobil Epic, nejmenší a nejlevnější bateriový model značky 19. května v Curychu. Sériová výroba vozu bude probíhat ve Španělsku. Zprávy jsou tímto u konce, za chvíli k vám bude mluvit Vejvoďák.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

Lebly Maidni a Run to the Hills, 8 minut po 9. Dneska to bylo trošku o šajstlech. Mám tady cenu, co se týče vítěze detektivky. Toho vítěze dneska ještě neznáme, ale poznáme ho. Nápovědy a indicie jsou připravené. Knížka George R. R. Martina, která se jmenuje Rytíř 7 království. Je to kniha, která vás dostane do času ještě dlouho před událostmi, které znáte ze Hry o trůny. Je to knížka, která sleduje putování prostého, avšak čestného rytíře Duncana Vysokého. Víc jak 150 ilustrací je v téhle knize, která má přes 300 stránek. Věřím tomu, že ten, kdo vyhraje, tak si na téhleté knížce 100% pošmákne. Za 2 minuty

0: Rádio B.
1: Telefonní číslo je 210 32 33 34. Já jsem Vejvoďák, přeju vám hezký den a tady je první nápověda pro to, abyste poznali kapelu, kterou dneska hledáme. A já jsem si strašně přál, abych to stihnul dneska, protože bych velmi nerad přišel o tuhle hudbu, která nás čeká. Zatím ještě nevíte, která to kapela je, ale přijdete na to strašně brzy. Tady je první indicie.
2: Teď uvidíš divadlo. Feltku rád bývá obvykle nalitej.
3: A modlitbě všichni za mnou.

0: co já budu říkat?
1: Já jsem proto dát vás všechny postřílet! Já to tvrdím z tohoto božího místa ničemové, neboť vy se váháte obrátit a jdete raději po trnitý cestě hříchu. Pamatujte si, že jste vojáci a žádný pitomí civilisti. Modlit se neumíte. A myslíte si, že je tady nějaký divadlo nebo kinoteátr? Slyšíte vy tady dole v těch podlíkačkách?
2: Poslušně hlásíme, že se slyšíme.
1: A přece si na mě jednou vzpomenete, že jsem to s váma myslel dobře.
3: Ano, myslel to s námi dobře. 210, 32, 33, 34.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Spousta věcí mě zaráží, ale dnešní detektivka nikoli věk, druhá, ne, vlastně po první nápovědě, 210, 32, 33, 34, rádio, prosím.
3: Ahoj.
2: Nazdar, nazdar, Pepo, ty vždycky se přihlásíš, že řekneš aj. A já hned vím, ahoj. Hned vím, že jsi to ty, Pepiku. Tak koho dneska hledáme, schválně?
3: Horký žeslíže
2: to nejsou. Byli nedávno, tak zrovna. A včera jsme měli v Indicii, viděle. Vlastně byla to narážka na album Megahu od Kabátu. Zatím
3: tak
2: nic.
3: Dobrý.
2: Taky dobrý, ahoj. Měj se, čau. No, vida, tak Pepa to hnedka odstřelil tím, že horký žeslíže nehledáme. A hned to víme. Rádio Beat, prosím.
3: Ahoj, tady Filip.
2: Nazdar.
3: Prosím tě, můžu zkusit detektívku?
2: Filipe, ty jsi se nadech krásně, takže určitě to můžeš zkusit. Držím ti palce.
3: Já bych zkusil Dream Theater.
2: Proč?
3: No, bylo tam o tom divadle. Tak.
2: Jo, to není žádný kinoteátr. Ano, Miloš Kopecký nádherně zahrál Felkuráta Kace, který byl sťatej úplně teda. Měli jako prase cvičky. Nejsou to Dream Theater dneska.
3: No, tak to nevadí.
2: Nevadí, nevadí. Je to jiná kapela, ale budeš spokojený určitě. Děkuju, měj se, čau,
3: dobře,
2: ahoj.
3: Taky, ahoj, ahoj.
2: Tak zatím míříme úplně vedle teda, jo, všichni. Rádio Beat, prosím.
4: Martin, ahoj.
2: Martine, tak co ty třeba?
4: Zkusím Sabaton. Vojenská tématika.
2: Jo, ty už jsme hráli dneska podle mě Sabaton pro Radima, který mi vezl kamionem obrovsky dlouhým dneska do práce, ale Sabatoni to nejsou. Ta vojenská tematika byla jasná, že jo, poslušně hlásím, dobrý voják Švejk, celý to bylo vlastně z fronty první světové války, ale i tak je to jiná kapela dneska, no.
4: Dobrý, tak se měj.
2: Taky se měj a zkusíme ještě někoho, že by se po první nápovědě třeba trefil. Rádio Beat, prosím.
5: Dvojkař, čus.
2: Nazdár, ty bys to mohl vědět, dvojkaři, nebo se pletu?
5: No, ale mohl bych, ale jestli vím, to nevím.
2: Hele, dokud to neřekneš, tak na to nepřijdem, si tak říkám, ale...
5: No, hele, tak jestli si myslíš, že je to nějaký teatr, tak je to Dream Theater.
2: Teď zrovna jsme o tom mluvili, Dream Theater, tak ty to nejsou, jo, je to no právě
5: tak,
2: jiná
5: tak
2: skupina.
5: Nedělej takovýhle nápovědy.
2: Jo, nedělej takovýhle efekty, když je nečekáme. Zatím ti děkuju, dvojkaři, měj se.
5: Taky, hezký den.
2: Naopak, tahle nápověda, která zněla s Milošem Kopeckým, tak je jako zadek na hrnec sedí prostě do té kapele, kterou hledáme. Rádio Beat, prosím.
6: No Honzo, ahoj.
2: Honzo.
6: Já si tipnu Dream Theater.
2: Teď už je to jasný, že jste zaciklený v Dream Theater. Nejsou to oni, je to jiná skupina. A já teď dávám druhou indíci, jo, z našeho oblíbeného pořadu, kde čerpáme kolikrát nápovědy a to jsou životy slavných. Poslouchej, měj se, čau.
6: Čau.
7: Je 30. září 1955. Po silnici číslo 466 nedaleko městečka Cholami v Kalifornii se řídí stříbrné Porsche 550 Spyder. Za jeho volantem sedí teprve 24-letý herec James Dean. V té době má na svém kontě jedinou premiéru filmu, ve kterém stvárnil hlavní roli. Na východ od ráje podle románu Johna Steinbecka. Už brzy se z něj má stát jedna z největších hollywoodských hvězd. Jeho filmy budou trhat divácké rekordy, za své herectví si dvakrát vyslouží nominaci na Oscara, jeho vzhled budou napodobovat mladíci po celém světě a pro většinu mladých dívek a žen se stane sexuálním symbolem. On sám si ale nic z toho neužije. Onoho 30. září ho oslní večerní slunce a na jedné z křižovatek se srazí s protijedoucím autem. Cestou do nemocnice pak svým zraněním podlehne. Paradoxně, právě v té chvíli se tenhle hollywoodský rebel stane nesmrtelným.
2: 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu.
3: Tak trošku jsme se při tom prvním kole telefonátu zacrcali do Dream Theater, uvidíme, kam se posuneme teď. 210 32 33 34, rádio, prosím.
4: Ahoj, tady Pavel.
3: Pozdar, Pavle, ty máš v telefonním čísle tolik devítek, že podle mě musíš být ve správní radě jednoho z operátorů. Teda.
4: No to nejsem, ale...
3: No, řekl bych, že
4: seš...
3: Je jich tam hodně. Tak komu dneska budeme, nebo jakou pěs, ne... Jakou kapelu budeme dneska hrát až do desáté?
4: Takhle, podle druhý nápovědy jsem trošičku na pochybách, ale podle první mi tam přišlo prostě střílení trny, tak Guns N' Roses.
3: Nejsou to Guns N' Roses, a cože ti tam přišlo střílení, co?
4: No tak říkal, jo, že bude střílet, takže jako trny, že jo?
3: Já navrhuji vás prostě... všechny postřílet, to říkal, ano, akurát Guns. Ne, je to daleko prozaičtější a je to kapela úplně jiná, než jsou Guns N' Roses. Teda bych řekl.
4: Dobře, jo. Tak přeju štěstí ostatní.
3: Děkuju moc krát, doufám, že touhle podnápovědou jsem nikomu moc nepomohl, nerad bych dneska. Rádio Beat, prosím.
5: Čau, Peťa, tady Irena.
3: Já tě zdravím, ty bys jako ženská to mohla vědět dneska, co?
5: No, nevím, ale typu třeba napadá mě Gutsmack.
3: Proč?
5: No, protože myslím si, že mají nějaký LPčko Legendy povstávají nebo něco takového.
3: Jo, takhle. A slyšela jsi obě dvě nápovědy zatím, jo?
5: Jo.
3: To znamená dobrýho vojáka Švejka a jak on tam na té kazatelně stál a kázal ten Felkurát Katz a James Dean, to si taky slyšela, jo?
5: Ano.
3: Dobře, děkuju. Máš to blbě zatím, teda.
5: Dobrý,
3: tak čau, ahoj. Ale víte to sami, že jo, ze školy. Klidně to můžete mít chvilku blbě a nakonec to máte dobře. Rádio Beat, prosím.
6: Čau, Libor Třebíč.
3: Zdravím tě do Třebíče, Libore. A teď to na nás vysyp teda. Koho hledáme?
6: A teď to na to vysypu, hele, Powerwolf.
3: Powerwolf, tyhle Němce, proč?
6: Tak v první indici byly nějaký kostely, že jo? Oni hrajou na ty kostelní varhany.
3: Aha.
6: A v druhý indici byl něco v Hollywoodu, takže Hollywood Vampires.
3: Dobře.
6: A největší nepřítel vampíru je vlk, že jo? Nebo...
3: Já si myslel, že vlk je nepřítelka všeho, teda si myslím.
6: No, to taky asi, no.
3: Ale máš to dobře, on vlastně ten Feldkurát Katz kázal v kazatelně, v kostele, ale my jako na kostel úplně přímo nemíříme, my můžeme klidně i na ulici, jo, dělat to, co dělal Feldkurát Katz. A James Dean je zásadní jméno, který potřebujeme dneska pro to, aby jsme to uhodli, jo, proto jsem to tam dal. No, i tobě řeknu, máš to blbě, jo, ale... Nevadí, nevadí. Čau, ahoj.
6: Dobrý, čau.
3: A než bychom dali teda třetí nápovědu, tak ještě někdo třeba to jako vykouří na poslední chvíli, nebo vyfoukne. Radio Beat, prosím.
7: No, Straka, ahoj, Juďáku.
3: Nazdá, Strako, tak povídej.
7: Já se domnívám, že to jsou Ugly Kid Joe.
3: A Ugly Kid Joe to zrovna nejsou dneska, jo, tahle kapela to není. Pouštím třetí indicii, poslouchej text i název té skladby, je poměrně známá a myslím si, že po tom slově, které tam uslyšíš, jak v názvu skladby, tak i v textu, si dosadíme ty zbylá dvě slova do názvu té kapely, kterou hledáme. Tak poslouchej, čau, ahoj.
7: Čau, ahoj.

0: 210, 32, 33, 34 je telefonní číslo, 3 nápovědy už byly v éteru ke slyšení. Uvidíme, jestli třeba už teď, anebo nikdy. Kdo je tam? Rádio, prosím.
1: Čau, Vojvoďáku, tady Miky.
0: Nazdar.
1: Já si myslím, že je to Straight Cat.
0: Ne, je to jiná skupina. Teď jsem
1: úplně jiná.
0: Úplně, ale naprosto, prostě úplně. To je jako nebe a takovýhle dudy, kamaráde. No, tak čau.
1: Je to škoda.
0: Ahoj. Čau. Teď jsem už si myslel, že jako jo. Teď je kdo na telefonu? Haló?
2: Tady je Míra, Hradiště. Ahoj,
0: nazdar, Vojvoďáku. Skoro stejný hlasy. Tak koho dneska, po kom pátráme? Řekni mi to.
2: Nehledáme Manic Street Preachers.
0: A proč bychom zrovna měli hledat Manic Street Preachers?
2: No, podle té poslední nápovědy, ta písnička nějak se jmenovala, nebo ta zpěvačka,
0: no,
2: Manic něco, a to první, že kázal na ulici.
0: Ano, no, on kázal v kazatelně jako kazatel, v kostele teda to bylo, ale klidně by to mohlo být, jak jsem říkal, i na ulici, tedy pouliční kazatel, a když to dáme do množného čísla, tak jsou to Street Preachers, a vzhledem k tomu, že ta poslední indicie od Bengals byla skladba Manic Monday, tak bychom to mohli poskládat. Manic Street Preachers, ano, přesně tak, pouliční nebo šílení, pouliční kazatelé. A James Dean, víš, proč tam byl?
2: Tak to nevím.
0: No, protože ten frontman a zpěvák a zakládající člen Manic Street Preachers se jmenuje James Dean Bradfield. Máme to, jo, dal jsi to dohromady. Máš tady knížku George R.R. Martina, Rytíř sedmi království, nádherná knížka, kamaráde. Jo, už když ji vezmeš do ruky, těžká knížka, většinou na křídovém papíře, většinou bývá dobrá, jo. Taky celkem jako mastná. Nemyslím tím, že by byla ošahaná, ale stojí nějakou tu korunu. Ty platit nemusíš, pošleme ti poštou nebo kurýrem, ať se ti dobře čte. A až do 10. hodiny, hned po zprávách s Petrem Šimáčkem, budeme hrát Manic Street Preachers. Děkuju, čau.
2: Super, taky díky, čau.
3: Víťáci na čtyřech kolech.
0: První informace letí do Mostu. V Mostě v Kabátnické, v Barvířské a v Rudolické ulici probíhá cvičení integrovaného záchranného systému a dopravu tam řídí policie. Na Pražském okruhu od D1 k D5 je silný provoz. Nejvíc ucpáno je potom od Jesenice na Zbraslav. Tam naberete minimálně 40 minut. D2 od Hustopečí na Brno na 13. kilometru zastavíte a v omezení budete poskakovat až do Brna, zdržení 10 minut. Na Praze 4 na Barandovském mostě jsou dva jízdní pruhy uzavřeny kvůli bouračce osobního a nákladního auta. Je to ve směru na Smíchov. V Plzni v Sukově ulici na Kruháči u Area Bory se srazila dvě osobní auta a v Písku v Kolárce řeší havárku nákladního a osobního auta.
3: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Rádio B. Počasí.
4: Dnes oblačno až zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, zejména v západní polovině přeháňky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer přeháňky jen ojediněle. Teploty 24 až 28, na západě kolem 22 stupňů. Na východě vítr s nárazy 15 metrů za sekundu.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Hokejista Procházka se vrací z hostování v Mladé Boleslavi do Liberce. Podepsal tam roční smlouvu s obcí. Třinec pak posílí reprezentační obránce Filip Pirochta, který naposledy hrál za Mladou Boleslav. Zaměstnavatelé zaregistrovali do systému jednotného měsíčního hlášení téměř 90% zaměstnanců, skoro 5,5 milionu lidí. Registrace jsou možné i po dubnové lhůtě bez sankcí. Rekonstrukce, která má od základu proměnit Turnovské nádraží, získala stavební povolení.
5: Jedná se o největší plánovanou stavební akci správy železnic v Libereckém kraji na letošní rok. Půjde o celkovou rekonstrukci kolejiště. Zmizí úvrať na Jičín, vlaky z Českého ráje budou přijíždět přímo ke krytému nástupišti s podchodem. Luboš Dvořák, Turnov.
4: V Oděse prodávali humanitární pomoc, která měla být zdarma. Na trhu skončilo asi 50 tun zboží, které rozprodávala zločinecká skupina. Podle úřadu vše organizoval bývalý celník. A nakonec Tesla zahájila sériovou výrobu elektrického tahače Semi. Dodávky plánuje ještě letos, téměř 9 let po představení. Vůz má dojezd až 800 km a cena začne zhruba na 5,5 milionech korun. To byly krátké zprávy Rádia Beat.

0: klasický rok.
1: Radio B. とても美しいですね。とても美しい目をしてます。

jedna z písní, kterou znám, já nevím, 20 let možná a stále mám husí kůži, když si ji pustím, třeba náhodou. Ocean Spray, Manic Street Preachers, kapela, kterou jsme dneska hledali, se tak jmenuje, první nápověda Feldkurát Kac, kázal v kazatelně jako kazatel, Preachers jsou kazatelé, v druhé nápovědě James Dean, slavný hollywoodský herec, protože James Dean Bradfield, to je jméno zakládajícího člena frontmana skupiny Manic Street Preachers, no a poslední Bengals Manic Monday jako Manic, aby vám to jako došlo a mohli jste trefit právě na tuhle kapelu, která má v názvu tři slova. Nakonec se na to přišli a to je dobře, až do 10. hodiny budeme hrát tuhle velšskou kapelu Manic Street Preachers.

0: Ještě jedna se nám sem vešla, ale bylo to Pintlich, skladba, která se jmenuje Sleep Flower od kapely Manic Street Preachers za 2 vteřiny, to znamená teď je přesně 10, skončila detektivka, můžeme na dopravu.
1: Píťáci na 4 kolech.
0: Upozorňujeme ještě jednou, že v Mostě v ulicích Kabátnická, Barvířská a Rudolická dopravu řídí policie, probíhá tam cvičení integrovaného záchranného systému. Na dálnici D8 z Prahy na Roudnici před sjezdem na Novou Ves se stojí zhruba asi 5 minut v koloně, počítejte s tím. Na D1 mezi Brnem a Prahou mezi 46. a 36. kilometrem je silný provoz, i tady je zdržení přes 5 minut pro osobní auta. Brno zvon Nařka, je tam bouračka 2 osobních aut, únik provozních kapalin, hasiči už by měli být na místě. V Praze na Olšanském náměstí se srazila dodávka a osobní auto, přičemž osobní auto stojí na kolejích. A ještě Plzeň-Bory, Čechova ulice, je tam bouračka 2 osobních automobilů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Vamos, el señor Chlorito. Zase mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, zejména v západní polovině přeháňky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ojediněle zaprší až večer. Teploty 24 až 28, na západě kolem 22 stupňů. Na východě vítr s nárazy 15 metrů za sekundu. Zítra dopoledne zmenšená oblačnost, odpoledne a večer opět přeháňky nebo bouřky. Teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Manchester City remizoval v anglické lize s Evertonem 3-3 a na Arsenal ztrácí 5 bodů. Hearts otočili zápas s Rangers na 2-1, 3 kola před koncem vedou skotskou ligu o 3 body. AS Řím porazil Fiorentinu 4-0 a na čtvrtý Juventus ztrácí jediný bod. Hokejistou sezony se po 10 letech stal útočník Roman Červenka z Pardubic.
2: To hlavní se odehrálo, já nevím, pár dní zpátky, prostě opravdu to bylo to, proto jsem se vracel, protože jsem ve Švýcarsku vlastně někdy hrál playoff, někdy hrál kolo, vypadával, jo, před kola, prostě ty ambice nebyly takový a já už jsem to říkal ty 2 roky zpátky, že ty ambice a to, abych tady ty zápasy hrál, měl tu šanci tady ty momenty zažívat, tak protože to je ten důvod hlavní, proč se vracím.
1: Nejlepším trenérem pak byl vyhlášen Pavel Patera, který dovedl Vary do semifinále play-off. Poslanec Turek nadále zůstává místopředsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti, přestože už v únoru avizoval odchod. Tehdy prohlásil

peníze i obytný modul z předchozí mise. Třetí let má odstartovat příští rok, návrat lidí na měsíc se plánuje v roce 2028. Předpokládám, že teď už máte chuť na muziku, tak si ji pustíme a dáme si svíty.

Zrovna teď to vyšlo na Led Zeppelin 9 minut před 10:30 dopoledne. Zítra při detektivce rovnou si pojďme říct, že včera jsme s detektivkou v tomto týdnu začali a vlastně zítra nás čeká už ta předposlední. Do ceny nebo do detektivky dávám tuhle cenu, kterou mám tady v ruce. Je to knížka Pavla Motejlka, která se jmenuje Máničky. Je to i s vlastnoručním podpisem autora, tedy s podpisem Pavla Motejlka. Máničky, mládí, láska a muzika v oprýskaných časech normalizace. Je to knížka, která je z doby hlubokého míru. Je to vlastně o klucích, který nosili dlouhý vlasy a neměli to zrovna moc jednoduchý. Máničky pro toho, kdo zítra uhodne v detektivce, po kom pátráme, jakou kapelu hledáme, a myslím si, že zítra to bude tak jednoduchý, že na to přijdete ještě za 5-9, to znamená 10 minut předtím, než ta detektivka samotná začne. Čímž chci říct, že začínáme kousek po 9. hodině, pokud dojedu a stihnu to vlakem, jestli nepojedu zase kamionem dneska, jako dneska tady po D5. Radimovi ještě jednou děkuju za dopravení až do hlavního města, odkud jsem se potom ze Zličína už bez problémů dostal přímo sem na druhou stranu Prahy. Tak pokud to všechno dobře dopadne, tak detektivka středeční začne po 9. hodině. No a Máničky jsou pro toho, kdo to vyhraje. Teď mám vlastně pro vás skladbu od skupiny Beatles. Jmenuje se Come Together, ale neodpustil bych si, kdybych to neřekl tak, aby nám to všem netrhalo uši, ale ve své podstatě je to i krásně libozvučný. Ta píseň se jmenuje a v refrénu je tak zpíváno a věřím tomu, že i vy si to zaspíváte. Come Together right now over me.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: tady na to koukám, jak to dohrává a říkám si, jaká je to krásná písnička U nádraží od Vladimíra Mišíka. Teď je 10:30 asi minuta. Přesto Dire Straits, Zlatý důl od Matadors, taky My Sharona od kapele The Neck, to je muzika, která nás čeká. Čekají nás také menšinové sporty. Sledovali jsme naše plochodrážní reprezentanty v semifinále světového poháru a známe také jména vítězů ve finále českého poháru v Aquatlonu. Vše je připraveno, Šim je ve studiu, jdeme na to.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Čeští plochodrážní reprezentanti skončili v semifinále světového poháru druzí. Tým ve složení Milík, Květ, Bednář, Klíma a Najez Chleba získal 30 bodů. Nejvíc z Čechů nazbíral Milík 12. Vyhráli Britové, Německo mělo stejný počet bodů jako Česko, ale skončilo třetí. Basketbalisté Nymburka porazili Ostravu 93-71 a čtvrtfinálovou sérii vyhráli 3-0. Pardubice pak zvítězili v Písku 78-63 a také oni postupují do semifinále po výhře 3-0 na zápasy. Golfistka Tereza Melecká obsadila na turnaji Ladies European Tour na Mauriciu 10. místo. Kristýna Napoleová byla při prvním letošním startu 12. Švýcarská cyklistka Jasmin Lichtiová vyhrála závod žen Grácia v Orlové. Nejlepší Češka Barbora Němcová skončila pátá. Finále českého poharu v Aquatlonu se uskutečnilo v Brně. Mezi muži zvítězil Mittner, který vyhrál závod i celkové pořadí seriálu. Mezi ženami triumfovala Surová. Český cyklista Jan Hirt se představí po deváté na Giro d'Italia. Tomáše Kopeckého naopak čeká od pátku premiérová Grand Tour v kariéře. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
1: Rádio.

0: Tohle byly Dire Straits v programu Rádia B, 2,5 minuty po 11:15 dopoledne. Horis, Bíťák Horis, náš kamarád, byl včera na rybách a dnes se tak nějak uvolil, že zatelefonuje, jak dopadl se svým rybářským úspěchem.
1: Nazdár, prosím tě, já jenom jsem ti chtěl podat hlášení. Včera na těch milicích se chytil ani prd, ale našel jsem 50 korunů. Takže...
0: Takhle, pokud nic nechytneš a najdeš 50 korunů, je to lepší než drátem do voka.
1: Je to o trošku lepší, rezavím. Samozřejmě. Myslím,
0: ale jo. Já jsem tudle vám přijel na takovou tu pumpu, kde není obsluha, jak tam nejdřív zaplatíš a potom si můžeš načepovat benzín. A nasadil jsem na zemi 1000 korun, ale... To je lepší než 50 korun.
1: To je lepší, jo? Ale zase jsi nechytil, tak ty jsi vlastně taky nechytil rybu.
0: To ne, ale když si vemu, že na té pumpě jaký je provoz a jak tam fouká vítr, protože to je nahoře u Globusu v Plzni, a i přesto tam ta 1000 koruna ležela na té
1: zemi. Vydržela, to je neuvěřitelný.
0: Původně jsem si myslel, že tu 1000 korun vemu a jako v lese, když najdeš prašivku, tak ji napíchneš ve verce na větev, aby si ji mohla vzít, že jo? Že ji tam tu 1000 korun nechám někde na tom stojanu. Hele, a nenechal.
1: Já si myslím taky, že to je nesmysl. Hele, ještě by to někdo utratil.
0: Ano.
1: Já zas říkám třeba, že každý pivo, který vypiju, tak se nedostane do ruky nezletilýmu dítěti. Takže já nejsem alkoholik, já jsem vlastně zachránci. Jo?
0: Zaplať pámbu, že ještě takovýhle lidi na světě jsou.
1: Je to krásný. No. Ale, tak nic, já to tady zavírám pomaličku a jedu na ryby.
0: Tak buď to rybu nebo 50 korun.
1: Nebo pajdu aspoň, přesně, já tě na pivo.
0: Tak čau.
1: Čau.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do zpovědnice, tentokrát přijde Robert Kozler a Tomáš Belko ze 100 zvířat. Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: To byl Bruce Springsteen a Dancing in the Dark. Za 2,5 minuty bude 11. Máme připraveného Petra Šimáčka na zprávě. Po zprávách potom Petr Kalandra s dětskými šaty. Budeme rád Erika Kleptna, taky Rush v živáku. První po 11. hodině bude strýček Lemmy.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na Pražském okruhu, pokud jste na 81. kilometru ve směru od D1 k D5 se na úrovni Jesenice, je středový pruh neprůjezdný, srazila se tam dvě nákladní auta. Brno, Štefáníkova ulice je blokovaná srážkou tramvaje a chodce. Na místě už jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. V Praze na Rohanském nábřeží se srazil autobus s osobním vozem, v Ostravě na Hlučínské se řeší bouračka dvou osobáků a v Ústí nad Labem v Klišské ulici je také havárka dvou osobních vozů. A ještě Českolipsko, Stráž pod Ralskem, Revoluční ulice, je tam dopravní nehoda osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes oblačno až zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, zejména v západní polovině, přeháňky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ojediněle zaprší až večer. Teploty 24 až 28, na západě kolem 22 stupňů. Na východě vítr s nárazy 15 metrů za sekundu. Zítra dopoledne zmenšená oblačnost, odpoledne a večer opět přeháňky nebo bouřky. Teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Český hokejový brankář Daniel Vladař dnes nepomohl Philadelphii k výhře ani se 40 zákroky. Philadelphia prohrála na ledě Caroliny 2-3 po prodloužení a ve čtvrtfinále playoff NHL ztrácí 0-2 na zápasy. V západní konferenci Vegas porazili v prvním čtvrtfinále Anaheim 3-1 a v sérii vedou 1-0. Babišově vládě se chystají změny. Podle deníku N by mohlo vzniknout samostatné ministerstvo sportu. Sportovní asociace od něj očekávají předvídatelnější podmínky a větší kontinuitu podpory. Rusko v dubnu na Ukrajině ztratilo víc území, než se mu podařilo dobýt. Přišlo asi o 120 kilometrů čtverečních, zatímco ukrajinská armáda mírně postoupila v Charkovské, Záporožské a Doněcké oblasti. A nakonec Plzeň dále rozšíří flotilu sdílených elektrokol. Je to kvůli obrovskému zájmu, jak říká náměstek primátora Tolar.
3: V těchto dnech máme 100 000 výpůjčků za měsíc a něco fungování. To vysoce překračuje. Očekávali jsme 3-4 výpůjčky denně na jedno kolo a máme jich přes 10. Teď jsme se dopravním podnikem domluvili, že doplní tu flotilu o dalších 50 elektrokol, to nakoupí záhy a zároveň máme s nimi uzavřenou opci na dokoupení další stovky elektrokol. Tam už bude zapotřebí na to zvýšit úhradu. Tam je to vázáno k 2,5 milionu korun, ale ve vedení města mám domluveno, že na to budou peníze uvolněny. V letošním roce bychom se měli dostat na ten počet 450 elektrokol v terénu.
2: Tímto se s vámi loučí celý dopolední zpravodajský tým. Poslechněte si Motorhead.

Skupina Queen a Bicycle Race v programu Rádia Beat asi 20-30 vteřin po čtvrt na 12 dopoledne. Kdyby jsme měli použít vlastně tuhle skladbu Bicycle Race od kapely Queen a spojit to s písní Tears in Heaven od Erika Claptona, která přijde záhy, a měli bychom to propojit s přírodopisem nebo přírodovědou nebo biologií. Já jsem vlastně zažil všechny ty tři předměty, přírodopis i přírodovědu i biologii, tak by se dalo říct úspěch s ohledem na videoklip ke skladbě Bicycle Race, že to byla chlupatá noha, zatímco Eric Clapton je pomalá ruka. Jak to někdy tak jako osud svede dohromady ty dvě skladby takhle po sobě, že se to na to dá takhle jako příjemně navlíknout?

0: Lovili jste u ní na beatu minutu po půl dvanácté dopoledne, už teď v pátek 8. května od 19 hodin v zámecké jízdárně v Českém Krumlově se představí projekt Ota Baláž, Dan Bárta a Rock Orchestra. Zcela nový autorský projekt Oty Baláže, který spojuje špičkové muzikanty, exkluzivní solisty, výjimečný zvuk a rockově symfonického orchestru. Hrát se bude repertoár skupin Boston, Toto a Chicago. V tom projektu působí dechová sekce ze skupiny AR, smyčcové kvarteto, taky Jaroslav Turek, co by solový zpěvák, Mirek Chyška na kytaru. Celé to diriguje Ota Baláž a vy můžete do Českého Krumlova, do zámecké jízdárny v pátek 8. května vyrazit s tím, že dvě vstupenky vám pošlu. Tím, že je vyhrajete teď. Jste na správném místě ve správnou dobu. Ty vstupenky jsou elektronické, pošlu je výherci rovnou do e-mailu a onen bude moci se jimi prokázat při vstupu. Otázka pro to, abyste mohli ty dvě vstupenky získat, tak je velmi jednoduchá. Já bych se nebál toho slova, že je až skoro triviální. Ptám se vás na to, kolik písmen T má Ota Baláž ve svém křestním jméně. Rád připomenu, že náš Ota Semán má ve svém křestním jméně dvě T Ota. Ale kolik jich tam má Ota Baláž? Jedno? Nebo dvě? Nebo čtyři? A nebo žádné, protože se jmenuje Bedřich. Jsou čtyři možnosti. Kdo si jako jedenáctý dopíše se správnou odpovědí na číslo 720 001 222, tomu zavolám zpátky a ty dvě stupenky mu pošlu.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budou i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Ostnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Patím. Je, vy máte ale kukadlo.
3: Ti dám kukadlo. Ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
4: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje pivo. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
2: malý piva, no ne.
4: Prostě naděje Beatu. Dnes v 7 večer na rádiu Beat. Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: to byl Dýto, ten Hozen, oblíznutí třemi sestrami. Já jsem Aleš, minuta a půl po 11:45 dopoledne. Dával jsem do hry vstupenky na Ota Baláš, Dunbar Rock Orchestra, teď na pátek 8. května do Českého Krumlova, do zámecké jízdárny. Otázka zněla, kolik písmen T má Ota Baláš ve svém křestním jméně. No a jako 11. se dopsal kdo?
1: Dobrý den přeji, tady Jirka Endura, já vás zdravím.
0: Kolik je jich tam? Jedno, dvě, čtyři?
1: Myslím, že ani čtyři ne, ani tři ne, ani dvě ne, je tam jenom jedno.
0: Je tam jenom jedno, zcela nezvykle, Ota se jmenuje Ota, Ota Baláš, tedy Ota Balage, tedy psáno správně foneticky. Jak daleko to máš do Českého Krumlova, Jirko?
1: No, je to od nás z Jablonce, počítám tak 200 plus minus.
0: Ja, a to je krásná cesta, hele. Jo, pozor, v pátek je volno, takže se sebereš pěkně v Jablonci ze zhora, kde je zima, pojedeš pěkně dolů na jih, kde je teplo a v zámecké jízdárně v Českém Krumlově. To celé začíná v pátek 8. v 19 hodin. Ota Baláš, Dan Barta, Rock Orchestra. Budou se hrát skladby skupiny Chicago, Toto a Boston. Ti, co to dělají, Ota Baláš, Dan Barta, i třeba Mirek Chyška, mají rádi tuhletu muziku, bude tam dechová sekce z JAR, smyčcové kvarteto, takhle, bude to dobrý, jo?
1: A nádherný,
0: ty si to pěkně užiješ a samozřejmě cesta zpátky do Jablonce bude o to příjemnější, že už ten zážitek budeš mít v sobě.
1: Budeš to třeba... Určitě.
0: Výborně.
1: Je to o to příjemnější, že to je moje srdcovka. Před týdnem jsem zrovna byl se na Dana Bartu podívat a vyhledal si s Lustratosférou.
0: Ano.
1: Takže se podívám vlastně jenom na takové pokračování zase hodně dobré muziky.
0: Já fajn. Jsem rád, že to takhle vyšlo. Vstupenky ti pošlu e-mailem a veliká gratulace. Měj se, čau.
1: Děkuji mnohokrát. Ahoj, ahoj.

0: Tohle byl Van Halen na Beatu 5 minut před 12. hodinou, posledních 5 minut, který nám zbývá do konce dopoledne. Za chvilku Pepa Lábus, zpravodajský přehled dne po zprávách Trumpet Underfoot jako bluesová 12. Výborná věc. Taky Rahib, budeme hrát Nirvánu, Marcias, a nebo kdo máte chuť třeba Def Leppard. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 na 13. kilometru ve směru na Prahu, ještě před Modleticemi a sjezdem na Pražský okruh, je nějaká látka rozlitá na vozovce, pravděpodobně nafta. Po bouračce osobního a nákladního auta na místě hasiči, záchranka i policisté. Na D11 od Hradce Králové na Prahu na 53. kilometru je nějaký kamen na dálnici a nikdo nechce ve 130 najet do šutru. Pozor, na Chebsku v Mariánských Lázních v Ibsenově ulici narazilo osobní auto do zdi. Na místě už jsou policisté. V Hradci samotném, tedy v Hradci Králové, na Gočárově okruhu u kruhového objezdu ukřížení s Brněnskou ulicí, tak je převrácené nákladní auto. Dopravu tam řídí policie. Na místě jsou také hasiči. Počítejte tam s komplikacemi. V Kroměříži v ulici na Lindovce se srazila dvě osobní auta a ve Frýdku Místku na třídě Tomáše Garrigua Masaryka na křižovatce Radniční Bruzovská je dopravní nehoda. Uklízej tam silnici, i tady počítejte s problémem.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Vamos, tady señor Chlorito. Zase mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno až polojasno. V Čechách bude postupně přibývat oblačnosti a hlavně v jejich západní polovině se přidají přehánky nebo bouřky. Ojediněle i silné. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů. Zítra se mírně ochladí, jinak se očekává počasí podobné tomu dnešnímu.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklistka Fosová skončila hned po první etapě ženské Vuelty. Po pádu si zlomila klíční kost. Vede Němka Kochová. Naše Julia Kopecký je průběžně 53. se ztrátou minuty a 43 sekund. Hokejovou reprezentaci doplní útočník Reichl. V přípravě na mistrovství světa nahradí na švédských hrách zraněného útočníka Chmelaře. Poslanec Turek dál zůstává místopředsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti, přestože už v únoru avizoval odchod. Tehdy prohlásil, že na to nemá čas. Za funkci ale pobírá 138 tisíc korun měsíčně, zatímco řadový poslanec má zhruba 115 tisíc. Ex-ministr spravedlnosti Blažek odmítá vinu v kauze Bitcoinu. Přijetím kryptoměny v hodnotě 1 miliardy korun podle svých slov zákon neporušil a jeho cílem bylo zajistit zisk pro rezort. Zaměstnavatelé zaregistrovali do systému jednotného měsíčního hlášení téměř 90% zaměstnanců, skoro 5,5 milionu lidí. Registrace jsou možné i po dubnové lhůtě bez sankcí. Vláda varuje před rozděláváním ohňů kvůli suchu a riziku lesních požárů. Ministři vyzvali také k zákazu létání z drony, které komplikují zásahy vrtulníků při hašení požáru v Českém Švýcarsku. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
2: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

To jsou Def Leppard, to dobře víme, za 11 minut už bude půl jedné odpoledne. Dneska, to dobře víme, že 5. května, den povstání českého lidu v roce 45. Svátek má dneska Klaudie, což je ženské jméno, ale za starého Říma Klaudie bylo klidně i jméno mužské. Je světový den karikaturistů, nikoli věk turistů, ale karikaturistů. Je světový den hygieny rukou, dneska byste si skutečně měli umýt pačmáky. Je mezinárodní den nechtů, to s tím i souvisí. A pak, a to je důležité, dnešek jako 5. květen je světový den umlčení hanby. Pokud jste byli doteďka na hanbě, nebo jste žili v hanbě, nebo snad jste aktuálně v hanbě, tak dneska je den, kdyby ta hanba měla skončit, zaplať pánbůh teda.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Tohle byly Marcias na Beatu, 20 vteřin před půl jednou odpoledne. Za okamžik nás čekají praští výběrové, taky Beatles, anebo Crazy Crazy Nights od Kiss. Ale to vše až po koncertu, který si pro nás připravil Pepa Lábus, který je teď ve studiu.
1: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
2: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Sledování letadel, takzvaný planespotting, je podle kolegy Luboše Dvořáka fascinující zážitek.
3: Pohled na vzletající a přistávající letadla je vždy působivý. A v České republice máme skvělá pozorovací místa. Nejlepší je samozřejmě pražské letiště Václava Havla. Kromě terasy je to val u Kněževse nebo Hostivic. Brněnské Tuřany mají také co nabídnout, stejně jako Ostrava Moštov. Kde však bude pár let ticho, je vojenská základna Čáslav. Švédské Gripeny odlétly do Pardubic a české Alky do Náměště nad Oslavou. Důvodem je nejrozsáhlejší rekonstrukce za posledních 70 let. Na tu mají stavbaři 2 roky. Pak začne přístavba supermoderního kampusu s názvem F-35. Tím je jasné, jaké stroje se zde usídlí a budou zajišťovat obranu země. V roce 2031 na plochu dosedne ze Spojených států amerických prvních 6 stíhaček. Tím se vzdušné síly armády České republiky zařadí do aliančního elitního klubu
1: Beatoskop.
2: Blížící se aviatická poutě dala nahlédnout do letošního programu. Je jisté, že se odehraje na letišti v Hradci Králové o víkendu 30. a 31. května. Armáda totiž 34. ročník přehlídky nepovolila na pardubickém letišti, které na dobu neurčitou obsadili bojové letouny JAS-39 Gripen. Tolik z Beatoskopu. Po něm si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
1: Rádio Beat.

byla Straka Versti, pražský výběr na Beatu, 2,5 minuty před 3:15 odpoledne, pokud k vám ještě nedorazila ta zpráva. Rád ji zopakuji, americká skupina Five Finger Death Punch oznámila světové turné, taky 20 let už jsou na světě, 20 let už objíždějí tuhle planetu, takže ke 20 letům tohle turné pojedou. V Praze v O2 aréně Five Finger Death Punch vystoupí 31. ledna v roce 2027, tedy příští rok v lednu 31. Předskakovat jim budou Dimitri. Vstupenky jdou do sítí Ticketportál a Ticketmaster teď v pátek 8. května, ale vstupenky si můžete zakoupit i dřív na našich internetových stránkách, tedy na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz je článek, hned ho najdete a tam se můžete podívat, jestli náhodou nedosáhnete na vstupenky ještě dřív než v pátek 8. května. Držím palce. Tahle kapela vystoupila jako předkapela před Aerosmith na stadionu fotbalovém v Praze na Strahově, ale už nevím, kdy to bylo. 90 něco. 3, 4.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do zpovědnice, tentokrát přijde Robert Kozler a Tomáš Belko ze 100 zvířat. Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu B.

0: byl Genesis na beatu 4 minuty před 13. Turning on again. Teď je docela hodně dopravy, pojďme na ní.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Za prvé, na dálnici D1 z Brna na Prahu na 28. kilometru budete brzdit. Je to kvůli dvou nehodám, které jsou na 13. kilometru. Dohromady 5 havarovaných vozidel a rozlitá látka na vozovce. Na 13. a půltém se srazilo osobní auto a nákladní a na 13. kilometru 3 nákladní auta. Na místě jsou všichni z integrovaného záchranného systému. Zdržení zatím kolem půl hodiny. D11 na 87. kilometru ve spinu na Hradec Králové je v levém jízdním pruhu dopravní nehoda. Pozor také na 11. na příjezdu do Českého Těšína od Ropic na Karvinsku. Je tam osobní auto ve svodidlech. Nový Jičín dvakrát, nebo takhle, Šenov u Nového Jičína na Novojičínsku, tak v Šenově v Malostranské ulici se řeší bouračka dvou osobních vozů a na Novojičínsku ještě jedna věc. Ve Fulneku v Bílovické ulici jeden pruh stojí, zasahuje tam záchranka, policisté a také hasiči u bouračky nákladního a osobního vozu. Na Strakonicku ve Volyni ve Vimperské ulici jsou také všichni z integrovaného záchranného systému u bouračky nákladního a osobního auta a ještě Brno, Vídeňská ulice ve směru do centra, tedy do města, před mostem přes Svratku se řeší bouračka dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeji Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno až polojasno. V Čechách bude postupně přibývat oblačnosti a hlavně v jejich západní polovině se přidají přeháňky nebo bouřky. Ojediněle i silné. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů. Zítra se mírně ochladí, jinak se očekává počasí podobné tomu dnešnímu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalová liga mistrů dnes pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech Arsenal nebo po poloviční době Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta je na programu od 21 hodin. Zítra je na programu druhé semifinále mezi Bayernem a PSG. Nad Evropou se vlní studená fronta, která do střední Evropy přináší první velké bouřky letošního roku. Českou republiku zasáhnou ode dneška do čtvrtka. Před silnými bouřkami varuje Český hydrometeorologický ústav i Evropská bouřková organizace. Žlutá výstraha bude v platnosti od dnešní 14. hodiny až do půlnoci pro Karlovarský kraj a části Plzeňského, Středočeského a Ústeckého kraje. V souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko aktivovala Česká republika mechanismus civilní ochrany Evropské unie, potvrdila to mluvčí Evropské komise Eva Hrnčířová. Opatření slouží k zajištění pomoci v případě mimořádných událostí nebo katastrof, které přesahují schopnosti postižené země. Válka s Íránem a uzavření Hormuzského průlivu může způsobit kromě nedostatku leteckého paliva další nepříjemnosti. Některé autoservisy mají od výrobců zprávy, že by mohl scházet motorový olej. Aktuálně se už objevuje problém s dostupností nejznámější značky oleje Shell. To byly zprávy, po nich si poslechněte ZZ Top na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

jsou Iron Maiden, The Wicker Man, 26 a kousek, tedy necelé 4 minuty před půl druhou odpoledne na dálnici D1 před Prahou je šlamastika. Vlastně na úrovni Mirošovic, tak budete brzdit možná už někdy na 28. kilometru. Je to kvůli dvou bouračkám, které jsou na 13. respektive 13. a půltém kilometru. Dohromady 5 vozidel a rozlitá nějaká látka přímo na dálnici. Na 13. a půltém je osobní a nákladní auto v sobě a na 13. kilometru potom 3 nákladní auta. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. To zdržení je, ale není to hodina, ale někdy kolem 15-20 minut. Vy, co jedete po dálnici D1 od Brna a blížíte úseku Praze, tak počítejte s tím, že kolem toho 28. kilometru budete brzdit a následně budete muset vlastně prokličkovat kolem dvou bouraček na 13. kilometru. Za okamžik na beatu Kamil Střihavka s kabátem, Simon Garfunkel, ale teď už Alice Cooper.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženou.

Zrovna včera jsme měli v nápovědě hlavu na špalek, to jsme hledali Milana Špalka, anebo celou kapelu Kabát a přes Milana Špalka jsme se na Kabáty dostali v nápovědách, co se týče do detektivky, tam jsme si jisti v Kramflecích, tohle byli Kabáti a Kamil Střihavka, Houby magický. Detektivka, ta zítřejší, startuje po 9. hodině, tak jako vždycky, a cena pro toho nejrychlejšího zítřejšího detektiva, tak je knížka Pavla Motýlka s vlastnoručním autorovým podpisem. Ta knížka se jmenuje Máničky, mládí, láska a muzika v oprýskaných časech normalizace. Knihu dávám tomu, kdo se mi jako první zítra po 9. hodině v detektivce dotelefonuje a řekne mi Hergot, jakou kapelu hledáme. A zítra, pozor, zítra je to extrémně jednoduchá detektivka. Extrémně.

0: Výborná muzika, Norman Greenbaum v programu Rádia Beat. Přiblížila se 14. a tím se přiblížil i Pepa Lábus a také Standa Rubáš. Pepa má zprávy a Standa hodinu tupláků. Status Quo, to je první kapela, od které uslyšíte dvě po sobě jdoucí skladby. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Stále platí upozornění pro býťáky, kteří jedou po dálnici D1 od Brna na Prahu. Na 13. respektive na 13,5 kilometru se staly dvě dopravní nehody, jak už od nás víte. Dohromady 5 aut v sobě na 13,5 osobní a nákladní a o půl kilometru dál na 13. kilometru se srazila 3 nákladní auta. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Pokud máte namířeno po D1 od Brna na Prahu, počítejte s tím, že na 13. kilometru se stále ještě můžete zdržet. D11, 87. kilometr ve směru na Hradec Králové, tam je převrácené nákladní auto a vysypaný náklad, na místě hasiči, záchranka i policisté. V Praze na Podbělhorské srazilo osobní auto cyklistu, i tady zasahuje rychlá. A pozor si dávejte i na Praze Východ v Louňovicích, v Kutnohorské ulici se srazil motorkář s osobním autem. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Vamos, tady señor Chlorito. Zase mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
1: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
2: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Dnes bude převážně oblačno až polojasno. V Čechách bude postupně přibývat oblačnosti a hlavně v jejich západní polovině se přidají přehánky nebo bouřky. Ojediněle i silné. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů. Zítra se mírně ochladí, jinak se očekává počasí podobné tomu dnešnímu.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům v pražské O2 aréně. Utkání se uskuteční 18. a 19. září. Hrát se bude na tvrdém povrchu. Český tenisový svaz o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Prestižní týmová soutěž se v největší tuzemské hale hrála naposledy v roce 2013. Finský prezident Alexander Stubb si zpestřil dvoudenní návštěvu České republiky dnes ráno během v centru Prahy se svým protějškem Petrem Pavlem. Společnost tým dělali česká atletická reprezentantka a finalistka her v Tokiu Kristýna Sasinek-Make, která má finského otce a finský fotbalista pražské Sparty Kaan Kairinen. Pražský městský soud pravomocně zamítl žalobu podnikatele a lobbysty Romana Janouška. Domáhal se odškodnění zhruba 9 milionů 800 tisíc korun v souvislosti s jeho dřívějším stíháním v kauze Šambon. Odvolací senát tak potvrdil prvoinstanční rozhodnutí, podle kterého nemá nárok na náhradu škody za to, že peníze zajištěné policií ztratily hodnotu. Zásoby leteckého paliva se tenčí. Ředitel Mezinárodní agentury pro energii Birol nedávno varoval, že Evropě zbývá přibližně 6 týdnů, než jí kvůli konfliktu na Blízkém východě dojdou. Pokud se jeho předpověď naplní, bez paliv bude Evropa na přelomu května a června. Evropská unie se proto připravuje i na nejhorší scénáře. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
2: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Status quo na rádiu Beat a jejich dvě písně, co by první dnešní úterní tuplák, který dohrál 11 minut po druhé, po 14. hodině, my jsme se s Vejvodkou prostřídali, no a on nevím, jak pojede zpátky, jestli už visí trolej u Berouna nebo ne, ale v každém případě šel někam k Ša, protože mu za 5 minut jde co? Ano, všichni víme. Standardu váš přeje příjemné úterní odpoledne s hodinou tupláku, tak jak jsme na ní zvyklí, každý všední den od 2 do 3. Status quo dohráli, hrát bude Lou Reed. To vám řeknu jen tak v kostce a ve zkratce. Dáme Walk on the Wild Side a taky Oh Baby.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Slíbil jsem vám Lurida, pustil jsem vám Lurida, abychom jeli dál rovnou a ty tupláky odsejpali, tak došlo hned také na další tuplák Blue Effect, samozřejmě Slunečný hrob a hned potom Záhadaj milý. To byla ta druhá, která v tom tupláku dohrála a který už pro mě nikdy nebude takový jako předtím, protože minulý týden jsem tady zažil další fantastické vystoupení kapely Freeride, ale poprvé jsem slyšel, jak italský kytarista zpívá právě Slunečný hrob. I s tím úvodem teď uslyšíte, jak to zní, když vy Češi zpíváte anglické. Bylo to naprosto skvělý. Hned se mi ten moment z minulého týdne z Kolína a Karlova náměstí vybavil. Tak tady Blue Effect, odškrtnu to i s tou mojí vzpomínkou. Pojďme k muzice další, pochopitelně hrané po dvou kusech. Robert Plant na řadě, dáme If I Were a Carpenter. To je věc, kterou zná úplně každý. Tak ji nazývejme v tom tupláku tou slavnější a známější a pak si pojďme slíbit hned muziku, která bude následovat, a ta se jmenuje New World.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Robert Plant, solový Robert Plant, tady je potřeba dodat, ale to konec konců bylo celkem slyšet z těch dvou písní, které jsme si od něj dali. Je to dneska takový částečně, řekl bych, interpretační hodina tupláku, protože až na nějaké výjimky, i když ono se to za chvilku se vrátí, tak tady zmiňuji spíš než kapelu, tak nějakého toho muzikanta, za kterým stojí kapela. Byl tu Lou Reed, byl tu Robert Plant a teď tady bude Tom Petty v tuplácích. Run and Down a Dream, to bude ta první, hned potom přijde druhá. Love, Have Love Will Travel, tak se jmenuje ta druhá od Toma Pettyho.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do zpovědnice, tentokrát přijde Robert Kozler a Tomáš Belko ze 100 zvířat. Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Tom Petty na rádiu Beat dohráli 3:15 a myslím, že můžeme už směle se asi shodnout na tom, že ten další tuplák, který přijde, tak bude velmi pravděpodobně poslední. Když zvolím písně tak, že budou mít délku bajovoko někde kolem 5 minut, no tak to tak akorát vyjde, že se spolu s touhle muzikou dostaneme na závěr aktuální hodiny. A to v případě skladeb Rapture of the Deep a Burn 100% vychází, protože tady skutečně ten průměrný čas na kus je kolem těch 5 minut a je jasný, že tedy poslední tuplák pro dnešek takhle při úterku tady na Beatu obstarávají Deep Purple. Ty pustím tak, jak jsem mi slíbil, zároveň už teď vám řeknu, že pokud máte nějaké postřehy k dopravní situaci, tak je sbírám, protože po Purplech se na ty silnice společně podíváme. Dejte vidět, jak se vám jede na číslo 210 32 33 34.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků.

0: Deep Purple, Rapture of the Deep dohrála, za 3 minuty tady bude třetí, po třetí tady bude Pepik a po Pepikovi tady budou Vysáči, to jenom tak v kostce, co nás čeká.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Před Pepikem tady budou dopravní informace z dálnice D1. Tak ozýváte se třeba z kilometru 132, tady je v levém jízdním pruhu nějaká práce na silnici ve směru jakože na Prahu nebo na Brno, prostě na jih od Olomouce dolů. Tam počítejte s tím, že při těch pracech na vozovce se přicpává i ten provoz v pravém jízdním pruhu. To je jedna takováhle zpráva. Další z D1 je víceméně preventivní, říká 293. kilometr směr dolů na Přerov, tak tam je odstavený nákladák pro defekt pneumatiky na návěsu, je na konci připojovacího jízdního pruhu a řeší se, jak to opravit co nejrychleji a nejlépe by mohl odjet. Počítejte tedy s tím zvlášť, když vletíte do toho připojovacího pruhu. Jedete-li z České Lípy směrem nad Stružnici, tak někde tam, kde jsou Luka, pod Stružnickými rybníky je teďko aktuální požár louky, na místě jsou hasiči a ten průjezd je tam omezen. Jedno místo. Ozýváte se také z Nového Boru Liberecké ulice, kde je nehoda 2 osobních aut a probíhá vyšetřování. A velmi podobná situace je také v Předměřicích nad Labem, tady ulice Obránců míru. Nehoda 2 osobních aut, vyšetřování právě teď aktuální záležitostí. Průjezdné s nějakou zvýšenou opatrností prý to místo, ale jeďte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Beatová síň Sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová. Pavel Vrba in memoria. Skladba Zdroj Romana Dragouna. A kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň Sláva. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude ráno a dopoledne převážně slunečno. Odpoledne a večer dojde k přibývání oblačnosti s přeháňkami a lokálně se objeví i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: Tenistka Barbora Krejčíková se po zranění vrátila na antukovém turnaji v Římě vítězně. V prvním kole porazila francouzsku Elzu Jacquemotovou 6-2, 6-4. V dalším čeká dvojnásobnou grandslamovou šampionku světová jednička Arina Sabalenková z Běloruska. Schodek státního rozpočtu se v dubnu prohloubil proti konci března o 78,5 miliardy na 106 miliard 100 milionů korun. K prohloubení deficitu přispělo ukončení rozpočtového provizoria, ve kterém byla naše země do 20. března a které omezovalo státní výdaje. Schodek je nejnižší za poslední 4 roky, ale zároveň pátý nejvyšší od vzniku České republiky. Loni na konci dubna byl deficit 126 miliard 100 milionů korun. Ekologická organizace Hnutí Duha zaslala další předžalobní výzvu poslanci Filipu Turkovi. Požaduje po něm veřejnou omluvu za výroky, v kterých hnutí obvinil ze zavinění úmrtí lidí během povodní v roce 2024 kvůli blokování stavby přehrady v Nových Heřminovech. Ekologové se ohrazují i proti Turkově rétorice o deratizaci parazitů. Mnoho čtvrtí se v Moskvě a Petrohradu dnes dopoledne potýkalo s výpadky mobilního internetu. Ruská státní agentura RIA Novosti napsala, že Rusům v hlavním městě nejdou odesílat ani SMSky. Ruskojazyčná BBC koncem dubna uvedla, že ruské úřady plánují od 5. do 9. května řízené omezení mobilních služeb kvůli oslavám dne vítězství ve velké vlastenecké válce, které proběhnou 9. května. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Vysací zámek na rádiu Beat.

Jsou písně, které nelze vynechat v playlistu Rádia Beat, skoro bych řekl, že vůbec v žádném jiném playlistu, zvlášť bavíme-li se o souvislosti s dnešním dnem. Dneska je 5. května, to je věc jasný, svátek slaví Klaudie, připomínáme si taky květnové povstání, ale pozor, když se podíváme na svátky mezinárodní, do těch mezinárodních dní, je tam toho hromada, je tam třeba možnost, nevím, jestli se to dá slavit, ale je mezinárodní den astma, tak jestli máte astma, tak mějte asi radost. Je tam spousta dalších věcí, které můžeme vytáhnout, třeba nově udělané nehty si můžete dneska oslavit, velká jezera mají dneska svůj mezinárodní den a pozor, dneska je také mezinárodní den všech astronautů. No a to, když jsem četl, tak jsem si říkal, neexistuje snad více astronautická píseň než tahleta od Aerosmith, I don't want to miss a thing, to je ta, která právě teď dohrála. Dohrála 20 minut po 15, kdy vám standardu Bazby to přeje příjemné odpoledne ve společnosti Lynyrd Skynyrd. Ty si totiž dáme navíc naživo. Ještě předtím také, že

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Pavel Joe Satriani a moje velmi oblíbená záležitost Surfing with the Alien mám ji připravenou vždycky, když vyrážím někam autem, ale vlastně poslední dobou i na motorce, protože mám takový ten model, co má repráky, tak aby všichni slyšeli, že Rubáš jde do práce, tak tam často tahle muzika hraje. Dali jsme si ji, je 15.41 a já mám skoro pocit, jako by bylo včera, protože je to skoro 24 hodin, co jsem neřekl tuhle tu větu strašlivou. A Pražský okruh D0 je uzavřen. Teď aktuálně se to týká 28. kilometru ve směru Brněnská a Plzeňská, respektive za Plzeňskou dál jako na letiště. Mezi exity 26 Řepy, 28 Ruzině probíhá objízdná trasa a zatím nemáme úplně odhad, jak dlouho to bude trvat, protože tam došlo k havárii nákladního auta a bude tam probíhat překládka nákladů, protože se vysypalo dřevo na komunikaci. Počítejte tedy s tím, že zatím v dopravní mapě vypadá ten Pražský okruh, já bych řekl standardně na všední den, zatím to není úplně tak, jako že by úplně tmavě červeně svítil, ale může se stát, že se to zaplní právě tady těmi auty, které se budou pokoušet jet tadyhle směrem na letiště a potom dál na D7. Budeme to místo hlídat, řekneme si, jakmile se něco změní a vypočítejte s tím, že teď na tom 28. neprojedete.

Radio Beat, Classic Rock.

0: Na konec hodiny Sting a jeho Brand New Day, táhle muzika je za námi. Za 5 minut 4 po čtvrté Pepa, pak dáme AC/DC. Slíbím Rockyho Eric Starko, toho jsem dlouho nehrál. Teď mi tady tak jako úplně svítil v tom výběru v našem archivu do oka, tak dáme Burn the Flames, taky Stony, Ozzyho a hromadu další.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Předtím přijdou informace ne úplně zábavné, ale o to důležitější a začít můžeme pražským okruhem, protože o tom už tady byla řeč. A dopravní mapa mi dává za pravdu, že to v tom směru od plzeňské dálnice přes tu Varskou dál na letiště začíná houstnout, protože je tam uzavřeno, překládá se náklad z nějakého havarovaného nákladňáku, a tím se tady myslí dřevo vysypané na D0 a v tomhleto místě vzniká kolona. Mobízná trasa, pokud se tomu tak dá říkat, vede mezi exity Řepy 26 a Ruzyně 28, ale počítejte, že i tak tam bývá docela husto bez ohledu na ten pražský okruh, takže prostě vám ta objížďka v tomto místě nějaký ten čas asi pravděpodobně také zabere. Když se podíváme na okruh jako takový, no tak si pojďme říct, že další nehoda, Ťukanec, který není tak dramatický, je někde na úrovni Řeporí, takže od D5 to stojí sem a od Slivence také. Navíc ona ta doprava husne díky zavírajícím se tunelům, takže vlastně od té D1 nepojedete rozhodně 130 po celé té délce až sem. Na Řeporích se rozjíždíte a u Zličína v tuhle chvíli zase brzdíte v další koloně. To je tedy pražské trápení na pražském okruhu. Severní pražský okruh, aby nebyl pozadu, tak ten hlásí nehodu někde za tím místem, kde se k němu připojuje taková ta trasa z Černého Mostu kolem Kbelského letiště. Proto tedy z Černého Mostu jedna kolona, z Hloubětí na druhá, respektive ono už to stojí od Českobrodské dolů do kopce do toho Hloubětína, tak počítejte, že ani tady to dneska nebude úplně kvapík v tom průjezdu. Ozýváte se teď třeba taky z D1 na 156. ve směru do Brna, tam je nehoda dvou osobních aut, taky Tomáš volal.
2: Prosím tě, kdo jede po D1 z Prahy na Brno, tak 155. a půltej, 160. je havárie v rychlém kruhu, jsou tam dva osobáky v sobě. A už se to tady začíná až pasovat. Stalo se to před chviličkou a dál je, myslím si, že zúžení do jednoho pruhu, takže tam ty lidi asi budou dobržďovat dost, no, tak bacha na to. 155. a půl.
0: Toliko potvrzení a místo další, které budeme bedlivě sledovat během dnešního odpoledne. Když jsme u D1, tak ještě 220. ve směru jako z Prahy přes Brno dál na Olomouc, tak tady počítejte s porouchaným osobákem. V Benešově v ulici Červené Vršky je nehoda 4 osobních aut, na místě hlídka policie a probíhá soupis. Tady to s tím průjezdem taky nebude úplně hit paráda, tak s tím býťáci počítejte.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Vamos, tady señor Chlorito. Zase mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude ráno a dopoledne převážně slunečno. Odpoledne a večer dojde k přibývání oblačnosti s přeháňkami a lokálně se objeví i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Česká hokejová reprezentace se sešla před odletem na švédské hry v Ängelholmu kompletní s osmi novými hráči oproti Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích z minulého týdne. Kouč Radim Rulík přivítal i další dvě posily ze zámoří. Obránce Marka Alšera s Mikulášem Hovorkou z Charlotte AHL v této sezóně si odbyli premiéru v NHL v barvách Floridy. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti zítra. Benzín v České republice se bude moci prodávat maximálně za 44,46 a nafta za 44,68 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 44,29 za litr benzinu a 44,59 za litr nafty. Stropy se tedy v obou případech mírně zvýšily. Bývalý předseda lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se stal šéfem 16členného poslaneckého klubu KDU-ČSL. Strana podle nového předsedy Jana Grolicha potřebuje v dolní komoře silný hlas. Vedle Jurečky lidovečtí poslanci zvolili také další místo předsedy klubu. Budou jimi dosavadní šéf sněmovní frakce Tom Filip a nový místo předseda KDU-ČSL Benjamin Šinčila. Rusko přistoupilo k dalšímu omezení v oblasti technologií a nově zakázalo dovoz zařízení určených pro satelitní komunikaci. Opatření se dotýká i terminálu systému Starlink, který zajišťuje přístup k internetu přes síť družic. Podle zahraničních médií to Moskva zdůvodňuje ochranou národní bezpečnosti. Víc už se do zpráv nevejde, po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic

Ale tak nakonec to nebude úplně bez dobrých zpráv při tom úterním odpoledni, protože před malou chvilkou přišla zpráva z D0 z toho 28. kilometru ve směru na letiště, že Brujezno už to je alespoň levým jízdním pruhem, vysypané dřevo už bylo přeloženo na jiný auták a během pár minut přišla potom ještě jedna zpráva ze stejného místa, která říkala, že v tuhle chvíli už je ta nehoda kompletně odstraněna, v těch jízdních pruzích nic nepřekáží a ta kolona, která je na pražském okruhu, takže se pomalu rozjíždí. Pravda, opravdu pomalu, protože se bavíme o tom 28., což je místo, řekněme, na úrovni jenom mezi Evropskou a Karlovarskou, tam je tahle ta dopravní nehoda. No a ta kolona, která tam vznikla, tak má svůj začátek někde, řekněme, na úrovni Rozvadovské spojky, takže ono chvilku potrvá, než se to celé hne směrem pryč tady odtud, ale alespoň už se něco děje, alespoň už se to trošku hýbe, tak počítejte s tím, že zvlášť pokud tam stojíte, za chvilku byste se měli dát do pohybu. Kde to naopak tak nějak zase mám pocit trošku přituhlo, tak je stejný směr na úrovni Jesenice Vesce. Tam se tvoří kolona před tunely, za nimi tak jako vždycky se to přicpává až někam k Řeporím. Tam byla taky dopravní nehoda, taky už je odklizená, ale tady je to nějaké pomalejší v tom rozjezdu. Počítejte, že okruh, když teď říkám, že se hýbat začal, takže to není tak, že byste jeli úplně maximální povolenou rychlostí po celé té délce. Ta odpolední špička, myslím, že je tak nějak ve svém vrcholu, takže těch přicpaných silnic bude víc. Budeme je sledovat a řekneme si.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat. Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
1: 20 let trvalo skupině Pink Floyd, než se rozhodla v roce 2014 natočit další studiové album. Má pořadové číslo 15 a jmenuje se The Endless River. Vzniklo z nepoužitého materiálu z desky předchozí, tedy z Division Bell. O 6 let dřív se na věčnost odebral klávesista Richard Wright a zbylí muzikanti se rozhodli desku natočit jako poctu svému celoživotnímu kamarádovi. Album je převážně instrumentální o 4 částech. Jediným zpívaným songem je závěrečný Louder Than Words s textem Polly Samson, manželky Davida Gilmoura. Ještě jeden hlas se ozve ve skladbě Talking Hawking, a to syntetizovaný hlas geniálního vědce Stephena Hawkinga. Album The Endless River skupiny Pink Floyd dnes ve 23.
0: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na Radio Beat. Beat u nás.

Trocha té české muziky nemůže škodit. Bezvadný chlap dohrál, já koukám, jak se daří české muzice v naší anketě o půlnoční alba, tak tam to zase taková hitparáda úplně není, protože vlastně jediná česká muzika, která tam v tomto týdnu je a pro kterou hlasovat můžete, tak je zpívaná anglicky a je tak trošku na ocásku toho našeho hlasování v té šestici. No, jak to vypadá? Vypadá to tak, že nejvíc hlasů zatím při úterku pozbírali Motorhead s albem Bad Magic. Ty jsou velkým favoritem, protože náskok před ostatními mají už poměrně veliký. Za nimi jsou Hollywood Vampires se stejnou jmenou deskou, taky John Mayall s albem Find a Way to Care, pak jsou tam Toto s jejich 14, teprve pak jsou tam ti zmínění Čiští oči a jejich Out of Jail a naposlední šprušli jsou The Winery Dogs s albem Hot Streak, což je tady pořadí průběžné, to si pojďme říct, ten není to rozhodně finálový sčot, ten přijde až poměrně zadlouho v neděli o půlnoci. Je to připomínka, aby ti z vás, kteří ještě se nezastavili na beatovém webu a nezaklikli, která z těch šesti nabízených desek se stejným letopočtem vydání je jejich oblíbená, aby to tedy udělali. Adresa je jako vždycky stejná, takový ten rozcestník pro všechno, co se beatu týká, je www.radiobeat.cz.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do zpovědnice, tentokrát přijde Robert Kozler a Tomáš Belko ze 100 zvířat. Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Na konec hodiny tady nabídu BTO, je 16.56, blíží se Pepa Lábus.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No jedna platná zpráva a Pepa už potom přinese další zprávy platné, které přednese. My si ale mezi tím řekneme, že v Praze na Plzeňské ulici je nehoda dvou osobních aut, čerstvá, která se teď vyšetřuje, takže Plzeňská zpomaluje. Na Hradecké dálnici, to je D11, 83. kilometr ve směru z Prahy pryč, počítejte s odstaveným porouchaným nákladákem. Na Plzeňské dálnici mi hlásíte nehodu osobního s dodávkou přímo na nájezdu na 143. kilometru ve směru na Rozvadov. Potom 647 silnice, tady je vážná dopravní nehoda u Klimkovic na Ostravsku, jsou tam sobě dvě osobní auta a taky všechny složky záchranného systému na místě. Tady ten průjezd bude omezený. No a na 11269. kilometr, to jsme na úrovni Hrabině ve směru Těšín Opava, počítejte s porouchaným autem, které tam taky překáží i s přívěsným vozíkem. Co se týká kolon a špuntů, tak ty jsou tradičně odpolední s hustým provozem. Počítejte na Pražském okruhu, tam i zpátky od D5 směrem na Ořech z opačné strany už někde od Jesenice. Na jižní spojce hlavně úsek Spořilov, řekněme, že Běchovice. Tady je poměrně plno, ono to tam vylepšuje jedna dopravní nehoda, která tak jako nepřispívá úplně k tomu, aby to odsejpalo v tomhletom místě. Tak tady určitě naberete nějaké zpoždění a tradiční zpoždění, ale kratší než jindy, tak očekávejte před Brnem. Když se podívám na D1 příjezdu do Brna, tak se to řadí v podstatě od Popůvek, což je věc skoro nezvyklá. Z posledních dní ty kolony tradičně, zvlášť pak nákladáků, tam bývaly podstatně delší, tak s tím počítejte také. A všem šťastnou cestu, býťáci.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude ráno a dopoledne převážně slunečno. Odpoledne a večer dojde k přibývání oblačnosti s přeháňkami a lokálně se objeví i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejové Kladno dnes oznámilo příchod reprezentanta Michala Kempného, mistr světa z roku 2024 a vítěz Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018 naposledy působil ve Švédsku. Rytíři oznámili jeho příchod na klubovém webu. Kempný podepsal s extraligovým klubem roční smlouvu. Policisté v České republice zaznamenali nárůst kybernetických útoků, které cílí na firmy, instituce a organizace. Za celý loňský rok bylo zachyceno 1720 kybernetických nájezdů. Je to o 1% víc než předloni a o 5% víc než v roce 2023. Na tiskovce to řekl policejní prezident Martin Vondrášek. Fotbalový rozhodčí Jan Petřík, který figuruje v sázkařské kauze, se podle serveru Odkryto.cz přiznal ke korupci. 33-letý sudí podle webu usiluje o dohodu o vině a trestu. Petřík měl za úplatu před 3 lety ovlivnit ve prospěch Opavy 2 druholigová utkání. Elon Musk zaplatí 1,5 milionu dolarů na základě dohody o mimosoudním ukončení sporu s americkou komisí pro cenné papíry a burzy. Ta ho vinila, že v roce 2022 příliš pozdě informoval o zvýšení podílu v sociální síti Twitter, která se v současnosti jmenuje X. Připomněla to agentura Reuters. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich přichází další roková pecka. Na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Radio Beat. Hle tvůj sám, jenž opil se tvou krví, teď do kůže se opíl.

Sochy, tam, kde jsou sochy, obvykle bývá i nějaký ten most, a když půjdete na ten slavný most pražský, kde jsou sochy, tak tam najdete i karikaturisty. Kdybyste náhodou měli cestu tímhle tím směrem, můžete spojit příjemné s užitečným, protože při pohledu na kalendář a 5. květen, tak nejenom, že Klaudie má dneska svůj svátek, ale právě všichni kartunisté, karikaturisté, tihle ti lidé, ti mají svůj svátek. Jo, to jenom aby nám to nezapadlo. Astronauti, o těch už jsme se bavili, je Mezinárodní den astma, taky je Mezinárodní den portugalštiny, jenom tak pro zajímavost, je Mezinárodní den hygieny rukou, takže na to můžete taky být jáci myslet a jít si umýt ruce, a pokud chystáte ještě něco dalšího, tak se klidně umýte celý.

0: To byly Queen na rádiu Beat, Heaven for Everyone, dozněli. Dáme si menšinové sporty, takové to shrnutí celého toho dnešního dne v menšinových sportech, zvláště pak těch raných, o kterých tady mluvil Petr Šimáček. To za malou chvilku, Hudbo Praha k tomu s mámou a tátou a taky Badfinger.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Jasně, před tím vším to budou taky dopravní informace, které mi hlásíte sem do Beatu. Jednak třeba z příjezdu do obce Mětěž, to jsme na Litoměřicku. Jedete-li právě z té strany od Litoměřic, tak tam se vyhýbáte vážné dopravní nehodě, ve které figuruje motocykl a koloběžka. Na místo jedou všechny složky IZS, což předpovídá, že ta nehoda bude vážná se zraněním, tak s tím počítejte, býťáci. Také 35 na 12. kilometru od Hrádku směrem na Turnov u Chrastavy. Tam je hlášena havárie motocyklu a bohužel ani ta se neobešla bez zranění, takže i tady všechno, co má modrý maják na místě v tuhle chvíli. No a co dál? 143 u Prachatic, tady máme nehodu dvou osobních aut. To vypadá podle vašich zpráv jako ťukanec, v podstatě jenom o plechy tam asi jde a sepisuje se to, s tím počítejte a opatrně jeďte na brněnské dálnici 230. kilometr ve směru na Prahu nebo na Brno, prostě tenhle ten směr, aby jsme si rozuměli, tak je vylepšen nějakým porouchaným osobákem. No a v souvislosti s tou opravou a nějakým tím odstavením tohoto auta je tam hlášen pohyb většího počtu lidí na vozovce, takže projíždějte prosím velmi opatrně. Co se týká kolon, tak ještě můžu ty odpolední tak jako shrnout, i když na první pohled do dopravních map je jasné, že situace se vylepšuje. Jedete-li po jedničce na Prahu někde za pruhnicemi, zpomalíte a pojedete takhle přes Pořilov z kopce až na jižní spojku směrem k Běchovicům. Není to nehybná kolona, ale kolona to je. Na Pražském okruhu od Jesenice přes tunely někam k Ořechu počítejte, že je také pořád ještě poměrně plno a výjezd z Hloubětí na nahoru na Letňany taky hlásí dopravu na stupni číslo 4, takže nějakou minutu či 10 minut tady nějakým způsobem ztratíte. Pokud tedy musíte být někdo na čas, vyražte s rezervou.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Prešinové sporty na Rádiu Beat.
1: Čeští plochodrážní reprezentanti skončili v semifinále světového poháru druzí. Tým ve složení Milík, Květ, Bednář, Klíma a Najezchleba získal 30 bodů. Nejvíc z Čechů nazbíral Milík 12. Vyhráli Britové, Německo mělo stejný počet bodů jako Česko, ale skončilo třetí. Basketbalisté Nymburka porazili Ostravu 93-71 a čtvrtfinálovou sérii vyhráli 3-0. Pardubice pak zvítězili v Písku 78-63 a také oni postupují do semifinále po výhře 3-0 na zápasy. Golfistka Tereza Melecká obsadila na turnaji Ladies European Tour na Mauriciu 10. místo. Kristýna Napoleová byla při prvním letošním startu 12. Švýcarská cyklistka Jasmin Lichtyová vyhrála závod žen Grácia v Orlové. Nejlepší Češka Barbora Němcová skončila pátá. Finále českého poharu v akvatlonu se uskutečnilo v Brně. Mezi muži zvítězil Mittner, který vyhrál závod i celkové pořadí seriálu. Mezi ženami triumfovala Surová. Český cyklista Jan Hirt se představí po deváté na Giro d'Italia. Tomáše Kopeckého naopak čeká od pátku premiérová Grand Tour v kariéře. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
0: Radio Beat.

Badfinger, Come and Get It. Black Sabbath a Children of the Sea, to bude další muzika, se kterou na beatu budeme pokračovat, ale zároveň se předtím pozveme někam, co s tou muzikou, kterou jsem teď zmiňoval, vůbec nijak nesouvisí. Ale s muzikou jako takovou to souvisí, a to je ta naše česká. Už se skutečně finišuje s přípravami na to, abychom se na konci května mohli potkat v Lokti na Tohří tradičně. Protože tradičně v tomto termínu to tak bývá v tom květnu, že v Lokti přes den bývá vedro, v noci bývá zima a mezi tím se zahříváme tancem a zpěvem na ceremoniálu Beatové síně slávy. Ten je dneska nebo letos v podstatě dvoudenní, protože tak, jak jste si odhlasovali, tak to také bude a všichni ti muzikanti do toho zapojení vymýšlejí všechny možné speciality, aby ten koncert v Beatové síně slávy byl něčím skutečně unikátní. A právě proto Zuzanu Michnovou uvedeme oproti těm zvyklostem do Beatové síně slávy už v pátek, kdy normálně bývá něco, čím mu říkáme večírek Rádia Beat. Ale protože Zuzana shromáždila hromadu muzikantů z různých uskupení, kteří jsou zároveň na cestách se svými kapelami a často to bývá tak, že každý z nich hraje víc než jedný, tak aby se to všechno dalo dohromady na jednom místě, tak právě k tomu byl určen ten pátek a tak tady počítejte, že od 19 hodin zahraje Zuzana svůj koncert z Beatové síně slávy už 22. května. Předskočí jí Red Baron Band a po ní budeme slavit 150 let Žlutého psa. To je páteční program, takový rámcový. Ten sobotní říká, že už někdy po třetí odpoledne začnou hrát fanfiku Synkopy, pak tam bude Roman Dragoun se svou písní Zdroj a písněmi dalšími a taky křtem knihy, která je o něma nedávno vyšla a taky jste měli šanci třeba u Vejvodky tady vyhrát v Detektivce. Zahraje Viktor Dix s kapelou WAF a nakonec budeme uvádět do Beatové síně slávy Vítkáče. To bude ten závěr sobotního večera, kdy pokud někdo ušetří síly během pátku a soboty, tak tady už je šetřit nemusí a může do toho jít úplně naplno. Pořád ještě jsou místa, pořád ještě jsou vstupenky a pořád ještě je několik různých verzí vstupenek. Tak doporučuji, abyste se rozhodli, jestli pátek nebo sobota, nebo pátek i sobota, jestli půjdete sami nebo s drahou polovičkou, nebo vemete partu kámošů a podívejte se právě na ty jednotlivé verze těch vstupenek, protože myslím, že tam najdete nějakou, která bude dávat smysl a ještě na něj ušetříte třeba i nějakou tu kačku. Všechno potřebné je na Beatovém webu a tady jsou konečně ti slibovaní Black Sabbath.

0: chvíli je opět Pepa Lábus a taky Six Okolo Krok, protože 6. odpolední se přiblížila, já už tady vybírám, jakou z těch 60. let bychom si mohli pustit. Beatles mi padly do oka, tak s těmi začneme a pak uvidíme, co se stane dál.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Tomu samozřejmě rychlý zpravodajský přehled z našich silnic a to tady díky vám, protože tady čtu zprávy, které tady od vás mám, neb já koukám do rohu, zatímco vy koukáte před sebe přes to čelní okno. Ozýváte se třeba z hradecké dálnice. D11 na 57. z Prahy pryč, tam se prý něco válí na silnici, projíždějte tady velmi opatrně. Brněnská dálnice 220. km z Olomouce dolů na Brno, tady počítejte, že je porouchaný osobák, snad má proraženou pneumatiku, takže ten se na místě řeší, bude tam tedy pohybu trochu, je třeba s tím počítat a ideálně brát ho větším obloukem, ať je to úplně bezpečné. Opava Ratiborská ulice, tady je neprůjezdný jeden jízdní pruh, protože je tam nákladák s plošinou, opravuje se trakční zařízení, počítejte s tím, že z těch tří pruhů se to zužuje do dvou, což může působit komplikace. Váchova ulice ve Zlíně, tady je hlášena nehoda tří osobních aut a policisté na místě, kteří vyšetřují. No a jedna vážná dopravní nehoda a uzavřená cesta je z Mladé Boleslavy na Kosořice. U Kosořic došlo k havárii motocyklu, ten skončil navíc mimo komunikaci. Na místě jsou všechny složky IZS a projezd v tuto chvíli tudy není možné. Buďte prosím opatrní.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Studio Beat. Vamos, tady señor Chlorito. Zase mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude ráno a dopoledne převážně slunečno. Odpoledne a večer dojde k přibývání oblačnosti s přeháňkami a lokálně se objeví i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Novým předsedou komise rozhodčích FATČR se od nové sezóny stane Španěl Carlos Cos Gómez. Bývalý mezinárodní soudí nahradí Libora Kovaříka, který po třech letech ve funkci končí. Na dnešním zasedání ho drtivou většinou schválil výkonný výbor FATČR a dohodl se s ním na roční smlouvě s dvouletou opcí. Asociace to uvedla na tiskovce. Finský prezident Alexander Stubb se dnes na konferenci Evropa jako úkol na Pražském hradě vyslovil pro širší evropskou integraci i rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu a další země, včetně Ukrajiny. Jde podle něj o geopolitické a strategické rozhodnutí, pro které aktuálně existuje příležitost. Její okno se ale prý může brzy zavřít. Mluvil v té souvislosti o zhruba 5 letech. Zpěvačka Michaela Kolman, dříve Nosková, bude nově působit jako ombudsmanka na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Do funkce ji jmenoval ministr Juchelka. Na rezortu působila už od ledna 2026, kdy připravovala podcast Má to řešení. Teď se bude věnovat ochraně práv dětí i dospělých, řešením stížností a zlepšování komunikace mezi veřejností a úřady. Hantavirus na výletní lodi MV Hondrius se s největší pravděpodobností přenášel z člověka na člověka. Oznámila to Světová zdravotnická organizace. Tímto oznámením padlo dosavadní přesvědčení, že vzájemný přenos mezi lidmi není možný. Na plavidle, na kterém je v současné chvíli zhruba 150 lidí, se potvrdily další případy nákazy. Píše to web týdeníku Focus. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na rádiu Beat.
3: O'clock rock na Radio Beat.

Najprve Beatles, jak jsem slíbil, jejich birthday, ta je ta, se kterou jsme otevřeli dnešní výlet do let 60. Pak Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, nebo po našem, chcete-li, Boty proti lásce, což se nám sem taky krásně vešly. Teď je 9 minut po 6. No a my jsme ve dvou třetinách našeho výletu do 60. let. Pokračovat budeme, řekněme, v roce 1962, takhle snadno se to dá spočítat. Nebo 61, podle toho, z kterého úhlu se na to mrkneme, protože tady se zachovaly konkrétní jednotlivé ty údaje o tom, že 15. října v 61. se to v Nashvillu natočilo ve studiu B, jen tak pro zajímavost, vydavatelství RCA, a 27. února roku 1962 to jako single vycházelo do světa. Do světa jako single zabalený do žluta laděného obalu, kde na B straně byla věc nazvaná Anything That's Part of You a na A straně byla ta, která nás dneska tady zajímá, která se vyšplhala v žebříčku Billboard Hot 100 na první šprušli a zůstala tam hodně dlouho, než jí něco sesadilo na nějaké šprušle nižší. A podílelo se na ní spousta a spousta muzikantů. Tohle nebyla žádná kapela, která by měla 4 členy. Tady bylo několik kytaristů, několik bubeníků, saxofony, akordeony, samozřejmě vokalisté, takový ty zborový a tak dále a tak dále. Tím hlavním, kdo stál veprostřed a vepředu toho všeho mumraje, který tenkrát ve studiích Harsí probíhal, tak nebyl nikdo jiný než Elvis Presley. To jsem vlastně prozradil už tím, že jsem říkal B stranu toho singlu, protože kdo si to spojil s písní Anything That's Part of You, už dávno ví, že o Elvisovi mluvím, a úplní znalci vědí i, co bylo na A straně. To byla ta píseň, kterou Elvis tehdy pojmenoval Good Luck Charm.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Moje babi vždycky říkala, že když se chce, tak všechno jde a je to pravda. Když se chce, tak se dá zvládnout beatová síň slávy. Tam můžete naživo vidět třeba právě Synkopy 61, kteří teď tady na beatu dohráli. No a o týden později, kdo bude chtít, tak zase může stihnout tady v Praze festival Mezi ploty. Tradiční, už bych ani z hlavy nedopočítal, kolikátý ročník na stejném místě se bude konat 30. a 31. května. Právě o tom festivalu, o tom, kde se vzala ta myšlenka, jak to napříč lety celé postupovalo a hlavně, co se chystá na letošní ročník, tak si pohovoříme dneska večer. To je třeba připomenout, dneska je úterý, takže je roková zpovědnice, takže to bude Dan Kohout a spolu s ním tady bude hlavní kápo celého festivalu Mezi ploty Robert Kozler, tedy ředitel, pořadatel, spolu s ním taky Tomáš Belko, textař, saxofonista, kapely Sto zvířat, jeden ze zakládajících členů a taky člověk, který právě díky těm Sto zvířatům je spjatý s festivalem Mezi ploty. Tihleti dva, tak na ty se můžete těšit právě dneska mezi 8. a 11. večer.

0: Bítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Bítoskopu přeje Pepa Lábus. Sledování letadel, takzvaný planespotting, je podle kolegy Luboše Dvořáka fascinující zážitek.
2: Pohled na vzletající a přistávající letadla je vždy působivý. A v České republice máme skvělá pozorovací místa. Nejlepší je samozřejmě pražské letiště Václava Havla. Kromě terasy je to val u Kněževse nebo Hostivic. Brněnské Tuřany mají také co nabídnout, stejně jako Ostrava Moštov. Kde však bude pár let ticho, je vojenská základna Čáslav. Švédské Gripeny odlétly do Pardubic a české Alky do Náměště nad Oslavou. Důvodem je nejrozsáhlejší rekonstrukce za posledních 70 let. Na tu mají stavbaři 2 roky. Pak začne přístavba supermoderního kampusu s názvem F-35. Tím je jasné, jaké stroje se zde usídlí a budou zajišťovat obranu země. V roce 2031 na plochu dosedne ze Spojených států amerických prvních 6 stíhaček. Tím se vzdušné síly armády České republiky zařadí do aliančního elitního klubu
1: Bítoskop. Blížící se aviatická poutě dala nahlédnout do letošního programu. Je jisté, že se odehraje na letišti v Hradci Králové o víkendu 30. a 31. května. Armáda totiž 34. ročník přehlídky nepovolila na pardubickém letišti, které na dobu neurčitou obsadili bojové letouny JAS-39 Gripen. Tolik z Bítoskopu. Po něm si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
0: Big Beat u nás. Rádio Beat.

Že bude ve zpovědnici Robert Kozler s Tomášem Belkem, to už jsme si říkali, to je pozvánka jedna k tomu dnešnímu večeru, ta druhá, ta musí mířit k podvečeru a je to vždycky tak jako divný, blbě se mě to říká, když zvu sám na sebe, ale faktem je, že dneska zůstáváme po sedmé, jenom tadyhle ty všechny Davidy Bowie a Uriah Heep a Stoney a JJ Cale a Maideny, tak jakože zamkneme do beatového archivu, abychom z něj vytáhli něco, co jste dost možná a velmi pravděpodobně mě nikdy neslyšeli. Je to muzika česká, nebo musí, ona nemusí být nutně česká. Už tak trošku předznamenávám, že ne všechno, co se dneska bude hrát na Ději beatu české bude. Ale je to muzika taková naše, nadějná, mladá, současná. A kdo rád objevuje nové talenty, no tak třeba právě v tom dnešním dílu na Ději beatu někoho takového objeví. Neprozradím, kdo tam bude. Na to si počkejte, v 7 odstartujeme s Nadějí. To je pozvánka na podvečer. A chcete-li i tu jednu na noc, tak tu tady taky pro vás měl, protože úterý je tím pádem před půlnocí hrajeme celé jedno album, to, které jste si vy sami vybrali, že si pustíme. A na dnešek to tady padlo velmi jednoznačně na Pink Floyd. Jejich diska Endless River z roku 2014 zazní od prvního do posledního tónu, tak si to nenechte ujít.

jeho kokain budíš posledním klasikem na nějakou chvíli Féteru Rádia Beat, protože když se podíváte na hodiny, vidíte, že mám toho zase do té 19. hodiny tolik nezbývá. Za 3 minuty bude 7 po 7, startuje Naděje Beatu. Před minulou chvilkou jsme se o tom bavili a o tom, že tihleti klasici, ti mají do Naděje vstup zakázaný. Naopak, tam jsou povoleni pouze ti, kteří klasici nejsou a nemůžou tak být prozatím nazýváni. Třeba jednou, to bude úplně jinak, ale v tuhle chvíli jsou to kapely méně známé, nadějné, zajímavé, které jsou určeny právě těm, kteří si rádi rozšiřují obzory, loví v takových těch našich vodách a objevují někoho, o kom třeba do dnešního podvečera ještě vůbec neslyšeli. Tak několik takových možností tady pro vás budu mít za malou chvilku, jenom si to tady trošku pochystám a připravím a podíváme se na to.

0: Radio Beat. Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
2: Naděje být.

Jak jsem slíbil, tak jsem taky učinil a klasiky rockové jsem na chvilku zase zamknul na petlici do našeho beatového archivu, abychom se mohli věnovat neklasikům, a to už konec konců také děláme. Naděje beatu odstartovala a vzhledem k tomu, že první píseň pro dnešek připravená je za námi, tak můžeme asi směle říkat také to, že tahle ta hodinka je v plném proudu. V plném proudu a plná kapel, které, no dneska nemůžu úplně říkat, že jsou české nebo české a slovenské, protože tam mám ještě jeden takový přesah, jako myslím, že docela zajímavou kapelu, která by se taky tak trošku dala říkat, že je naše, protože slovansky rozhodně mluví, ale Češi ani Slováci to nejsou. K tomu se dostaneme vlastně v samotném závěru toho našeho dnešního povídání a hraní. Tady v tom případě, který je aktuální, tak se v českých vodách pohybujeme. I když budete-li si číst jména muzikantů, tak budete taky přemýšlet, jestli jsou to úplně Češi jako polena. Takhle, Michal Popelář to bude určitě, ovšem spolu s ním to trio v téhleté progresivně rockově metalové kapele tvoří také Tom Monok na basu a Luca Mancini na bicí. Tihleti všichni pohromadě si říkají Deep Stare a je to kapela, která se v minulosti už tady u nás v Naději beatu objevila. To rozhodně ano, ale dlouho o nich nebylo slyšet až teď, když přišla od nich nová muzika. A pozor, stylově muzika poslaná poštou po staru, s tím, že ale ponovu neobsahovala CDčko, ale obsahovala USBčko do dřeva, vyvedené s vyřezaným, vypáleným logem kapely Deep Stare. Kapely, která pochází z Prahy, to teda je ta jejich adresa, a která momentálně hraje tuhletu muziku, kde to všechno promíchávají ještě taky z orchestry, a jedním z těch lidí, který jim vypomáhá tady v těch aranžích, je Varhan Orchestrovič Bauerin, tak pro zajímavost. Možná jste to trošku mohli vyposlechnout z té písně, která byla otvírákem dnešní Naděje beatu a jmenuje se All Your Demons. Tak abychom si dokreslili aspoň trošku, jak zní ta nová čerstvá muzika Deep Stare, tak přihodíme ještě jednu a ta se jmenuje Inverse Dream.

Naděje beatu. Do druhé nohy od kapely Deepster, to je ta věc, která se jmenovala Inverse Dream a kterou máme za sebou v tom dnešním vysílání Naděje beatu, tedy s odškrtnutou první kapelou, protože vždycky je snaha, dneska to už můžu dopředu prozradit, mi to vyjde, že od každé kapely, či muzikanta, který se někde objevil, ať už třeba ho někdo doporučil nebo se třeba sám ozval, tak se pokouším pustit alespoň dvě písně, aby člověk měl takové trošku aspoň minimální porovnání, jakým směrem ta, která muzika toho, kterého muzikanta tak jako jde. Deepster máme za sebou a Mumsify kapelu, která se říká takhle a píše se, tak jak to slyšíte, Mumsify, tak máme ještě před sebou. Je to taky už ale dráhně let, co se v Naději beatu tenhle ten název už objevil. S jistotou to vím, že tady byli a že jsme se o nich bavili, ale zároveň mám už z hlavy teda fakt nespočítám, jak strašně dlouho to je. No a najednou se tady zjevil mail, který říká: zdravím, jsme kapela Mumsify, právě jsme dokončili nahrávání dvou nových songů, jsou v příloze toho mailu, který přišel. Je stručně tu připsáno, že skupina vznikla už v roce 2002, sází na přímočarý hard rock a syrovou energii, její tvorba se opírá o klasické rockové základy, ale zároveň se drží vlastní výrazný styl. No a o to se stará ta základní čtveřice kapely Mumsify, což je Jirka Štěpánovský, zpěv a kytara, Martin Ryšavý, druhá kytara a druhý zpěv, Šárka Morávková na basu a zpěv a David Černý na bicí. Těhleti pohromadě si říkají tady Mumsify a pokud byste je chtěli prstem po mapě někde hledat, tak doma jsou ve Smečně. Odtamtud přichází tahle ta muzika a odtamtud přichází ty nové nahrávky a informace o tom, že kapela stále funguje, stále žije, stále hraje a vymýšlí novou muziku. Nakonec posuďte to sami, já to nebudu dlouze zdržovat nějakým svým povídáním a řeknu, že od téhleté party, která se říká Mumsify, tady mám Slova, to je ten jeden z těch nových singlů a ta druhá píseň, ta se jmenuje Krev není prach.

0: Naděje beatu.
1: To byly Munzify, to byly písně slova Krev není prach, tedy dvě skladby z brusu nové, z brusu čerstvé, které doputovaly sem k nám do beatu. Stejně jako doputoval další jeden e-mail, ten říká tohle: ráda bych vás oslovila, protože se mi líbí, jak vaše rádio beat pracuje nejen s hudbou, ale i programem, má autentickou atmosféru a působí přirozeně. Začíná to dobře. A pak to pokračuje takhle: jmenuji se Slavina Tiger a tvořím autorskou rockovou hudbu. Přemýšlela jsem, že by mohlo dávat smysl propojit tu moji tvorbu s beatem i formou obsahu a tak dále a tak dále. Velmi stručný e-mail. Oni na internetu jsou taky velmi stručné informace o téhleté dámě, která, když ji budete hledat, zjistíte, má mnoho různých koníčků. Muzika je součást toho, jakožto skladatelka, zpěvačka, autorka vlastně i té muziky a zároveň člověk, v podstatě bychom řekli studiový hráč, tak spolupracuje s kdekým v téhleté hudební branži a pak dělá všechno možný další, co nemá úplně s hudbou nic společného, a ve chvíli, kdy se podíváte po netu, tak pochopíte, o čem že to mluvím. Ale Slavina Tiger, co by hudebnice, myslím, že dělá docela zajímavou muziku. Nemůžu úplně tvrdit, že by to byla muzika ryze rocková, už vůbec ne, že by to byla muzika dělána po staru, jako tehda onehda v 70. letech, protože ty přístupy jsou velmi moderní a takové to míchání a boření jednotlivých hranic, to je věc, ke které tam dochází velmi často, a nakonec budete to moci zjistit i naživo, protože od Slaviny tady budu mít písně dvě. V podstatě víc informací nemám, takže si je dohledáte, když budete hledat po všech takových těch Spotifych a Apple Musicách a podobně, tak té muziky od ní najdete víc, a mezi těmi písněmi, které tam zcela jistě najdete, jsou i ty, které se jmenují Zombie, a druhá pak bude American Pie.

Slavina Tiger na rádiu Beat Zombie, American Pie, ty máme za sebou. Pojďme se přesunout prstem po mapě do Prahy a v rámci hudebních škatulí teď někam k alternativnímu roku. Vlastně velmi speciální kapele, která zároveň kapelou vlastně vůbec není. Vysvětlí to popisek, který říká tohle. Cathead je one man band založený v roce 22. Za projektem stojí Ivan Barvínek, aka Walking Bobcat, skladatel, textař, vokalista, kytarista a hráč na bící nástroj, který dříve působil v kapelách Pilot, Study, Bust nebo Hookers a dalších. Tak to je takový kratičký úvod citovaný z Benzonu projektu Cathead. A pak je tady ještě připsáno. Hudbu Cathead ovlivňuje hardrocková a metalová klasika, britský postpunk jako Joy Division nebo New Order, evropská industriální scéna jako Young Gods, Cassandra, Complex, k tomu blues, minimální hudba, funkcionalistická architektura, expresionismus, poezie, příroda a střední Evropa. Písně Cathead charakterizuje potemnělý zvuk, postavený na strohé, ostré kytaře, dominantních rytmech bicího automatu, repetitivních motivech syntezátorů, útržkovitých melodiích a střídání a střídavě čistém a zkresleném hlasu. Zvuk přelomu 80. a 90. let minulého století, kontrast tmy a světla, střetnutí člověka a stroje. Moc pěkně sepsaný bio, jen tak pro zajímavost, kde jsme se dostali v podstatě tak do půlky. Takže pokud vás ty další skladby, které si tady budeme hrát, tak zaujmou, tak si dočtete ten zbytek a dohledáte si nějaké další informace, protože jak je tady rovnou připsáno a přiznáno, tak s Cathead se lze setkat hlavně na internetu, protože zatím je to jenom studiový projekt. Případné koncertní aktivity závisí na šťastné náhodě v podobě nalezení empatických spoluhráčů. Tak doufám, že se podaří tyhle ty spoluhráče pochytat a najít, aby to mohlo a pokračovat dál a aby se to mohlo rozvíjet. Pravdou je, že repertoár by byl a té muziky, takže je docela dost. I třeba na tom zmiňovaném Benzonu, kde si můžete doposlechnout ty další. Já totiž pustím Ro a taky pustím Šraj. Takhle se jmenují ty dvě ukázky připravené pro dnešní podvečer.

0: Matěje Bítu.
1: Cathead, jejich Ro a Šraj, to jsou dvě skladby odškrtnuté v mém dnešním seznamu, připraveném na podvečer s nadějí Bítu. Ještě jedna kapela nám tam zbývá. To je právě ta kapela, o které já jsem se tak jako jen tak mimochodem rozpovídal už na začátku aktuální hodiny, protože často říkám, že v nadějí Bítu jsou kapely naše, lebo všetci jsme bratia, takže Slováky nijak neoddělují. Ovšem Slováky tady v tuhle chvíli nemám, mám tady kapelu úplně jinou, kapelu, která se sama ozvala s tím, že v dubnu zahráli tady v Praze v Chapeau Rouge, a pokud by někoho zajímala ta jejich muzika, takže by byli rádi, aby se o ní dozvěděli a tady u nás. A celé to přišlo z mailové adresy, která za tou tečkou na konci má napsáno PL, ale tak říkám si pořád, že všetci jsme bratia a polština je jazyk velmi příbuzný. Nakonec vzpomínám si na relativně ještě nedávné telefonické vysílání Dana Kohouta v polštině společně s kolegy z polského Rádia Z a krásně jsme si pokecali. Oni polským i česky dohromady jsme to dali. Navíc polština obsahuje spoustu krásných slov. Třeba hledat cestu, když se řekne polsky, tak je to vyloženě takové libozvučné. No a co se týče téhleté kapely, tak vlastně nevím, jestli už jsem prozradil její název. Říkají si Lark. A pokud byste je hledali, tak jako larkband.pl, tam je jejich webovka, jinak samozřejmě na všech sociálních sítích mají nějaké ty svoje profily. Na Spotify mají své ukázky muziky, na YouTube pochopitelně taky. A překvapí vás, jak tahle ta kapela hraje, možná tedy pokud vám do ucha zapadne ten jejich hudební styl, ale koho už dokázali během toho svého fungování taky zlanařit ke spolupráci. Já vám toho jednoho třeba hvězdného hosta můžu slíbit, že ho pustím za malou chvilku, protože od Lark si dáme skladbu The Mask Within, tam jsou na to sami, ale ta další, která bude hrát a bude se jmenovat Silently, tak tam je kromě tahleté kapely je podepsán ještě také Blaze Bailey, tedy bývalý frontman kapely Iron Maiden. To budou zároveň písně, se kterými se já dneska v nadějí Bítu můžu rozloučit, udělat rychlou rekapitulaci, říct, že na začátku tady byli Deepster a hráli jsme All Your Demons a Inverse Dream, pak, že tady byli Munzify, jejich Slova a krev není prach, zahráli jsme Slavinu Tiger s písněmi Zombie a American Pie, dali jsme Cathead před malou chvilku s písněmi Ro a Šraj, no a Lark to dneska uzavírají takovým polským okénkem v nadějí Bítu. Pro dnešek to bude odškrtuto a já už začnu pomalu zase chystat muziku na další díl našeho společného vysílání, které přijde na řadu zase za 14 dní. Pokud byste měli nějaký nápad, jakou kapelu nebo muzikanta tam vzít, představit, třeba s nimi pokecat, tak mi to klidně napište mailem na standa@radiobeat.cz.

0: Radio Beat. Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
1: Vamos, tady senior Chlorito. Zase mají v bazénu párty, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
2: Odpuste, otče, zhřešil jsem.
3: To je dobře, milé dítě.
0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
4: Že posloucháte Rádio Beat, to asi víte, že jo, přátelé. Že je přesně 20 hodin a 2 minuty za 5 vteřin, to možná nevíte. Možná víte a možná nevíte, že já mám dneska tady dva, a teď jsem chtěl říct vzácný hosty, jenomže mě to slovo, nebo to spojení slovní, vzácní hosté, to je takový zasmrádlý, zahnilý spojení. Já neříkám, že kluci jsou vzácní, tak vzácní určitě budou, no, když se na ně podívám, tak jo, vypadají tak trošku vzácně, no, ale přátelé, hlavně jsou to výborní lidi, který mají za sebou spoustu zkušeností ze světa kumštu a pořádání slavných festivalů. Takže jeden je zakladatel a pořadatel legendárního festiáku a ten druhý je muzikant, saxofonista, textař, který píše písně od Karla Gotta, no, pro Karla Gotta asi nikdy nepsal, ale mnoho hvězd, on nám to prozradí, já nebudu prozrazovat jeho jméno. Zkrátka, a je to člen legendární kapely. Takže to jsou oni dva. No tak dobře, jak jsou vzácní, no, do prdele. No.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: Tak přátelé, je na čase, abych představil tedy ty svý dva vzácný hosty. Jedním z nich je Robert Kozler, jak jsem řekl, zakladatel a pořadatel festivalu Meziploty, což je vlastně jeden z prvních, ne-li první festiák po revoluční tady, viď, Roberte?
2: Myslím si, že před náma byl Trutnov.
1: Trutnov ještě,
2: ten ještě
1: ano.
2: Začal v roce 87, ale v Praze si myslím, že jsme jako byli asi, já nevím, ono to je jedno, jo, jako fungujeme dál a to je na tom to hezký.
1: Nejsme na olympiádě, jo, to je jenom, jsem chtěl poznamenat, že to je jeden z prvních. No a druhý host je Tomáš Belko. Přátelé, vy, co jste fanoušci kapely Sto zvířat, tak ho velice dobře znáte, ale budou ho znát i ostatní. No mraky lidí ho budou znát díky jeho textům, protože Tomáš je tedy saxofonista a textař kapely Sto zvířat. Od začátku seš v téhle kapele, ne Tomáš?
3: Já jsem zakladatel taky.
1: Taky zakladatel s Honzou.
3: S Honzou, no.
1: No. A potom si ještě pozor, textář, libretista, scénárista. Co jsi ještě? Prozraď.
3: No,
1: ještě jsem...
3: Tanečník ještě.
1: Ty jsi tanečník?
3: To nejsem, no. Tanečník fakt ne.
1: Tančit jsem tě nikdy neviděl teda.
3: Tanečník, jenom když jsem podnapilej.
1: A tak to tančíš, no, ale když jsi podnapilej, tak tančíš krásně, teda musím říct.
3: No, prostě zabývám se veskrze psaním různý věci, vylejzej z toho psaní.
1: Teď já jsem
3: ta
1: tam,
3: kniha nějaká vyleze.
1: Já jsem tam vstrčil toho Karla Gotta, že si psal, že píšeš od Gotta až po, já nevím, Rotrovu. Tak to upravme, ale pro mnoho, pro Lucii Bílou píšeš určitě, že jo?
3: Pro Lucii Bílou jsem kdysi napsal skoro celou desku, která se jmenovala Úplně nahá.
1: Jo, tak řekni ještě, pro koho píšeš dál.
3: Z těch, jo, tak řekni, pro koho nepíšu.
1: No, tak pro koho nepíšeš, dobře. No.
3: Ne, to já nevím, no prostě tady z těch, co budou třeba na zmíněném festivalu, tak jsem psal něco pro Luci, kapelu taky.
1: Jo.
3: A pro spoustu lidí, pro spousta interpretů, fakt jako hodně. No, já
1: mám takový pocit, vážení posluchači, že s Tomášem pro tuto chvíli asi víc nedostanem, pro koho
3: ne, vůbec, píše, už já jste... už jdu spát, dobrou noc.
1: Jasně, dobře. Báro, ještě jedno kafe pro Tomáše, prosím tě. Jo, no a dělám tady už teda, jako rozumíš. Tak pojďme, Roberte, na tebe otázka. Řekni, letošní festival Meziploty je od kdy do kdy, kdy je tedy...
2: Tak podstatný je, že tam bude vystupovat hlavně Tomáš.
1: Tomáš se s toho zvířatama.
3: Já tam budu, jako samozřejmě se to zvířat tam bude, ale ještě tam taky bude kapela obzvlášť jako výrazná Team Building. To je další kapela, kde bude jako účinku.
1: Taky hraješ, jo? Taky na Ságo.
2: Jak je ten text? Řekni zlu, ne? Nebo jak to...
3: No, my jsme jako kapela...
1: Klidně si ten mikrofon natáčejte, kluci, máte ručičky.
3: Já nechci oblemcat, víš?
1: Ne, klidně ho oblemcej, my ho umem.
3: No, Team Building jsem tam narval teda brzo, viď, jako trochu, no, to je kapela, která šíří dobro, jo, ona, máš to jako léky, když si bereš lék, tak většinou je hnusnej jako na chuť.
1: Jo.
3: A my tou hudbou teda jako léčíme, ta hudba je jako trochu jako hnusná na poslech, jo, ale léčí zase, že z lidí dělá dobrý, jako, no.
1: Takže je to hnusná hudba, která léčí.
3: No.
1: No, tak já vám poradím, to si říkal, když si bereš lék, tak je většinou hnusnej, že jo, ale léčí, tak já jako lék používám rum třeba, což je spolehlivý léčivo, a člověče to ani tak hnusný není.
3: A on neléčí moc, víš, jako to...
1: Ty už seš jak ty doktoři, prosím tě, ty mi taky říkají, no tak já vždycky říkám, pane doktore, bylo mi blbě, měl jsem tu bronchitídu, nebo jak se to jmenuje, použil jsem rum, no klidně mluv, no, jako Roberte.
2: Jako doplnit, já jsem byl na pár koncertech jeho Team Buildingu a musím teda říct, že
1: je to hnusný.
2: No, ale tam je zajímavý moment, jako to jsem ještě v životě neviděl a nezažil, že oni fakt jako zpívají s tím Lukášem, jo, říkám Lukášem Pavláskem, Tomáš Belko a další hudebníci.
1: Počkej, Pavlásek tam zpívá, jo?
2: No, jako úžasný. Ale fakt to by nikdo jako netušil, jak to může být jako umělecky hodnotný, ale hlavně, to ještě to já doplním, potom jsem jako nevěřil, že všichni klečeli na té zemi. Jo. A fakt
1: kdo, ty muzikanti?
2: Ne, ty návštěvníci prostě začali klečet na té zemi a začali vzývat to dobro. A to jako, to jsem ještě neviděl. Za posledních, jako co tady žiju v Praze, tohle jsem nezažil.
1: Počkej, Robert, a čím jsi byl zvolený?
3: A další obrovský přínos český hudby team building dělá v tom, že když jdeš jako z koncertu, team buildingu, tak pak strašně rád si poslechneš cokoliv a fakt všechno se ti jako líbí. V podstatě i dechovka, jo.
2: A to

0: Můžu, dobře, tak říkám, když můžu cokoliv, tak mateřskou kapelu Tomáše a pustíme si skladbu, co jsi to vybral, Alice se dal na pití.
1: Třeba, když se baví o tom alkoholu.
0: Jasně, dobře, text samozřejmě Tomáše, velká, tak já to spouštím a teď jsem, už jsem mačkal jiný tlačítko, to je mým zvykem, tak je to správně.
2: Alice se dala na pití, v báru člověk pozná, jak to je.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak tady mám na návštěvě dva kolíky a opravdu je s nima velmi zábava. Musím si zvyknout na Tomáše Belka, který je od přírody, jak ho tak se snažím prokouknout, trošku cynik, to je fakt. A Roberta, no, cynik, no, možná, že je to příliš silný slovo, ale ze všeho si dělá prdel. A samozřejmě Roberta, který je v podstatě něco podobného, ale protože je to pořadatel festivalu Mezi ploty, tak musí být přece jenom trošku serióznější. Tak, kde jsme to skončili, už si ani nepamatuju, protože těch informací bylo hrozně moc. Já bych se na Roberta zase obrátil, ty jsi říkal upřesně ještě to datum konání festivalu Mezi ploty.
2: Tak začnu tím, pardon, co si každý budem pamatovat, poslední víkend v květnu.
1: Poslední víkend v květnu
2: a to je 30, 31, vypuknou opět, teď už je to snad po 35. Jo, dokonce, Mezi ploty v Praze.
1: No protože v 92. to začalo?
2: V 92. no. Ono jako já už jsem začal takhle jako blbnout v roce 90, jo, ale trvalo mi dva...
1: A s čím jsi začal blbnout v roce 90?
2: No to jsou zajímavý věci, člověče.
1: No tak povídej.
2: Jo, nejdřív jsme uspořádali, abych byl jako stručný, orientační běh pro lidi trpící schizofrenií. Což jako je trošku cynismus.
1: To je trošku nebezpečný, protože mohli běžet dvěmi trasami, jako na jedno.
2: No, naštěstí to bylo zajímavé, všichni se našli a všem se to strašně líbilo.
3: První jde místo vyhrála tatáž osoba.
2: Ale mně se to líbilo taky, protože tam jsem jako trochu nakouk právě z té legrace toho 20-letého kluka i do toho podloubí toho utrpení. A mě to hodně, jako musím říct, se mnou jako zacvičilo.
1: Můžu tady na, jako ti skočit do řeči otázkou. Právě festival Mezi ploty klade důraz, mimo jiné, že jakoby na podporu, dejme tomu, duševního zdraví. Jsi říkal, začal jsi s orientačním během pro lidi, kteří mají duševní problémy nějaký. Jak tě to napadlo? Proč zrovna tohle téma tě inspirovalo k tomu dělat tyhle akce?
2: To je jako docela...
1: Protože jsi sám agor?
2: To ne? Taky, samozřejmě. Jo.
3: On sám se mě několikrát pokousal, takže...
2: pokousal a já nevím, co ještě jsem to dělal. Už si nepamatuju, jo, ale k té otázce, abych odpověděl. Tak za prvý, to už jsem jako říkal někde, jo, ono taky byla jiná atmosféra, jo. Takže když se je ti 19 nebo 20 a teď jako jsi samej průšvihář od základní školy až do té maturity a nikdo neví,
1: povědej, no.
2: Nikdo neví vlastně, co z tebe jako má vyrůst, protože jsi naprosto nevhodnej. Tak a teď najednou začne jako takhle padat ty zdi okolo nás, že přišla ta revoluce. A do toho si píšeš básničky, který si vydáváš s kámošem na cyklostylu, který jsme jako...
1: A máš pocit ještě, že jsi lepší než Verlaine.
2: Přesně. A do toho vlastně jsme to tam tak jako všem, komu nechtějí nic vydat. U mě v bytě prostě tam točili s tím cyklostylem z okna, z revolverový, to nám ho věnovali. Tak jako chceš udělat něco pozitivního. Jo, prostě fakt ta doba byla taková. Není to jako dnešní doba, bylo to úplně právě opačně. No a tím vlastně vznikla výstava, která se jmenovala Nová situace, kam jsme umístili právě Jardu Róna, Matěje Formana, Olbrama Zoubka, ale do toho jsme vmontovali i výtvarníky, který měli nějaký duševní problém. A já jsem právě si tehdy říkal, protože jsem byl na jedný z takových výstav právě duševně nemocných. A tam byly jako cedulky té nemoci, ne toho autora. A mě to teda, to bylo druhý zásah, jo. Protože jsem si říkal takovýhle ponížení pro ty lidi, jo. Který vlastně v tu dobu nějaký nemoci, kdy mají fakt jako akutní, nějaký silný duševní velký problém, trauma, bůví, co všechno. A jsou schopní vlastně v tu chvíli pouze malovat a dají tam všechno ze sebe, je takhle ponížit, že napíšu jejich diagnozu a ne jak se ten autor jmenuje. Teď ty výtvarníci všichni jsou takhle nahozený, jo, jako nějakým směrem.
3: To je hustý, jako tady bych měl prostě písničku a místo mýho jména tam bylo napsaný chřipka a prostě nebo hemoroidy prostě.
1: Nebo třeba v tom případě, Tomáše, někdy teda, neříkám vždycky, někdy třeba kocovina.
2: Ano.
3: No někdy kocovina.
2: Tak, abych byl krátkej, tak vlastně v podstatě jsme pak udělali happening, kde jsme chtěli po těch návštěvnicích, aby jako určili, kdo že je ten největší magor. Jo, a vyhrál to Jarda. Róna byl velmi potěšený, protože samozřejmě je normální, takže ho to velmi potěšilo. Do toho tam dorazil Pavel Landovský, ten prohlásil, že to je jako úžasný nápad, že konečně jako tady v této postkomunistický, jako v uvozovkách řek sračce, možná bude vznikat i něco jako pozitivního. No a pak já jsem běžel ulicí v Jilí, kde ten, jako ta výstava probíhala v klášteře svatého Jilí, a tam byly takhle furt nalepený plakáty Mozart Open, jo. A já nevím jak, ale prostě najednou jsem si řekl, to bude mezi ploty a bude to v Bohnicích, takže jsem vlastně fakt takhle to vzniklo a došel jsem za tehdejším ředitelem Zdeňkem Bašným, ten řekl, název je pěknej, tak to zkuste nějak udělat, no. A to byl rok 92.
1: A říkal jsi, že na ten první ročník přišlo kolik?
2: Já nevím, já jsem oběh všechny divadla, co existovaly v Praze. A všechny jsem nějak ukecal, že tam hráli od divadla Sklep, kde teda jsem jako pak chvilku i působil, protože jsem se díky tomuhle...
1: No ty by ses mi tam hodil teda, jako, mezi vlastně, Orla a Vávru.
2: takže to tak jako dopadlo vlastně, jak říkáš. A bylo tam ABC, Rokoko, nevím, jestli ABC nebylo v tu chvíli s Rokokem, divadlo, komedie, prostě všechny možný Bránický divadlo a Viola, všechny možný scény, co v Praze existovaly. A bylo to ale ryze divadelní. Jo. A dorazilo asi 160 návštěvníků. Pravda je, že my jsme měli radost.
1: No.
2: Takže jsme to řádně zapili, to trvalo asi týden, jak se všechno úžasně povedlo. Ale když se ti to takhle točí v roce 93 a zase je to jako o 20 lidí víc, 94 a zase je to jako blbý, tak už jsem si říkal, tohle jako musíme nějak vymyslet, aby tam ty lidi začali chodit. A protože tehdy byly takový ty starý zastávky po Praze, autobusový, tramvajový, tak jsem pojal nápad, fakt jsou to takovýhle kraviny, jo. Pojďme, pojedeme na kolech a všechny ty zastávky, co existují, polepíme plakátama, jo. A lidi dorazili.
1: No vidíš.
2: Dorazilo jich tehdy asi 8000 po těch 3 letech.
1: A to se zapíjeli 3 neděle potom.
2: Takže ten... to jsme zapíjeli možná 2 roky další, ale prostě tím, jako se nastřelil festival mezi ploty.
1: Takhle to začalo, přátelé. Teď jste to slyšeli, možná jste to slyšeli poprvé, jak to všechno vznikalo a jak to všechno rostlo. Přiznám se, já jsem to poprvé slyšel taky. Protože já se, Roberte, přiznám, tyvo, já bych ti to neměl ani říkat. Já jsem tam nikdy nebyl, na Meziploty. Holky, jo, Berenika, Rozára, dcery, říkali, tati, pojď, jdeme na Meziploty. Ale já jsem fakt byl v rádiu furt, jo. V těch dobách, už v těch 90. Ale zase, no, tak dobře, vymlouvám se, ne, tak já se přiznám, že jsem
2: a
1: strašně línej.
2: A Berenika Kohoutová, tvoje dcera, teda letos bude vystupovat.
1: No a, to, a o tom ještě budeme mluvit.
3: Ta by měla přijít tím pánem.
2: Kde?
1: Budu tady, no. No. Jsi to slyšel, no.
3: Hele, tak aspoň ta dcera, ne? Ta přijde.
1: Ta,
3: když
1: Berenika,
3: vystupuje, no, tak to nedá asi z dálky. Ne?
1: Hele, to zařídím, jo, kdyby, jo, já ji budu volat dobře. Předtím. To zařídím. Hele, kluci, bude tam hrát, proč pouštíme, takhle, zeptám se Tomáše, proč pouštíme teď, si vybral ty tu píseň, Luci?
3: No, Luci bude hrát mezi ploty letos.
1: Tak.
3: A tu píseň, to je zase nafukování mého ega, protože tam mám písničku, to je, jestli pustíš tu správnou, tak jsem tam napsal ten text taky.
1: Víš, co se vždycky říká, mě nikdo nepochválí, tak se musím pochválit
3: právě
1: sám. Teď jsem vymyslel takovou parafrázi, když mě nikdo nenafoukne, musím se nafouknout sám.
3: Okay.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková spovědnice na Rádiu B.
1: Robert Kozler, pořadatel legendárního festiáku Mezi ploty, a Tomáš Belko, vynikající textař, básník. Píšeš i básně, Tomáši?
2: Ne.
1: Nepíš. Tak vynikající textař a ne básník, jo? Ale pozor, libretista, no to je skoro už jako báseň, ne libretto.
2: Libretto je spíš podobný v scénáři.
1: Spíš scénáře, ale...
2: divadelní scénář pro jako hudební nějaký obsah.
1: To je scénář, který se ale občas musí rýmovat, říkám to správně?
2: No právě, že ne. To,
1: ne jo?
2: No hele, libretto je třeba k muzikálu. No. Muzikál může být. Já jsem, když jsme se bavili, tady jsme měli tu Luci, tak já jsem kdysi dělal právě pro Luci muzikál libretto jenom, a byly tam písničky od Lucie. To se hrál v Karlíně, jmenovalo se to Větší než malé množství lásky. A já jsem napsal ten příběh. To znamená, to je jako, když napíšeš divadelní hru a v tom jsou ty písně. Takže to libretto je vlastně...
1: Scénář. Počkej, ale když Tim Rice psal libretto Webrovi, že jo, pro Jesus Christ Superstar třeba, tak to byly vlastně písně, to bylo vyprávění, byl to vlastně scénář, celý ten příběh toho Ježíše Krista.
2: Může to být celý ve verších, jako může.
1: Nemusí, a nemusí.
2: Nemusí.
1: A může to být zpívaný a nemusí.
2: A nemusí.
1: To znamená, že je to normálně jakoby činoherní text, jako dejme tomu.
2: Může to být prostě...
1: Já tomu nerozumím, já se tě ptám.
2: Já jsem třeba teďka taková nejslavnější věc, kterou jsme dělali právě s Michalem Dvořákem, taky z Lucie, je to o Vivaldiho životě.
1: Vivaldiano, jasně.
2: Vivaldiano. A tam jsou jako různý útvary. Tam je zrovna báseň, ke který jsem se teda vlastně nepřihlásil, protože jsem řekl, že nepíšu. Ale tam jsem zrovna napsal i báseň. A jinak tam postavy z Vivaldiho života jako vyprávějí takový střípky, jako když rozbijí zrcadlo života, tak tam vyprávějí příběhy. A to je v proze normálně. Jo. A mezi tím jsou nějaká hudba. A teď zase něco chystáme a tam budou i písničky, takže dá se říct, že libretto je vlastně, jako když píšeš divadelní hru.
1: Jo.
2: A samozřejmě ve verších to být může.
1: Mhm. Tak děkuji za vysvětlení, já vždycky, když mě někdo říká, napsal libretto, tak jsem si představoval, jak se jmenoval ten slavný libretista český, ježišmarja, to už je konec, nebo začátek 20. konec 19. století, víš, který je ten...
2: Sabina. Co?
1: Sabina, no, děkuji ti. No, tak to bylo ve verších, že jo, tady to jeho libretto.
2: Jo.
1: Nepsal on pro Danku? No?
2: Třeba pro Dana nevěsta. No. Vlastně to je celý zpívaný, že jo?
1: No, právě.
2: A jsou muzikály, které jsou jako skoro celý zpívaný.
1: Mm-hmm.
2: A jsou teď, to už se tolik nepoužívá, jo. Ale to už, teďka se ty muzikály dělají spíš jako, že máš divadlo, a pak se něco zaspívá a zase se to posune nějak černohrou.
1: Věděl jsi to, Roberte? Ale ty se tím nezabýváš, ne? Myslíš? No libretama, jestli se zabýváš.
3: No tak to fakt se nezabývám, ale no. Obdivuju Tomáše. V té mnoho jako vrstevnatosti toho umění, který provozuje. Jo. Že fakt jako to je záběr a dokonce až takovej, že tady jako pro Mezi ploty udělal vlastně text k spotu. Jo. Což je vlastně, bych řekl, vrchol toho umění.
1: Pozor, text spotu. To je to nejtěžší, co můžeš napsat. Já s tím mám nějaký zkušenosti, hochu. No.
3: Takže tak, no. Tak jsem moc rád, jako, že vlastně takhle s Tomášem spolupracujeme. Nebo respektive, že mi jakoby pomáhá. Třeba i v tom, jako, že potřebuju vymyslet i nějaký nápad vůbec, jako, kudy jako reklamně táhnout ten festival. Jo? Takže byly takový, jako právě ještě s Honzou Kalinou, sanitky. Což byl skvělý nápad Tomáše, se sloganem Patříš do Bohnic. A to se mi moc líbilo, protože jakhle ty Tomášové Klusové a Xindlové X a podobně nasedali do sanitky.
1: To znělo dost blbě. Tomášové Klusové, Xindlové.
3: A teď vlastně, jo, vidíš, jak se tady spojuje už ta poezie, jo, v studiu. Tak ty sanitky je dovážely vlastně na ty Mezi ploty, jako kam patří, jakože už dobře ví. A to se mi jako hrozně líbilo, že vlastně takováhle jako symbolika vlastně byla nalezená, že jsme teda mohli jako vlastně podtrhnout i smysl té akce. No.
1: To je hezký, vidíš to?
2: Mně se ta myšlenka lidsky, proto jsem taky tady s tímhle chlápkem rád spolupracoval, protože ta myšlenka je jako dobrá. Myslím si, že pořád i v relativně teďka civilizovaný, no ona ta neta civilizovaná doba není, ale jako v pokročilý demokracii se pořád strašně stigmatizují ty nemocný, duševně nemocný lidi.
1: Jenom taková
2: a navíc
1: vložka,
2: ten problém jestli, roste, že jo? Tak.
1: Přesně, jenom moje vložka, jestli ta naše pokročilá demokracie je ještě demokracie totiž, jo. No, ale fajn, ale nápad dobrý, jenom tady dovolíš, tady, že bych Robertovi, aby to neslyšeli posluchači, pro, to by bylo blbý. Jako to, kdyby se na tebe vysral, tak se klidně obrať na mě. Jako.
2: No, on se možná to.
1: Ne, hele, my si teď pustíme jednu písničku a pak se třeba v příštím vstupu k ní vrátíme jenom krátce a podebatujeme o dramaturgii toho letošního ročníku a obsazení, kdo tam bude hrát a tak dále a tak dále. To mě taky zajímalo, protože tam nebudou jenom muzikanti, ale budou tam i divadla, že jo? To je tradicí festivalu Meziploty, pokud se nemýlím, že jo? Tak já jdu do té pecky, jo, kluci. Prosím tě, Sáry, už jsi mu nalil to víno, Tomášovi?
4: Ano.
1: Aby nebyl takový smutný, on je takový smutný dneska.
4: Já už nevím, co mám dělat víc.
1: No. Já bych měl lápat, ne, jdeme do toho.

Kdo je ta dáma na intelektu, která rty smáčí ve skleničce sektu? Mění tajem

ta dáma už je velice bystrá. Co prý má slovo, tak

Paříže koži jedvábí z Číny, která vždy tuší v kultuře změnu.

Kdo je ta dáma, co k cíli chvátá? Již nepostačí mít ti Lauráta, která už hněte,

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: Roberte, tak já jsem předeslal, že se pobavíme o letošním programu festiáku Meziploty. Ty jsi chtěl ještě poznamenat, co jsme to poslouchali za dámu, před kterou si vybral. Tak co jsme to poslouchali?
2: No Bereniku, ne, já si tomu rozumím. To ano. Jsme poslouchali a já musím říct, že Berenika Kohoutová je dobrý jako vždycky říct to příjmení.
1: Ano, to je, pro mě je to důležitý.
2: To je důležitý. Vlastně vytvořila i pro ploty jako velmi unikátní zdravici. Oni jsou to takový kravenky, jo, ale vidíš mnohdy, jak některý ty hudebníci prostě jsou v tom takový jako opořený, neví, co jako by se mohlo stát, ale tady je jednoznačně prokázaný obrovský herecký talent. Takže to je jako krásný, že tvá dcera vystupuje na Meziplotech.
1: Ano, ona je strašná komediantka, to je pravda, ano. Zdravíme Bereniku, dobře. Tak k tomu programu, co tam, kdo tam všechno bude? Samozřejmě Tomáš Belkos.
2: Já projedu, když jsme na beatu, no, tak projedu nejdřív tu muziku, jo, jasně, nějak dobře, zrychleně.
1: Okay. Určitě.
2: Ale je to hodně. Tak, znova opakuju, Lucie v sobotu večer, Divokej byl, ten by tady možná mohl taky se vlastně zahrát, mě teď dochází v neděli večer. Ale jsou tam takový party, jako je Marpo, jo, jako je Kašpárek v rohlíku pro děti, Zminovaných 100 zvířat. Ale pak se dostáváme i do takový jako sorty, která mě hodně jako hudební zajímá, to je Poletíme. To tady, teď jsme se domluvili, že bys mohl pustit. Je fakt vynikající kapela. A dokonce se divím, že vy dva ji neznáte, jo, jako fakt úžasný.
1: Tak jako Tomáš říkal, že
3: my jsme hluchý, takže my nemáme šanci.
1: To je pravda, no. Jako když hraješ, tak nic neslyšíš už potom.
2: No, pak se dostávám k takovým lidem, jako Xindlix, to je zase jakoby prostě to, co baví ženy. Jo, Tomáš Klus. A můžu mluvit o Berenice, o Martině Pártlový, Kateřině Marie Tichá vystoupí, jo, což jako si myslím, že třeba je jako velmi docela takový kultivovaný projev. Proto teda trošku mám pocit, je jakoby pokračování nepřímý, jo, ale vůbec s těma hudebníkama od Davida Stypky. A toho já jsem jako toho teď fakt jako teda mám naposlouchanýho křížem krážem, protože jestli mě za poslední dobu něco oslovilo, tak to bylo právě on, jo.
1: Jo.
2: Mně se tam líbí, jo, ta jistá melancholie, ale taková jako fakt síla, prostě měl obrovský talent. A když už jsme u těch divadel, jasně, zapomněl jsem na Lukáše Pavláska, ale on je jako i součást taková jako divadelní s team buildingem, Tomášem Belkem tady, kamarádi vlastně mezi plotů, že obrovský podporovatelé, ale třeba Ester Kočičková, jo. Což spolu teď máme trávit nějakou jízdu až do Ostravy, právě jsme propagovali mezi ploty.
1: Sester Kočičkou ti pak řekl, že můj zážitek.
2: A já jsem strašně rád, hlavně na tu obrovskou podporu, jo, protože, ještě teda dotknu se těch divadel, promiň, Havel má výročí, Václav Havel, jo. A my vlastně v divadle za plotem, kromě toho, že tam jako budou jistý diskuze s představiteli naší země, panem prezidentem a paní ex-prezidentkou Čaputovou ze Slovenska, tak ten program chceme věnovat vlastně právě jeho odkazu. Takže nám tam bude vystupovat spoustu divadel, který vlastně hrajou jeho hry. A najednou já se mimořádně těším, to je vlastně Andrej Krop, který měl divadlo Na tahu, teď se to jmenuje Na druhém tahu. A přiznám si, že nevím přesně, s kterou hrou budou vystupovat, ale bude to určitě úžasný. A to, že tam vlastně máme takovou jen jakoby i prolnutí s jeho hrama, jak to mám s Václavem Havlem vlastně, tak to mám taky velkou radost.
1: Hele, taková technická jedna, jo. Těch účinkujících jsou mraky. Jak muzikantů, tak těch divadel. Kolik tam je stagí? Jak to přece nemůže být na jedný stagí, že to by trvalo 14 dní, ten festiák. Takže tam je víc stagí, to vím. Jako jo. A nemlátí se to takhle mezi sebou, nebo tam je tak velký prostor, kde to máte, že je to daleko od sebe, že se to neruší navzájem. To je jenom taková technická...
3: No, takový, to je areál velký jak blázen.
1: Jo? No teď je to v Bohnicích, že jo? No. Tady se hlásí Sara, jako, která pracovala v Bohnicích.
4: Já jsem chtěla upřesnit, že je to 80 hektarů.
1: No,
2: to je fakt velký. Je to hlavně krásný. To místo...
1: To je na takový ploše, kde hoří les teďka v Českém Švýcarsku, jo? Co?
2: Asi prej hoří. Tady.
1: Já tě neslyším, prosím, to musíš k mikrofonu.
4: Kilometr čtvereční.
3: To je podobný 81.
1: To je jako... 80, to je jeden.
4: A ono k tomu patří i ty polnosti, co jsou okolo.
1: K těm bohnicím?
4: Ano.
1: 80, aha, 80 hektarů. To no, půl republiky, ne? Ty
2: já vám řeknu, že nevím, kolik to má, kolik tam je hektarů.
5: To je bohnice.
2: To neříkej dvakrát. To neříkej dvakrát. Buďme rádi, že nic nehoří zatím.
1: Jo, ani existence festivalu zatím
2: nehoří. Ani, že sem nic nelítá, jo, jako, jo, protože to jsem zvědavý, jak dlouho budeme v takovém bezvětří celkovým ještě. No, ale ty se ptal, jak je to jako prolnutý, tak to máš to znát, tak klidně řekni tomu, jak to vnímáš, kolik je tam těch jako akcí a různě, jak se tam ty...
3: Podle mě je tam 10 stage, že? Je to skutečně tak, že se nekryjou navzájem. Já už jsem tam hrál totiž milionkrát. A dokonce i divadlo jsme tam hráli jednu. Myslím, když jsem měl divadelní soubor Šrapnel, tam jsme vystupovali.
2: Jo, pamatuju.
3: A je to super v tom, že já jsem říkal, to je prostě jak 5 festivalů jako v jednom. Protože skutečně, když tě štve nějaký interpret, třeba team building, je ti z něho špatně, třeba jo, tak můžeš jít úplně na druhou stranu areálu a tam si poslechnout cokoliv a zahojit se.
2: No, nebo je to opačně, oni se tam chodí hojit k tomu team buildingu. Jo.
1: Já.
3: To se ještě nestalo, ale taky třeba se
2: no, už tam klečeli minule, neříkej, že ne, už se modlili.
1: Ještě jeden takový blbej dotaz, to znamená, od stage, která je od té jedný z deseti nejdál vzdálená, jak dlouho to trvá volnou chůzí, než se přemístíš na druhou stranu.
2: Ráno, když vyjdeš odpoledne do rodiče.
1: Jo, tak to krásně.
2: Takže to je ne, to prostě jako projdeš během 20 minut, půl hodiny vlastně všechno. Ale je to pěkný v tom, že hlavně ten areál je nádherný, jo. To je, kromě toho, že má teda genius loci jistý, jo, že já když tam vjedu, tak vždycky ze mě spadne taková ta, já bych řekl, hysterická, stresová nějaká neuróza, kterou jako asi možná všichni známe, kromě Tomáše toho, vídám furt takhle klidnýho, vyrovnanýho.
1: Ten je furt klidnej celý.
2: Furt vyrovnaný.
1: Už, já myslím, že za hodinu, že už ho trošku jako třeba rozčílim a to se nedá, člověče.
2: Ten jako, ten by mohl předepisovat fakt jako klid.
1: Ne. Tomáš Belko, budeme pro něj hlasovat a dělá ředitele Bohnický nemocnice, protože to je typicky vyrovnaný psychiatr.
5: Kladruby!
1: Teď jsem to říkal, že je to on. Hele, kluci, radši poletíme, ne? Raz!

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Přátelé, 21 hodin a 3 minuty posloucháte Rokovou zpovědnici a mými hosty jsou dnes Robert Kozler a Tomáš Belko. Pokud se chcete Roberta či Tomáše na něco zeptat, Tomáš Belko, saxofonista, textař, člen kapely Sto zvířat, připomínám, Robert Kozler, pořadatel festivalu Mezi ploty, jo, abyste měli ten směr a to téma, tak pokud se chcete zeptat na to či ono, tak pište SMSky nebo maily. Rádi vám, chlapci, všechno zodpoví, ano? I Tomáš, viď?
4: Ne.
3: Tomáš ne. Tak Tomáš ne, ale Robert určitě... To, co Tomáš nebude chtít říct, tak to řekne... Počkej, teda, cože, tak to řekne Robert. No to jsem chtěl.
4: Za něj.
3: A já taky něco utrousím třeba. To, ono se něco najde.

0: definitely wasn't the right.
1: That's definitely not the right. Geezer's cruising for cruising.
2: Rádio Beat. Roková spovědnice.
3: Tak budeme pokračovat. Je tady Robert a Tomáš, konkrétně Robert Kozler a Tomáš Belko. Kluci, teď se obrátím na Tomáše spíš, protože na festiáku Mezi ploty letos bude hrát i kapela 100 zvířat. Já se přiznám, že se známe, my se známe možná podle vidění a já jsem hodně vždycky v Besedě, kde jste taky hrávali mnohokrát jako my, kalil s pianistou, ten vždycky vystupoval v takovém červeném šatu.
4: Červeným ne, no někdy červeným a pak
3: žlutým,
4: spíš žlutým, no. A pomálovaným, no. No. Arnošt.
3: Ten s váma hraje dodnes?
4: Ne, ten už nehraje léta.
3: Vyprnul se na to prostě?
4: Prostě, on se pustil zase jiným směrem, dělal nějaký námořnický písničky a takovýhle.
3: To je hezký, no. Já ale chci navázat na to, že s kým jsem vždycky komunikoval a kamarádil se, tak s Honzou Kalinou. Což byl frontman kapely 100 zvířat, dá se tak říct?
4: Rozhodně.
3: No.
4: On jako hlavně jeden čas přeles jako od bicích dopředu a začal hodně zpívat a samozřejmě byl to ta nejsilnější hybná síla v té kapele. A byl pro to, že mluvím v minulém čase, protože to prostě zalomil před kolika? Před dvěma nebo už třema. Ono to každý rok se to mění. Jako.
3: No, ono každý rok se všechno mění. No,
4: já se bojím, že už to bylo před třema lety, že už se blíží jako opravdu před třema lety prostě nečekaně umřel a tak ta kapela nějak to vypadalo, že tak jsme se radili, co dál, jestli vůbec dál. Protože on fakt byl, on pro tu kapelu jako hodně žil a tak jsme si řekli, no Honza by chtěl, aby to fungovalo dál, aby to pokračovalo, tak se to nějak rozdejchalo. Konec konců bylo to těsně poté, úplně jako bezprostředně poté, co se dokončil poslední album, který se jmenuje Noční ptáci. A on už Honza vlastně nestačil ho pokřtít ani, jo, tak se to jako pokřtilo, no a prostě lidi tím, že na tu kapelu začali vlastně ještě chodit jako víc, jako vlastně najednou

0: Zítra jdu do studia, nahrává se další deska, která, už to možná můžu prozradit, bude mít název, možná myslím, že to je poprvé, co to někdo řekne do éteru, bude se to jmenovat Žádná poezie. Texty píšu já.
1: Co je zatím skryto? Sebekritika?
0: Jo, tvrdá sebekritika. No, ty texty jsou samozřejmě jste pořád jako navazu sám na sebe, ale v jedné písni se tam zpívá Žádná poezie, tak to tak jako...
1: Má to vztah k nějakému reálnému životu?
0: Trošku je to víc jako o reálném životě, o takových jako vztazích, tady to je třeba o takovém ideál, tady ta písnička, který se to jmenuje, o takovém ideálním vztahu dvou lidí, který se vlastně měli strašně dobře a pak se poznali.
1: Já jsem to pochopil, já myslím, že posluchači určitě taky. Takže o reálu, ano, přesně. Taková, dá se říct, trošku deziluze, kterou jsme zažili v mnohých našich vztazích. Já nevím, kolik jste chlapi měli vztahů teda, z kterých se staly deziluze, ale myslím, že je to docela běžná záležitost nejen u chlapů, ale u žen, že jo, co si budeme povídat. Ale nechci v žádném případě filozofovat. To určitě ne. Hele, co jsme vybrali za další pecku? My jsme vybrali totiž, ano, tady všichni kolektivně, no ty ne, Roberte, ty jsi byl kouřit, představ si, ty jsi Robert šel kouřit a nenašel cestu ven, aby si dal cigáro, tak chudák tady bloudil po rádiu. To je výborný, to jsem zažil poprvé tady. No, fakt, ale co, teď tě tak vyhodil z kontextu,
0: Robert
1: že...
0: Robert tady zabloudil do kanceláře generálního ředitele, nakouřil tam dvě cigarety a zase odešel. Požární poplach proběhl
1: ano,
0: v pohodě.
1: V pohodě, ano. Protože mohl si to dát klidu, protože generální ředitel teď večer už není v práci. No, což je takový normální, že jo. Tak, my jsme vybrali Roberte totiž s Tomášem. Sára nám taky asistovala Kašpárka v rohlíku. Protože Kašpárek v rohlíku taky bude na festiáku. Tomáši, řekni o té kapele něco.
0: Tak to je báječná, velice proměnlivá kapela pro děti, velice divadelní, krásně okostýmovaná molitanovýma čepicema kašpárků. Zpívají občas i kavry, velmi výrazný a mají samozřejmě dlouholetou vlastní tvorbu. Honza Kalina zmiňovaný tam taky účinkoval a spousta dalších známých interpretů. Aspoň na chvíli se tam zaspívali a to je tak, co já o nich vím, co ještě ty o nich víš. Já jsem ještě možná, dokonce jsem i pro ně něco psal, ale oni možná řekli, že to je blbý a nevím, už to nepamatuju. Ale no by... kdyby řekli, že to je blbý, jak si to budu pamatovat a budu jim pak svítit na barák jednou, ale až se bude, no to je jedno. Tak třeba Robert něco ví.
1: No, mě jde o to, že jak říká, že je proměnlivá, že se tam střídají lidi, že to ukočírovat musí být docela těžký, takže tam musí být nějaký kapelník, šéf, který tu kapelu vede, dává dohromady, schání ty lidi, aby to fungovalo, ne?
0: Tam je pár jako takových dobrých lidí, který to jako držej, ale už je to taky tím, jak to všechno běží stovky let, už to ne, ale prostě fakt hodně let, tak se to tak jako různě to tak jako žije, no.
1: Jo.
2: Takže, ale, je to dobře,
0: ale jako pro děti to doporučuji hrozně moc.
2: To mě právě překvapuje. Kolik těch dětí na Kašpárka v rohlíku každý rok doráží? Jo? To jsou tisíce. To není jako, že tam stojí nějaký zapomenutý chumel matek s dětma. To jsou prostě fakt jako zástupy dětí, co jdou na svýho lídra, jo? Toho festivalu. A to je Kašpárek. Jo? Takže to je jako takový i milý, ty tam vidíš vlastně ty desetiletý děti, jak tam jako prostě
1: hroziči,
2: konečně je tady máme, jo, teď jako čekají v napětí, kdy se to jako spustí celý. A to, že ta kapela vlastně funguje už taky jako 20 let, možná ještě

0: Jo, tak to je moc krásný, že to jako nevzdali. Jo. A já jsem rád, že hraju opět na Meziplotech. Sice tam nebude už tentokrát Honza, už tam není delší čas, ale dokonce já jsem měl i, myslím, loni jako takovej pocit, že tam vlastně byl. Jo.
1: Jo, my jsme byli, já vím, jak to myslíš.
0: My jsme byli vlastně jako docela, jako jsme se dost dobře znali, kamarádili jsme spolu a když se to pak přihodilo, tak mě to hodně jako sejmulo, jo, protože jedna věc je takový to umění, jo, kdy jako máš různý jako ty umělecký pseudocetky, jo, teď jedna bude vystupovat na Letní, jsem pochopil, jo, prostě neuvěřitelný pro mě, jo, co je jako možný. A pak máš jako někoho, kdo tvoří, ale zároveň jde to jako z něj, jo, taková ta poctivost, jo. A to mě hrozně baví, jo, na hudbě, jo, na vůbec kapelách, jo, že já to nějak, jako nějakýma tykadlama poznám, jo, kdo je kdo, jestli to tak jako dělá pro nějakou líbivost, nebo jestli jako, ale z to zvířat s Honzou to bylo vždycky jako úplně jako poctivá věc, prostě jako kdyby si maloval jeden, on teda taky maloval, že jo, jeden obrázek, ne 2 hodiny, když bys to zvládl, ale 20 dní, jako, jo, a pak to vyhodil a zase to dělal znova radši, aby fakt byl dobrý. A to vidím i u Tomášových textů vlastně, že to je taky tak, jo, a vracím se ke Kašpárku, že vlastně mně se ta kapela líbí, jo, já si to i pustím sám, že to nemusí poslouchat jenom děti, ale rodiče, no tak dobrý je možná to už pustit.
2: Já miluju Čurej sem a Čurej tam.
0: On už se rozbrečel.
1: Kone,
0: on už se Tomáš rozbrečel.
1: Tomáš zatím nevypustil úsměv, ale slzu už, jo, tak to je dobrý znamení. Třeba ho je rozesmějem. Jak jsi mluvil o té opravdovosti těch textů, tak těch interpretů na té české scéně je opravdu dost, co já znám. Respektive znal osobně, jako třeba Zuzana Navarová, anebo třeba Ivan Hlas, že jo? Tak protože jeho texty jsou skutečně, jak ho znám, léta, tak jsou skutečně o něm. Jo? Některý, nebo mnoho z nich i o Kačence, jeho ženě, že jo? Takže tam, ale ono, i když toho člověka neznáš a posloucháš tu písničku, když je to falešný, když je to prostě sračka, tak to poznáš, že to je nějaký veršotepec, který udělal Láska, Sáska, Otázka.
2: Tak se do mě nenavážej.
1: No tak já jsem na tebe chtěl trošku upozornit.
0: Já se jenom pamatuju, jak Tomáš byl někde na ČT24, nebo jsi mi to říkal, a že ti tam tak jako předhazovali, co soudíš o této poezii, tomto textu, a dostal ses k někomu, nevím, kdo už to byl. A že se tomu jako totálně vysmál a nevím, co to bylo za textaře českýho. Už
2: já tady jako nechci mít prdel slavným kapelám, jo, ale prostě jsem řekl, ty vole, tak tohle je fakt klišé, jak prase, já jsem to neznal. Byla to slavná kapela, která...
1: Mluv na mikrofon, Tome.
2: Já si myslím, že když to neřeknu na mikrofon, že to bude míň jako slyšet.
1: No tak to neříkej.
2: A potom jsem jako se zjistil, že to teda je fakt strašně slavný hit, já to prostě neslyšel v rádích a to. A potom ten interpret té kapely říkal jako, potkal Honzu Kalina, říkal, ať se ten váš, ten tvůj kámoš, vole, ten Belko, vole, ať se nenaváží, vole, do našich písniček, vole. A Honza říkal, ale nesmíš se na něj zlobě, on vůbec nevěděl, že to je od vás, on myslí, že to je nějaká sračka úplná.
1: Hele, tak pojďme. To bylo dobrý, ty vole. No, pustíme si Kašpárka, kluci.
2: Jo, jo.
1: Já si myslím, že budeme mít všichni radost, že jo?

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Roberte, chci se tě zeptat na jednu věc. Kdo vybírá, kdo je dramaturg toho festiáku Meziploty?
2: No, tak jedna věc je nastavit to do nějaký, kdo kdy v kolik vystoupí. To myslím, že není zas až tak složitý. Jako spíš tam dodat...
1: Ty lidi, no. Co pak ty soubory.
2: To taky, ale dát tomu nějaký jako přesah, jo. Jo, to znamená, já se tady nechci zamotat hlavně, jo. Ale chceš-li, třeba dám příklad, jo, přitáhnout pozornost lidí různých typů, tak to musíš taky jako nějak vymyslet, jo. To není jenom jako, že tady udělám tohle, tam tohle. Prostě to musíš nějak jako dokombinovat, zpropojovat. Když tam chceš zapojit neziskovky třeba do té akce, tak taky musíš to nějak jako domyslet, ale mít i k tomu nějaký důvod, proč to jako děláš vůbec, jo? Ne kvůli tomu, že někde někoho ukazuješ, ale pro mě je to třeba, teď to máš už bude brečet úplně, jo? Respekt k těm lidem, co prostě jsou schopní, vlastně vůbec jako být nějak k užitku, jo.
1: Jo. Že to tady.
2: Jo, on vždycky to je
1: prostě... On vždycky takhle lká, takhle lká.
2: No. A když řekneš něco hezkýho, tak prostě musíš chvilku počkat. A jsi jako to máš uklidnil, aby to zpracoval.
1: Jo. Prostě, tak času máme dost.
2: Prostě je to citlivý člověk.
1: Jo, to není žádná
2: sranda.
1: To je na ně vidět.
2: A teď už, pozor, teď to přechází do stavu šílenství. Já a spíš, pak říkají ty texty, jo.
1: Já spíš na něm pozoruju takovou určitý stupeň deprese, jako víš, jako ten jeho pohled. Takový, ale...
3: Ale já už jsem hodinu a půl v rádiu.
1: A to je depresivní záležitost.
2: To je.
1: Ne, já se zeptám teď trošku zase zpátky k meritu věci. Festival Meziploty se od těch ostatních liší, zkusím to definovat, určitou věcí, že jsou festivaly, které jsou zaměřený žánrově. To je jasný, jo, třeba folkový, nebo já nevím co. Potom multižánrově, ale mají trošku jinou podobu, jako třeba Colors, jo, zdravím Zlatku Hlušovou, dávnou kamarádku, a jiný, Trutnov, že jo, to je takový český Woodstock.
2: Tak tady bych se možná zastavil, protože
1: no, zastav
2: ten
1: se.
2: Trutnov má vůbec nějakou myšlenku, jo.
1: Prozraď nám jakou?
2: Myslím si, že to byl festiák, který vznik vlastně jakoby taková jako revolta, oslava nějaký jako svobody, proto se to taky jmenovalo Český Woodstock, že jo, navázaný je to na Ivana Magora Jerouse, na Václava Havla a vlastně jak si tohle to tam jako v tom bylo cejtit, jo. A proč to říkám, jo? Protože mě festivaly, který vlastně, jako mě vůbec neurážej, třeba já v obdivu Rock for People, tam je zase ta hodnota v tom, vyrob něco na zelený louce, aby se to stalo evropským hudebním festivalem, jo? To není úplná prdel,
1: což
2: jo?
1: Se povedlo,
2: což se jim povedlo. A Meziploty zase jako šly úplně jinam. Tak bavíme se o duši, jako jo, co to je? To je taky jako nějaká schopnost, že tady si spolu nerozmlátíme hubu, ale jsme schopni spolu nějak mluvit, že máme nějaký kámoše a vážíme si jich třeba někdy i, jsme s něma rádi, že máme i manželky a úplně se...
1: Proč ukazuješ na Tomáše s těma manželkama? Máme i manželky a ukázal na Toma.
3: On mě asi vnímá jako manželku, ale to já teda o tom nic nevím.
2: Já taky ne, ale...
1: A počkej, ale kdyby si Tomáš nechal narůst vlasy, aby byl docela pěkná manželka.
2: No, tak
1: ne, pojďme zase vážně.
2: Pojďme, já jsem už zblbl, jak to mám dopovědět. Tady,
1: no dopovíj
2: jako
1: to, no, právě.
2: To nejde, prostě,
1: rušíme,
2: to
1: no.
2: Nejde, to už.
1: Ne, povídej.
2: No, a
3: kde
2: teď...
3: je vrah teda?
2: A právě, jo, to je...
1: Nenech se rušit.
2: A Tomáš to dopoví. Jak to vlastně je, jako teda Tome?
3: No prostě... on má, Robert, takový komplex, jakože... to je o tom, že to musí mít myšlenku nějakou, jo. Ve skutečnosti prostě svolá nějaký náhodný kapely, který najde tím, že prostě pícháš pendlík do prostě men kapel, ty svolá. Jako lokace je to teda v léčebně, protože nikde jinde mu to nepronajali. Jo, tam prostě přijdou lidi, kteří se tam chtějí prostě pobavit a to je celý, ale on prostě říká, to má nějakou tého myšlenku, jo. No, my víme o myšlenkách svých.
1: No jasně, prostě. No já to chápu. Takže tak. Jenom tady, přátelé, milí posluchači, dámy a pánové, to je jedna z dalších ptákovin Tomáše Belka, dělá si z toho srandu, ale víceméně...
3: Já Roberta znám, on je furt duší takovej androš, jakoby, takovej, má strašně takovou, na rozdíl ode mě, čistý srdce, takovou čistou duši, strašně by rád měnil svět, strašně by rád boural ploty mezi lidma, strašně by rád jako pomáhal, jo. Žije v úplně nesmyslný době, ty vole, kde tohle je jenom pro nějaký, to je prostě pro knihovny v Nymburk, pardon, jako se omlouvám, ale prostě doba je trochu jiná, Roberte, ty, my jsme dneska jako úplně jinde, kámo, ty jo. No jo. Že ty tvý ideály, rozumíš, no ale děkujem, že tam mezi ty ploty můžem si tam přijít trošku zablbnout.
1: Ale počkej, Tome, ale ty vole, dobrý.
2: Tak jsou, teď jsem se rozplakal, ne, já.
1: Souhlasím s Tomášem, jo, ale budu tak trošku oponovat, tak má možná pravdu. Naivita, idealismus je už dávno pryč, protože doba je cynická, hnusná, nebudu dál chodit, protože zase by byly reakce nějaký, který tady chci teď, jako v tomhle večeru, ale zase uznej, Tome, že ten jeho idealismus a ten jeho festiák, který je na těchto základech postavený, tak mu tam přijde 40 tisíc lidí, ty vole.
3: Ale teď já si na něm léčím karmu, já vždycky si řeknu, to zase jsem byl cynický a zavolá Robert, nemohl bys jako tady něco se mnou probrat? A já říkám, moh, protože já léčím karmu si. Jo, to jsou ty hodný idealisty, člověk musí občas jako neodkopnout.
2: Ale pojďme si nalejt čistýho vína, jo. On je stejný.
1: Máš ještě nějaký?
2: On je úplně stejný, jo. Takže proto, jako máme, ale i záštitu pana prezidenta. Protože co to je? Idealistický pragmatik, že? Kdo je Václav Marul? Je to jako cynik? No ani omylem. To je člověk, který prostě v podstatě ten idealismus, jako já se od něj učím, jo. Abych byl ještě dál, jo. A takhle bych mohl Jitkou Čvančarovou pokračovat, jo. Proč se jako věnuje půlku času neziskovému sektoru? A snaží se jako pomáhat jako lidem. Proč to jako dělá? Jo? Ale je dobře, je.
3: Neziskovky má sériu.
2: Dobře je, že to tady jako vůbec jako zaznívá. Protože jinak bychom si mohli sednout, jak jste řekli, tamhle dolů do studia, mezi dezoláty. A bavit se tam o tom, jak je dobrý lhát, podvádět, krást. Co více si pak přát, že jo? No tak my jdeme trochu jinudy, protože já tohle žít teda fakt, pánové, nechci, ať naprosto, je doba jakákoliv, jo?
1: Naprosto s tebou.
3: A navíc při 40 cigaretách denně to dlouho žít nebudeš, to se neboj.
1: No, my s Robertem velice, jak se to říká, že si souhlasím, no jak si to řekne ještě jinak, takový synonymum, no, že se s tím shoduju, dejme tomu, našel jsem jiný slovo.
3: Souzníme,
1: no, děkuju ti, no, je vidět, že seš textař, ty vole. No, já těch 40 uhlím denně taky, ty. A jaká je to radost pro duši, viď?
3: Aspoň nám ty idealisti přestanou překážet.
1: Nám ty idealisti brzo vychcípaj. Hele, kluci, co to tady máme?
2: Tím já se teď loučím, odcházím, oni mě tady chtějí zabít.
1: Divokej byl, kluci? Ty jsi to vybral, Roberte, viď?
2: Jo, jo.
1: Tak jdem do nich.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková spovědnice na rádiu Beat.
1: Roberte, tady jeden dotaz. Zdravíme z Valmezu. V Bohnicích jsem byl na akci, co pořádal Unijazz asi 1990. Hodně kapel i divadlo, ale asi to ještě bylo dříve než mezi ploty, ale super. Tak víš o tom něco tady?
2: To bylo dřív. To bylo v roce 90. No a pak jsme jaksi nastoupili my a takhle se to jako...
1: Takže ty jsi s touhle akcí neměl nic společného, ty jsi byl...
2: No tak měl a neměl, my už jsme vlastně jako připravovali ty mezi ploty, že jo, znali jsme se dobře s Česťou Huňátem, který to tehdy pořádal, to byl Unijazz. A vlastně znali jsme se už s panem Bašným, protože už jsme chystali my ty ploty jakoby taky, jako jo. Mm-hmm. A to je vlastně asi celý, protože my jsme vlastně vydávali kulturní almanach vlastně, to bylo jako prvopočátek vůbec, než vznikly nějaký akce, což bylo to, jak jsem říkal, nevím, jestli jsem to vlastně říkal, ale že jsme měli z toho okna revolverový cyklostyl, což byla taková jako mašina, no a na tom jsme vydávali.
1: Až Čuňas, že vám dal.
2: To nevím, jestli Čuňas, my jsme tam vlastně přišli.
1: No říkal jsi, zmiňoval jsem okna.
2: No to jo. Ale že bychom konkrétně s někým jako jednali, my jsme moc nejednali, my jsme si tam přišli.
1: Prostě se si to vzali.
2: Pro cyklostyly.
1: To je ta správná revoluce, jo, Tomáši. Jo, aby jsi to pochopil, jo. Teď já nevím, jestli jsem se na to ptal. Ptal jsem se na tu dramaturgii, ano, a ptal jsem se na to, jak vybíráte ty kapely a odpověděl jsem mi na to, nebo už jsem...
3: Já jsem říkal ty špendlíky přece.
1: Říkal, jo, ty špendlíky, že zapichuješ.
2: Tak, že vlastně
1: no
2: to,
1: počkej, ty jsi ho přerušil, takže on mě neodpověděl, ne, to je pravda.
2: Já jsem tady musel poslouchat ty keci.
1: Keci, jako, no jasně.
2: Ale teď už můžu odpovědět.
1: Teď můžeš, ano.
2: No ale zkrátím to, nebudu tady filozofovat, nebo to zase vstoupí, což jako není špatně, ale jestli chceš, tak pojď, už to máš.
1: Ne, už řekl, on už se špendlíkama Tomáš špendlíky už uvedl.
2: Prostě Tomáš ví, o co běží. A tak je mu jasný, že takováhle akce, vlastně dneska jsme tady, zítra to už je hotový, že to prostě vznikne přes noc vlastně, ne, abych to řekl popravdě, připravujeme to celý rok, protože těch interpretů je tam fakt stovka. Oni tam nejsou jako jenom pevný scény, oni jsou tam i tak jako právě výhodou je, že tam je v tom areálu plenér, tráva, stromy, takže v rámci týhletý nádherného areálu vlastně vystupují lidi i ty, kteří jsou ochotní hrát na trávě, jo, což vlastně je taková raritka. Že...
3: To v 90. hrále každá druhá kapela na trávě.
2: No, ale už nehraje.
1: Myslím, na kterou trávu myslíš?
3: Jo. Ty myslíš jako fakt trávu, jako trávník, tak pardon.
2: Ano, trávník.
1: Já jsem na trávě hrál kdekoliv.
2: Trávník jsem myslel. A je tam i divadlo za plotem, kde právě bude mít Václav Marhol s Jitkou Čvančarovou cyklus Tuláci po hvězdách. A jsou to vlastně jako vyspovídává Václav lidi. Její jsou jako něčím fakt jako echt zajímavý. Jo. Loni to byl i třeba farář, jo. Ale ne běžný farář. Byl to pan ředitel Národního ústavu duševního zdraví Horáček. Jo. Takže to jsou takové...
1: A on je zároveň farář? Nebo to je jenom takovej, jakoby...
2: To jsem mluvil o jiný osobnosti.
1: Aha, promiň, tak to jsem nepochopil.
2: Jako...
3: To je farář, který umí žonglovat a tam to druhý je někdo jiný zase. Je to takhle,
2: tak
3: jo?
2: Tak je to tak.
1: Konečně nám do toho někdo vnesl jasno, vole.
2: A musím říct, pánové, že jako... Co říct závěrem? Já to nechám na Tomášovi. Protože já bych to teď nazval takový meziplotí cynický večírek v režii Tomáše Belka, tak mu to tady podsouvám rovno.
1: Meziplotí
3: tak on tady chudák to poctivě vymýšlí a já mu to tady umeju, no, tak to je prostě normální, ale jak tomu nemám vůbec co říct, přátelé.
1: No, ale já
3: myslím... tam nepatřím mezi ty ploty, vůbec.
1: Ne, no to někdy mám takový pocit, že jo, ale že seš spíš, nezlob se, jako Tome, že spíš inklinuješ k těm chovancům toho areálu, kde se to koná, jakoby.
3: Ano, já rozhodně si myslím, že někdy uvnitř areálu je to možná normálnější než venku. Když pozorujete ten svět, tak si říkáte, ty vole, kde je to, jako, kde jsou fakt ty lidi, kteří jako nejsou normální. A řekl bych, že když sleduješ ty zprávy, tak já myslím, že to
1: jo,
3: je
1: jo,
3: fakt
1: na povážení. Já ti naprosto rozumím.
3: Ale nechci tady zanášet, vynášet ani rozbrušovat.
1: Já myslím, že si, že nezanášej, nevynášej a nerozbrušuj, protože všichni, tedy doufám, že většina, kdo nás teď poslouchají, to pochopili, o čem asi tak zhruba mluvíme. Ty chceš, Roberte, k tomu ještě něco říct?
2: Já jsem chtěl doříct takovou jako diagnózu.
1: Ano.
2: Co to je vlastně cynismus? Co je potřeba si říct? To je vlastně obrana velmi vnímavého, citlivého člověka, který jako musí mít nějaký brnění, protože jakmile by ho neměl, tak by to prožíval mnohonásobně ještě hůř to, co tady Tomáš vlastně teď popisoval, než prožívá. Jo. Tohle měl třeba Honza Kalina taky. Já jsem vždycky napsal nějakou patetickou hrůzu, jo. A on mi zavolal, Robert, to nejde takhle.
1: Počkej, hrůzu, to... patetickou hrůzu,
2: no,
1: jako
2: myslím,
1: text?
2: Jako, že... No, třeba, jako něco.
3: No, spíš jako ty keci, jako teď máš, to jsou taky patetické věci a kdyby jsme mu to scenzurovali, tak mu řekneme, hele, řekni, že jsi tam zapíchal špedlíky, vole, a že jsi na to úplně vysral. To, že... Chápeš to?
2: Ne, on to trochu přání, Tomáš.
1: Teď on je to citlivý, romantický člověk, ten Robert.
3: A to ještě, kdybyste ho viděli, Roberta, jo? On přišel v růžových šatech a má fiží.
1: No tak každý má nějakou úchylku, no.
2: Já
1: se
2: zblázním,
1: pánu.
2: Ale já pracuji 15 hodin denně, bohužel.
1: No, já
2: a teď vydržet ještě tohle. Tohle, tady, to už nemůžu.
1: Roberte,
2: já končím.
1: Já tě chápu.
2: Já už jsem se úplně rozložil.
1: Uklidni se. Já když, dlouho se mi to nestalo, ale když jsem pracoval 15 hodin denně,
2: kde ta
1: já jsem si ty
2: tady?
1: Růžový šaty taky rád
2: Počkej,
1: vzal.
2: Tady máte tu terapeutku. Kde je?
1: Terapeutka.
2: Terapeutka, ona nás
1: sedí
2: uklidí.
1: Sedí za tebou, no, ona tě uklidí.
2: Jo.
1: No.
2: Pojďte nám říct něco hezkýho.
3: Rozevně si to fiží.
2: Já jsem hlavně zvědavý, co mi zítra řeknou ty, co tenhle rozhovor jako umožnili, jo, pánové. Takže.
1: Přátelé, nekalíme, nehulíme, bavíme se tak, jak se normálně bavíme, když se někde setkáme, protože my jsme v podstatě všichni abstinenti čehokoliv, takže se nebojte, že bychom něco požili. Bavíme se o světě takovým, jaký je, a bohužel je takovej, že nás to dovádí k těmto myšlenkám, co si budeme povídat. Hele, pustíme si, kluci, Tome, 100 zvířat.
3: To znám.
1: To znáš, viď? Tak schválně, jestli znáš tuhle písničku taky. Znáš všechny nebo ne?
3: Znám všechny.
1: Tak jdem do ní.

0: Radio Beat.
1: Kufry?
2: V autě.
1: Pasy?
2: V autě.
1: Bítě?
2: V autě.
0: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
3: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
0: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
4: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
2: No tak co ti řekl?
5: Blbý je to. Hele, čti.
2: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
5: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
2: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
5: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
0: A protože hudba léčí, my vám k tomu, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu Beat.
6: Odpuste, otče, zhřešil jsem.
7: To je dobře, milé dítě.
0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
8: No a jsme ve třetí hodině. Robert Kozler a Tomáš Belko jsou mými hosty dneska. Ještě máme hodinku před sebou. Já mám ještě pár dotazů, to musím se přiznat. Tak ty budu klást za malou chvíli. Rozjedem to kapelou Deep Purple a Fireball.

0: Rádio B. Roková spovědnice.
1: Kluci, reakce, jo, přečtu vám to. Robert bude mít radost, protože je takovej upřímnej člověk. Tomáš je, ze všeho si dělá srandu, no bordel spíš, to je lepší slovo.
2: Takovou řiď.
1: Ale dělat si řiď, to nezní dobře, ta prdel je lepší, ale já se pokouším, ty už jsi vynikající profesionální textař, bychom mohli diskutovat, jestli je hezčí slovo řiď nebo prdel, ale to si necháme na příště, až půjdeme někam do knajpy, ale teď ty reakce, které jsou docela zajímavé. Hele, to je spíš na tebe, Roberte. Ahoj, Dané, já bych navrhoval hostům se zamyslet a udělat další festiák, ne jiný, jako že vyměnit mezi ploty za to, ale další, jo, že bys měl ještě jednu takovou, ještě další takový další post v jiném festivalu, další festiák, třeba s názvem Mezi zdmi, jo, vysvětlím, v oblasti Strakovy akademie, sídla vlády a parlamentu, tam je taky dost lidí s problémy. To je hezký, zamyslíš
3: to
1: se teď.
3: To je pravdivý.
2: Měli pracovní název taky Mezi kokoty, ale to bylo jako zase víc na východ.
1: Ano, jasně, tak to, s tím jako tady ustarem dobře. A teď je tady ještě jeden, to je takovej bělej, no, řekněme. Nejlepší zpovědnice, co pamatuju, Dan Kohout je super zábavný, chlapci, vidíte, slyšíte? Slyšíte to, jo? Ne, jenom byste nevím. Ne, dělám si prdel. Hosté výborní, pozor. Kašpárek zvířata, Berenika byl skvělý zpestření už tak dost barevného programu, být tu bomba, jen tak dál. Tak děkujeme, to nás potěšilo. Dokonce, no, Tomáš se k tomu zase něco řekne.
2: Mně se strašně na Danovi líbí, že nečte ty urážky. Že si teď prostě vymyslel pozitivní hodnocení, ale bylo vidět, jak kouká po stropě a tahá to z paty.
1: Tak pojď sem, počkej, ty vole, počkej.
2: Jdu se podívat.
1: Jdi se podívat, teda pojď se podívat. Tak.
3: Já v mezidobích věřím tomu, co,
1: tady jsou nějaký,
3: co
1: tohle,
3: se
1: jo,
3: tam píše.
1: Tady to jsou nejnovější, jo, to je ten, co jsem čet, vidíš to? Prosím vás, máme kontrolu, jo, Tomáš... Jo, čteš to, jo?
4: Slabomyslní hosté přečti.
1: Kecáš, ty. A tady máme ještě SMSky, ti otevřu. Tady ten Valmestr jsme si četli taky.
4: Tak dobrý.
1: Tak, jo? Bomba, že nekecám, bomba. Že nekecám, no. Samozřejmě, když
3: to
1: přijde
3: nějaká... To já divím, jako pozor, jo, ale dobrý.
1: Pozor, jako Tome, když přijde nějaká taková, jak ty myslíš, taky samozřejmě nečtu.
2: Tak jsme lidi, ne?
1: Dobře, Roberte, ty jsi chtěl něco říct ještě?
3: Já už ani nevím, co v tomhle tom, ale já jsem rád, jo, já jsem fakt rád. A proč všechno schazovat? No, to je prostě úplný nesmysl. Buďme rádi, Joši, že takovýhle hezký zprávy dorazily. Já jsem je upřímně fakt vůbec nečekal. A...
2: Tak jsi se sám napsal, že?
3: Nebo je tady píše terapeutka za námi, možná.
1: Ale... Ne, hele, ale kluci, já jsem, přiznám se zase já trošku, jo. Já, ačkoliv Toma znám, ale spíš podle vidění ze sto zvířat. My jsme se určitě někdy setkali face to face, ale spíš jakoby očima, než aby jsme si spolu povídali, to jsem spíš s tím Honzou komunikoval. A takže jsem nevěděl, co od něj mám čekat, že jo?
2: Tak oni dva kohouti na jednom hnoji být nemůžou.
1: No právě, že? no, to je, ale nakonec jsme se shodli, ne?
2: Každý
1: máme své slepičky, jsme se jako gentlemansky dohodli. No a co se týče Roberta, o tobě jsem slyšel samozřejmě řadu zkazek jako různých a rád jsem tě teda rádi potkávám, doufám, že ne naposled. Člověče, já si tu službu nějak vyměním na ty ploty, že tam zajdu. Fakt, to mě fakt zajímá. No, takže jsem čekal, nevěděl jsem, co mám čekat, jak to bude probíhat, jestli to bude serióznější, nebo jestli to bude třeba Suchoprcký, no tak to ne, tam tuhle tu alternativu jsem nebral v úvahu, nebo jak to bude šílený, ale že to bude takhle šílený, to jsem opravdu nečekal. A jsem za to vděčnej, přátelé, jo? Jsem za to vděčnej, protože i když já musím čelit tady pohrdavým pohledům to vaše, který na mě kouká.
2: Jako, co je na tom šílený? A kdyby jsme mluvili svahilštinou, nebo říkali kvítlák mě chouří 30krát za sebou, tak to je šílený. Kvítlák mě chouří neznamená nic, ale my tady říkáme úplně normálně seriózní věci dokonce.
1: Že jo?
2: Za srdce se chytám. Tady, jak to Robert má vznešený poslání a tak, plus DPH samozřejmě.
1: No to bezesporu v dnešní době rozhodně DPH. Počkej, mě zaujalo, kvítlák mě chouří.
2: Kvítlák mě chouří třeba.
1: Ty vole, to je výborný název pro kapelu.
2: Pro kapelu?
1: Pro kapelu jsem chtěl říct.
2: Pro kapelu, no.
1: To no můžeme... možná, že i pro kapelu.
2: No, tak já ti ho prodám.
1: No mě ne, já už název mám, ale přátelé, kdybyste chtěli nazvat svoji kapelu Kvíklák mě chouří, říkám to správně, tak řekněte Petrovi, teda Tomášovi, a on vám ji prodá, za kolik?
2: To se dohodneme, no.
1: Jasně, tak to bývá. Hele, my jsme spolu mezi tím vybrali další pecku kapely, která bude na festivalu Meziploty. A to je kapela z Košic, No Name, velice známá a populární, co si budeme povedat. A Tomáš vybral skladbu Žily.
2: To je taková optimistická a tematicky jako
1: ano.
2: Se hodí.
1: Dá se říct, že je vhodná pro současnost a hodí se přesně, dá se říct, k myšlence tvýho festivalu. Prostě, když ty nervy... A když ta psychika není zrovna okej. Okay.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Nevím, Roberte, jestli jsme se o tom bavili, ale ten víme, že festival je v tom krásném areálu. Teď se říká Bohunický nemocnice. Už se neříká Bohunický léčebny, to je nějaký zakázaný nebo co, že jo? Nebo to vysvětli, proč jako...
2: Jo, proč to tomu tak je? No, protože byla snaha vlastně v podstatě jako... z psychiatrických onemocnění udělat vlastně jako řádový onemocnění, jo, že vlastně celou dobu koruna z naší zemi, ještě za toho komunismu to bylo úplně zakázaná věc, jo, nějakou duševní nemoc.
1: Nebo... Že šťastný

0: socialistický člověk nemůže mít psychickou nemoc.
1: Ta léčebna vlastně přetrvávala teprve někdy v roce 2011-12 se z toho stala nemocnice, jako v tom názvu. Myslím.
0: Já myslím, že to stačí. A že to probíhá teda v tomhletom areálu obrovským, jak jste mě opravili, že 100 hektarů není 1 hektar, respektive 1 hektar není 100 hektarů. Dobře, že je to tam prostě rozmístěný těch 100 stagí letos.
1: 10.
0: Jste s tím hektarama zblbli.
1: Jednou jsem říkal někomu, že tam máme vlastně, jak to bylo, 10 umělců, co hrajou na 100 scénách.
0: No vidíš, no.
1: takže máme takže, to takže opačně. Ne,
0: nejsem sám, je to výborný. Takže musím se soustředit. 10 stagí, dobře. Divadla, vy jste začínali s lešenářskýma trubkama a prknama přes ně, že jo, jak se staví lešení, no, tak to byl ten první
1: rčík. Že jsme někoho mlátili lešenářskýma
0: trubkama. Ne, že jste stavili tu první stage. A propos, to mě zajímá, kolik bylo stagí v tom prvním ročníku?
1: V tom prvním žádná, jo. To bylo vlastně divadlo Za plotem, který tam je doteď. A to už jsem tady povídal, jak tam jako jsem dorval jako asi 10, nějakých 12 divadel, včetně divadla Sklep, pak jsem se tam trochu k tomu Sklepu vmísil, tím vzniklo i kamarádství s Tomášem Hanákem, Václavem Marolem, který je vlastně teď patronem festivalu. A tehdy potom, jako někdy v roce 1995, když už jsem měl teda tu snahu fakt ten festival nakopnout, protože tam do té doby ty 3 roky moc lidí nechodilo, tak jsme se rozhodli, že to jako rozšíříme. Takže jsme přizvali kámoše ze všech možných stavebnin, co měli lešenářský trubky a ty takový ty dřevěný
0: podlášky, tomu, no, takový
1: podlášky. A vím, že jsme to tam 2 dny jako montovali, jo. Ale
2: kolik stagí?
1: No, bylo jich, já nevím, asi třeba 7. Takhle jsme smontovali.
0: A takový malý stejíčky to byly.
1: No to ne, ta jedna byla docela, bych řekl, skoro větší, než tam máme teď. Ale to bylo právě na tomto krásný, jo. Že i lidi přelejzali přes ploty, někdo si kupoval lístek. Prostě nebylo to, bylo to daleko jednodušší něco takového vytvořit než teď. Levnější, byla víc jakoby chuť takovouhle věc podpořit i ze strany těch umělců, což teď jako teda jako je to fakt jako dobrý, děkuju všem, co tam hrajou, ale není to jednoduchý, jo. Ta věc je honorovaná, to není jako, že by nám tam někdo hrál zdarma, jo.
0: Jo.
1: A kdysi to tak ale bylo, že ty umělci hráli pouze za dopravu, prostě pro nějakou věc, myšlenku otevřít ten tehdejší jako léčebnu,
0: ale to bylo,
1: veřejnost.
0: To bylo, Roberte, opravdu všude v těch 90.
1: No bylo, ale já musím
0: všichni
1: říct, že ta doba...
0: Všichni nadšeně chtěli hrát, protože hrát nemohli do té doby, tak hráli zadarmo, začínali víceméně. To všechno, to jde jedno
1: ale
0: s druhým.
1: Ale i třeba podpora té akce. Jo. Já si pamatuju, jak jsem prostě chodil s igelitkou, kterou jsem dostal od toho, že otevíral nějaký krámy s textilem tehdy, no co to jako velkometrážním látkama je jedno. A já jsem tak jako koukal si z té tramvaje a říkal, otevřeli zlatnictví. Tak jsem tam naklusal, dal jim papír, že dělám takovýhle festival, oni ty prachy cpali do té igelitky, jo.
0: A dali je?
1: Jo, dali. A dokonce prostě, jako já jsem pak volal, jak neděkujte, děláte dobrou věc. A takhle jsem teda si řekl, no dobrý, tak jsem obchodní cestující s festivalem a oblítal jsem celý Mírák v okolí a prostě jsem takhle získal asi 350 tisíc v roce 92. Za týden.
0: Do igelitky.
1: Do igelitky. Jenom na to, že jsem jim tam dával nějaký papír.
3: Mohli si pak za to pořídit lepší igelitku.
1: A dokonce
0: ten už si koupil v Brazílii na dovolený.
1: Ale dokonce mi ještě, pánové, zbylo. Takže jsem z toho dotoval ještě ten druhý ročník. Ale pravda je, když se tak jako poslouchám, normální nejsem teda, jo. Protože tohle jako fakt skutečně jako jiný zakládali banky, jo.
3: To si samozřejmě vůbec nikdo nemyslí.
0: Teď jsem to chtěl říct, že Robert rozhodně normální není.
1: Vás zdravím tady odsud a...
3: Povolíme kazajku, neboj.
1: A tím takhle vznikly ploty. Ale bylo tam krásný, třeba takový humorný chvíle, jo, jako třeba s ředitelem Bašným, který mě tam táhnul takhle tím areálem, říká, ale Roberte, nevadí, že tady trošku jako jiskří něco z trávy? Že trošku pršelo.
0: No jasně.
1: Říkám, pane řediteli, to bude v pořádku, tady kluci to všechno jako ohlídali, ty technici, jo. najednou tam přišel, nevím, co to bylo za kapelu, prostě chyt se toho mikrofonu rána, jak zděla, to tam odhodil ten mikrofon z té trávy, začaly lítat nejenom jako trošku jiskřičky, ale přímo šlehat plameny. A místo toho, jo, aby mi řekl, no tak to končíte už tady ze vším, tak řekl, Roberte, to bude dobrý, buď v klidu, jenom to vypněte. Tak jsme to jako vypli. A takhle ten festival se vlastně celý dával dohromady. Jo. Bylo v tom obrovský jako energie, ale zároveň bych řekl, že fakt to byla radost. Jo. Obrovská radost, protože to bylo jako, jako společný dílko. Nikdo tě nekontroloval, jestli přesně v 13.01 se odehrál koncert. A taky, když už jsme teda u toho, co teď hned schodí Tomáš, mně se líbila i ta energie té doby. Jo, protože jsem mluvil o těch sponzorech, mluvil jsem o tady stavění jako pódy, ale teď takovej ten vítr, co teď tady vane, jo, jakože taková jako nicota, jo, skoro bych to nazval, neschopnost třeba vůbec těm dětem jako sdělit, ale ten směr té společnosti, fakt nemusíš mít obavy, ubírá se správným směrem, tak tohodle ne, já mám teď teda fakt velký obavy a bojím se, že to výrazně, to, co jako vidíme, okolo, jo. Ty války a vše možný jako demence ve směru těch představitelů těch států, jo, což už jako považuji za skutečně nenormální až, jo. Ale hraniční s takovou věcí, že veškerý duševní nemoce bych jako viděl, že kdybych tyhle lidi nazýval jako duševně nemocný, bych urážel ty duševně nemocný, jo, protože tohle už se vymyká všem možným pravidlům a ohrožuje to skutečně duševní zdraví jednotlivce nás všech. Jo. Protože pak tady bude Tomáš sedět a říkat jenom cynický poznámky, protože už nebude vědět, co vlastně jako říct k tomu. Jo. Tak mu tady předávám mikrofon, aby pokračoval.
3: Já nemám k tomu co říct už. No. Já už nemám. Opravdu ne. Opravdu v skutku nemám. Děkuji a shledanou.
0: Teď ho urazil. Ne, ale já naprosto s tebou souhlasím. Vy jsme vybrali teď společně Ester Kočičkovou a její písničku, protože Ester Kočičková bude taky hrát na festiáku mezi ploty letošním. A já ti řeknu takovou příhodu se Ester, to si pamatuju, nevím, je to ptakovina, pičovina prostě, jo. Naprosto možná zbytečná, určitě zbytečná informace, ale takový hezký zážitek. Malostranská beseda je kousek Tomáši od divadla, který tam se jde po takových příkrej schodech dolů, víš, pomůžeš mi? Je to tam v uličce, tak vedle svatýho Mikuláše.
3: Jo, jasně.
0: Divadla se tam hrajou.
3: Takový malinký...
0: Malinký je to, ano.
3: Rubín.
0: Rubín, děkuji ti. Já jsem věděl, že mě píchneš, no, skvělý. Ožral jsem se v besedě pod nějakým koncertu tam.
3: Tomu, tomu nemůžu uvěřit.
0: No, fakt já nepiju, to víš, že nevíš, ale teď to víš, že nepiju. No jsem se ožral jak svině. A šel jsem do Rubínu, protože všude už zavříno. A Rubín byl proslulej tím, tehdy, to už bylo teda po revoluci, jo. Byl proslulej tím, že když už všude bylo zavříno a když bylo v Rubínu po představení, tak se tam ještě kalilo v tom baru. To bylo fakt, tak Rubín znáte, ne, asi. No, byli jste tam. Co?
3: V životě jsem to jméno neslyšel.
0: No, jméno si neslyšel, ale byl jsi tam?
1: Proto ví, kde to je.
0: No, proto ví, kde to je, no, to je přesně.
3: Já si právě vůbec z Rubínu nikdy nic nepamatuju, protože jsem tam vždycky byl. Právě.
0: No, jo, jo, tak to, no, tak to mě přesně, to si mě kápnul do noty, no. A já jsem tam...
1: Zajímavý je, že já jsem si teď uvědomil, že jsem tam taky byl.
0: No, vidíš to. Až si to nepamatuješ. No, takže, no, Sára se hlásí, že tam taky byla, taky si to nepamatuje, takže víme, o co jde. Prostě jsem tam přišel, šel jsem po těch příkrých schodech a jelikož jsem byl totálka, tak jsem se fakt po těch schodech skutálel dolů. A myslím, že na chvilinku jsem ztratil vědomí, ale to byla jen okamžik a pak jsem otevřel oči, takhle koukám, a nade mnou stála Ester Kočičková a říkala, co to děláš, kohouté? A to byl ten můj zážitek z tohoto. Ester mě takhle se o mě postarala, asi mě zvedla, posadila k baru a tím byl můj život a vůbec další existence zachráněna. Takže to je pozdrav pro Ester, která tam zřejmě tehdy koncertovala, a teď muzika od ní, hudba, tanec, klobása. Tak se to jmenuje samozřejmě, jo.
1: A bude hrát na Meziplotech.
0: Bude hrát na Meziplotech. Ano, to už jsem říkal, hudba, tanec, klobása. Jak se tenhle ten stroj spouští, už vím. Jdeme na to.

0: Spovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak tahle kapela, kterou jste teď slyšeli, tak to nebyly Abraxas, i když to byl slavný hit téhle kapely Zoo, ale byla to cover verze. Cover verze od 100 zvířat. Jak jste se dostali ke cover verzi? Já jsem nikdy netušil, že hrajete cover verze. Já jsem myslel, že hrajete jenom svoje pecky.
2: My jsme cover verze vlastně hráli jenom naživo, tohle se ale točilo, protože to byla nějaká oslava právě Abraxas a já jsem ani nevěděl, že to vlastně vyšlo, teda já si to nepamatuju, ale vím, že pár coverů jsme taky natočili nebo nahrávali. My jsme měli kdysi v Akropoli takový velký nějaký narozeninový koncert a tam vždycky vystoupili, já nevím, třeba v Hnouti, my jsme zahráli jednu písničku od nich a oni jednu od nás, nebo Miroš Bira, nebo David Koller, takhle jsme tam měli takovouhle show a kolem toho, tohle ale vzniklo jindy, tuhle tu písničku, tu si pamatuju jen velice matně. On člověk přece jenom tu paměť už má plnou, jako no.
1: Kolik je ti, prosím tě, jako se zeptám jenom?
2: Šede.
1: A ty si stěžuješ na paměť, jako 60 leté?
2: Ne.
1: Ještě navíc vypadáš na 35?
2: No, to já víš, to vypadá zvlášť, když se zhasne.
1: Ale to je nevýhoda, když člověk vypadá na 35 a nic si nepamatuje. To je lepší obráceně, že jo? Když vypadá na 70 a pamatuje si úplně všechno. To je jedno, cover verze, hele, a to bylo jenom při těchto příležitostech, že jste se domluvili s nějakou partou a domluvili jste se, že uděláte takový show, že si vyměníte písničky víceméně.
2: Ale nebo měli jste, jsme i v repertoáru.
1: No právě, na to se ptám.
2: Jsme měli Englishman in New York a taky jsme měli Sex Bomb.
1: Takže Sting, Sex Bomb. Jo,
2: Sex Bomb od...
1: No.
2: Známe, že?
1: Tak máš s tou pamětí, jsme na tom asi úplně s James
2: Tom,
1: Brown.
2: Tom Jones.
1: Sex Bomb byl Tom Jones?
2: Tom Jones.
1: Ne James Brown?
2: Ne James Brown.
1: Jseš na tom líp? No, asi jo. Sex Bomb. Sex Bomb, Sex Bomb. Jo, už si to pamatuju. Asi jo. Delilah jste nehráli od Toma Jonese?
2: Nehráli.
1: To zpíval Karel Gott vlastně, tak to bylo trošku
2: jinak. A ještě jsme hráli One Step Beyond od Madness a ta instrumentálka.
1: Madness to byla taková taky taková folklor, rocková kapela Madness, který čerpali z toho anglicky, oni byli Irové nebo Skoti, Madness.
2: Ne, Londýňani jak noha.
1: Londýně. Ale hráli takový folk punk.
2: Ska takový.
1: Ska, no.
2: Skáčko, no.
1: A vy jste byli vlastně ska kapela. To je pravda, zpočátku. Jasně. Přesunem se na festival Meziploty, protože už se nám to blíží ke konci. Já jsem se chtěl zeptat ještě, co by mě jako návštěvníka, ale možná jsem se už na to ptal, zajímalo, jak je to, možná, že je to přízemní otázka, jo? Jak je to s občerstvením na tom festiáku? Já jsem slyšel, mě jenom oba usmíváte, že je to nealkoholový festiák.
3: Jo, ale to pivo tam je.
1: Pivo tam je, ale jo. Nealkoholický.
3: To je dobrý jako si ochutnat, protože já jsem tam před asi 6 lety viděl kluky na trávě s těma půl litrama toho piva a tvrdili, jak jsou strašně, ale strašně opilí. Jo. A tak jsem se jako tak trochu smál a došlo mi, že vlastně placebo efekt je fakt, jako když jsme u toho, u té duše, jako jo. Jako fakt silná věc, protože jim vůbec nedošlo, že celý ten den tam do sebe tlačí nealkoholický pivo. Ale za to se tam povalovali, že jsou teda totálně zlitý, protože už jich každý dal asi 11, jo. Tak to jako, a fakt si to mysleli, jo.
1: No tak já kdybych dal takže třeba 11 půl litru Liberty, tak bych byl možná taky zvolený.
2: No ještě problém je, že by se tam pronesli láhe vodky a zazdívali to do toho vodle.
1: No to je taky pravda.
2: To by nešlo.
3: To, kdysi se to i stávalo, ale teď už bohužel, teda i bohu dík, se to neděje. Ale hele, takhle to není... Pojďme si to říct na rovinu, jo. Všichni máme kamarádi, kteří na ten alkohol umřeli. A já jich mám poměrně dost. Takže já bych jako říkal, jak je to bezvadný, že je festival, kde se můžu ožrat a pak tam někde jako cvičit, někde jako prostě v nějakém křoví se sebou, abych vůbec dokázal dolíst domů. Mně to přijde i neúcta k těm umělcům.
1: Až takhle?
3: Já myslím, že mnohdy jo. A další věc, taky je potřeba říct, že mezi ploty jsou akcí hodně, kterou navštěvují mladé rodiny s malejma dětma. Chtějí si tam odpočinout, nechtějí mít o ty svý děti strach a chtějí si to fakt užít a prožít. Jo. A je obrovský rozdíl, když budeš na mezi ploty, tak nechci si tady jako teda něco vykládat, ale to mi vykládají ty návštěvníci, že jdou jako naplněný něčím, jo? Že prostě to, co my tam jako dostáváme do toho obsahu, že je fakt ovlivní natolik, že pak jdou domů a jsou tak trochu jako, jak říká Tomáš, s tím buildingem prostě proměněný. No to jako asi s tím i trochu souvisí, protože vem si, že budeš sedět v kině, budeš se koukat na film a u toho budeš mít v sobě 10-12, jo? No tak já nevím, si ten film zrovna budu vidět, jo. Ale fakt je, dostanu se na to a je to prostě festák, který probíhá v nemocnici v Bohnicích. Hraje tam 100 kapel s divadlama na 10 scénách, všichni si užijou spoustu zábavy. Už jsme je tady jmenovali Lucie, Divoký byl, 100 zvířat, Kašpárek v rohlíku, Berenika Kohoutová, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá, Marpo, prostě to je dobrý si kliknout na web meziploty.cz a ty lidi prostě tam fakt jako si to díky i tomuhle víc užijou, jo. A dokonce i mý kámoši, některý teda jako dost silně pící, jako odtamtud odcházeli jako a vraceli se další rok znova, že si to fakt užili, jo. Takže prostě ten festival je takhle specifický, jinak toho jídla a pití tam samozřejmě jako nespočet, jo, takže nemusí mít někdo starost, že by se jako tam někde
1: umřel ploužel umřel hladem, že?
3: A neměl co vypít a z čeho se najíst, no. A to pivo tam teda máme taky, ale je fakt, jak říká Tomáš, nebo já, nebo kdokoliv, je nealkoholický. A je to i z toho důvodu, že taky nemůžeš, prostě jsi v nemocnici, jo.
1: Jo.
3: Tak jako není úplně dobrý, když se tam lidi léčí z alkoholismu. Jen tam vůbec cokoliv, mít taky jako respekt k těm pacientům, jo. To tak trochu apeluju na ty, kteří se rozhodnou na festák jít, aby jako prostě si nemysleli, jaký jsou bezva frajeři, když tam přitáhnu jako kilo trávy a začnu ho tam rozdávat jako těm klientům, jo. Není to dobrý, jo. A hlavně to může poničit i ten festival samotný, že by nám taky mohlo se jako říct, ale hoši, už to tady nikdy nedělejte.
1: Že by vám ředitel utnul těpec, takzvaně.
3: Děláme to pro nějakou věc a těch myšlenek v tom projektu je poměrně dost, ale důležitý je, jestli jsou tam jako vůbec nějak ukotvený, než jako bych tady vyprávil nějaký řeči o toleranci a hodných lidech, tak spíš se snažíme tu dramaturgii mít tak uchopenou, že to tam z toho vlastně tak nějak plyně vypadává samo.
1: Jasně.
2: A hlavně, jako já jsem zažil těch festivalů hodně a na každém se můžeš jako zmastit a potkáváš tam ty lidi vykropený a vlastně osvěžující, když na nějakým to takhle není. Já to vidím vlastně rád. Jo. A zvlášť, kdybych si tam vzal děti svoje, tak bych nechtěl, aby mě tam prostě se potáceli nějaký vykropenci.
1: Jo. Já to chápu, tohleto. Zažil jsem i za bolševika spoustu festiáků, takový ty folkový kolotoče, že jo, to byl legendární festiák, kde jsem i hrál, že jo, tam jsme hráli ty my folkaři, že jo, písničkáři, tak tam jsme se sice vykropili, jako, ale až po koncertě a někde v soukromí s Ivanem, že jo, a tady s tou partou. Ale to byly festivaly, kde vykropených jako nebylo v tom moc, nebo žádní v podstatě, ačkoliv pak se to přesídlilo to do Břeclavy, mám takový dojem, když to zakázal bolševik v Ostravě, nebo kde to je, no. A Břeclav, že jo, vinej kraj, tak ty festivaly měly zase o to, já tu vaš, nebo tu tvoji filozofii naprosto chápu a souhlasím s ní, jo, bezesporu. Ale tady ty festivaly tehda byly samozřejmě s vínem, a o to to mělo lepší atmosféru, nebo nechci říkat lepší, dobře řeknu, jinou atmosféru, ale naopak to ty posluchače, ale i ty muzikanty, jakoby, jak to říct, podpořilo inspirovalo, takže jako předváděli lepší výkony. Teď je otázka, jestli si to mysleli, že jsou lepší, a jestli to ve skutečnosti tak bylo. Jo? Ale jenom proto se na to ptám, protože si to, asi jsem na takový alkoholik, že si to nedokážu představit.
3: Že bys to jako
1: ten festival,
3: přežil,
1: že bych to přežil. Jo?
3: A ty tady ale... piješ celou dobu nějaký kafe. Jako,
1: tak... No kafe jo, ale tady střik piju.
3: Jo,
1: taky,
3: takhle že, střik, takže jsi
1: no.
3: alkoholik.
1: No já jako. Jsem normální alkoholik.
3: No tak to je jako dobrý, protože my tam budeme mít i řadu diskuzí. A jedna z nich je o závislostech.
1: Jo.
3: A co mě jako chlapík, který se jmenuje Martin Tittmann, toho si fakt vážím, jako je to vynikající terapeut, říkal, hele, to je jako pěkný, ale faktem je, že alkohol jo, dominuje u střední a starší generace. To je zajímavý. Ale teď u té mladší, tak to jsou kratom, říkám, nebo kraton, kratom.
1: Já vím, já jsem o tom jo. slyšel, no.
3: A takovýhle srandičky, který vlastně oni vůbec nejsou jako definovaný jako drogy.
1: Ale jsou to drogy.
3: Ale jsou to drogy. A když pro tom jako chodějí, takhle ty lidi, celá rodinka třeba přijde, jo, to mi zase říkal kamarád, který je peer konzultant z Bohnic a řídí tam celý tyhle ty diskuzní panely se s různej řadou psychologů, psychiatrů a podobně. Že lidi v téhle době fakt neví, kudy kam, jo. Jako bojí se někam jako vůbec volat, i když tahle oblast je hodně odtabuizovaná. A my jim tam nabízíme vlastně takové jako vhodnou příležitost nenásilně, když tam poslouchám ty kapely, tak se můžu jít ještě někam poradit, jo, mimo jiné, to jsme o tomhle tématu ani nemluvili.
1: No to jsi měl ale, říct, ale
3: no. Tak to teď říkám. No. A problém těch jako nových látek je v tom, že to vlastně není definovaný jako drogy, jo. Ale říkal mi právě ten kamarád z Bohnic, že tam jako byla skoro celá rodinka klepající se, jo. A nevěděli vůbec, čeho je ten problém. Mysleli si, že to je nějaká rodinná neuróza nebo co. A pak z nich vypadlo tohleto kratomové šílenství. A my prostě na tom takhle všichni ulítli. Jo. Takže jako trošku se bojím, že naše děti, nebo ty budeš mít už vnoučata, že jak jsem pochopil.
1: Už mám, čtyři.
3: Už máš. No. Tak tady toho bych jim nějak začal hodně vysvětlovat. Jo. Protože je to taková jako prostě chaos. Jo. My jsme měli alkohol, a možná někdo jako hodně divnej měl toulen k tomu, jo. Ale jako bylo to takový definovatelný, když to teď je to jako nebe, jako oblast naprosto chaotická.
2: Ale v devadesátkách nebyl jenom alkohol, jako to bylo všechno, že jo. A taky nikdo přesně nevěděl. Tak chtěl bych, aby jsme zase působili jako takový klub dětků, co jenom říkají, že ta dnešní doba je strašlivá. Já myslím, že
1: každá doba měla
2: skutečně svý, každá měla svý škarohlídy, jo, a v jistým chvíli se na to, ono se s nás dívá jako na svět, když je 20, no, to je prostě snažší. Po těch všech zkušenostech, co máme, tak samozřejmě se děsíme, ale já si myslím, že to naše děsení je takový trochu stařecký děsení, jo, že přesně to, co jsem já slýchal, když mě bylo málo, tak
3: jo,
2: od těch, tak trochu bych zachoval klid a trochu cynismu neuškodí.
1: Já bych to ukončil, přátelé. Tady
3: ale ten... já bych to taky ukončil teda za sebe, jestli můžu.
1: No, ukonči.
3: Já vlastně si myslím, že je dobrý si uvědomit, že ten svět vždycky byl trochu podivná věc. Jo. Jo, to je prostě jasný a od jak živá. A lepší to asi nebude, to je druhá věc. A proto doražte na Meziploty se zrelaxovat, odpočinout si a užít si to.
2: A dan léčit.
1: Ano. A já bych to dokončil tím, přijďte na Meziploty a očistěte svoji duši, ale jak jsme se dozvěděli vlastně, i svoje tělo. A budete se cítit skvěle na každý rok, než bude další ročník festivalu Meziploty. Takže přátelé, Robert Kozler a Tomáš Belko, to byli moji hosté, teď to zopakuju, přátelé, kamarádi, vzácní hosté v dnešní rokový zpovědnici. Hele, kluci, jsem strašně šťastný, že jste dorazili a příští rok třeba zase budeme mít další nějaký téma, ne, před festiákem, když přijdete.
2: Budeme hudrát, pojďte hudrát.
1: Jasně, mějte se, díky. Ahoj, čau.
3: Dobrou noc.

Nemáte na angličtinu čas? Radši byste si vzali kouzelnou pilulku, která vás rozmluví anglicky? Co bych vám řekl, že se můžete naučit jako rodilej mluvčí během 5 hodin? Šli byste do toho? No jasně, že ano. Ten problém totiž není čas, ale už jsme do angličtiny investovali spoustu a nic moc se nám to nedalo zpět. Je osobně nejvíc zafungovalo se soustředit na klíčových 300 slov a 3 časy, díky kterým jsem byl schopen komunikovat téměř v každé situaci v životě. A tady jak to funguje. V tomhle videu ukážu novou cestu, kterou se bude výuka angličtiny ubírat v následujících měsících a letech. Aktuálně má člověk dvě možnosti, jak se naučit anglicky. První je taková ta stará, běžná, já ji někdy říkám školní cesta. Ta byla populární, když já jsem vyrůstal a je v hojné míře populární ještě teď. A nebo můžete použít novou cestu, to je to, co vám ukážu v tomhletom videu. A důvod, proč něco nového vzniká, je, že lidé už nemají tolik času se angličtinu učit, už nemají hodiny denně, aby si zažili tenhle ten jazyk, potřebují výsledky mnohem rychleji a hlavně potřebují to používat v praxi. Angličtina je totiž pouze prostředek k tomu, aby jsme měli svobodnější život.

No tady den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Beat. We certainly an unspoken understanding.

0: Půlnoční alčí.
1: Na rádiu Bí.

the communication of ideas, enabling human beings.

0: Jasné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raditních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia bídu vám přeje Jaroslav Císař. Dnešní pořad jsem věnoval připomenutí 55. výročí založení jedné z nejpopulárnějších kapel amerického rockového mainstreamu, a to souboru Eagles a solových nahrávek jeho členů. Skupina získala všechna možná ocenění, které lze v oblasti rockové hudby dosáhnout, včetně 6 cen Grammy nebo 5 amerických hudebních cen. V roce 1998 byla uvedena do síně slávy rock'n'rollu. Za svoji kariéru prodala 200 milionů desek. Eagles se rozpadli v roce 1980. Po 14 letech se vrátili na scénu. V listopadu 1994 se připomněli svou novou velkou deskou Hell Freezes Over, která obsahuje 4 nové studiové nahrávky a 11 koncertních snímků. Zpěvák a kytarista Glenn Frey komentoval jejich přestávku v činnosti následovně. Nikdy jsme se nerozpadli, jen jsme si dopřáli 14-letou dovolenou. Z tohoto jejich počinu, který se opět dočkal famózního úspěchu, první místo v americkém žebříčku a prodej 6 milionů kusů, na úvod zazněla jedna z těch 4 nových skladeb Get Over It. Ve Spojených státech vyšla i na singlu a umístila se jako 31. V Kanadě jí patřilo 4. místo. Donald William Felder, solový kytarista a zpěvák Eagles, se stal členem skupiny v roce 1974. Přisuzuje se mu velká zásluha na tom, že jeho angažováním se začal zvuk souboru odpoutávat od country rocku stále více k čistému rocku. V době jeho neexistence se nejprve koncentroval na filmovou hudbu. Na solové dráze své nové nahrávky rozhodně nijak nechrlil. Vydal celkem 3 alba a v loňském roce rovněž kompilaci z nevydaných nahrávek z archivu. Eagles se opět připojil v roce 1994. Tentokrát zde otec 4 dětí vydržel až do roku 2001, kdy po soudním sporu se svými kolegy skupinu opustil. Své působení v kapele popsal v autobiografii z roku 2008 Heaven and Hell, My Life in Eagles 1974 až 2001. Dona Feldra, mimo jiné spoluautora slavné skladby Hotel California, si teď poslechněte z vysílání rádia být nahrávce The Way Things Have to Be. Pochází z jeho 3. sólového alba American Rock'n'Roll z roku 2019, které v americkém žebříčku dosedlo na 18. místo. Jeho nahrávání se zúčastnila celá plejáda rockových hvězd. Na nahrávce i zazní za moment se podílí mimo jiné bubeník Jim Keltner, pianista David Page a jako vokalista Peter Frampton.

0: na Rádiu Beat.
1: Bernard Matthew Ledan, zpěvák a multiinstrumentalista, hrál před Eagles v několika country kapelách. Do zvuku Eagles přenesl hlavně prvky bluegrassu. Považuje se za posledního člena původní sestavy této kapely. V Eagles působil v letech 1971 až 75 a posléze v letech 2013 až 2016. Poprvé je opustil těsně předtím, než dosáhla nevídaných mega úspěchů s albem Hotel California. Zlanařil také Dona Feldra, aby se ke skupině přidal. Ledan byl hlavně studiovým a doprovodným muzikantem a tak po odchodu ze skupiny, kde ho nahradil Joe Walsh, nebyl tak výrazně vidět. Bernieho si teď prostřednictvím rádia Beat poslechněte nahrávce Hollywood Walls. Objevila se v roce 1975 na čtvrtém albu Eagles One of These Nights, tedy bezprostředně před vydáním ikonické velké desky Hotel California. Spoluautorem téhle skladby je právě Ledan.

0: nálezy na Rádiu Beat.
1: Základem skupiny Eagles byla sestava doprovodného souboru zpěvačky Lindy Ronstadt. Jeho členem byl i zpěvák, kytarista, hráč na klávesové nástroje a skladatel Glenn Luce Fry. Na konci 60. let Fry krátce působil také u Heavy Metal Kids. V přestávce v činnosti Eagles v letech 1980 až 1994 zažíval právě Fry svou úspěšnou solo kariéru, a to nejen v oblasti muziky. Nejenže skládal hudbu pro film, ale působil i jako herec. V americkém hudebním žebříčku se tehdy umístil celkem 12krát, z toho 2krát zabodoval těsně pod vrcholem na 2. místě. Glenn Fry stačil připravit rovněž 5 svých velkých solových desek. Z té celkově 2. The All Nighter z června 1984, která se prosadila v žebřících po obou stranách Atlantiku, ve Spojených státech na 22. místě a v Británii na 31. za okamžik zazní skladba Smuggler's Blues. Vyšla také na singlu. Zámoří patřila 12. příčka, na britských ostrovech byla 22. Glenn Fry má také v rámci Eagles jeden smutný primát. V lednu 2016 zemřel ve věku 67 let na problémy se zánětem plic jako první z muzikantů kapely. Syn Deacon z 2. Glennova manželství s tanečnicí a choreografkou Cindy Millikenovou pak pokračoval na turné s kapelou svého otce.

0: krásne nálezy. Na Rádiu Beat.
1: Když v roce 1975 opustil skupinu Eagles její zakladatel, kytarista Bernie Ledden, dostal na návrh producenta Billa Šimčika lano kytarista, zpěvák a skladatel Joseph Fiddle Walsh, aby ho nahradil. Ani jedna ze stran nešla do neznáma. Joe Walsh již předtím se členy kapely spolupracoval a také on měl již na hudební scéně něco za sebou. Hned první album, které s nimi nahrával, byla v diskografii Eagles celkově 5. řadová studiová deska Hotel California. Vyšla v roce 1976 a dnes se řadí mezi stěžejní desky rockové historie. Kapele přinesla status jednoho z nejvlivnějších souborů 70. let. Kytarová soula v dnes již kultovní titulní skladbě Hotel California v podání Dona Feldra a Joe Walshe se považují za jedna z vůbec nejlepších sol na tento nástroj všech dob. Pro úplnost ještě dodejme, že se naopak jedná o poslední album natáčené za účasti basisty Randyho Bicenera. Před svým příchodem k Eagles měl Joe na svém kontě již dvě solová alba. V době přestávky v jejich činnosti natočil další. Dnes se jejich počet ustálil na 11. Zazní ukázka z toho celkově 7. z května 1985 do Confessor. Při jeho přípravě se sešla plejáda špičkových osobností rockové muziky, včetně Joeova kolegy z The Eagles, Timothy B. Schmidta. Deska, která se umístila v americkém žebříčku jako 65. a na Novém Zélandu byla 32., se vyznačuje stylovou různorodostí, od blues až po hudbu Karibiku. Produkoval ji zvukový inženýr Keith Olsen, mimo jiné držitel ceny Grammy. Mimochodem, dohodila mu ho tehdejší Walshova přítelkyně Stevie Nicksová z Fleetwood Mac. Z tohoto alba jsem pro vás do dnešního vysílání Rádia Beat vybral skladbu Good Man Down.

0: nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Randall Herman Meissner byl jedním ze zakladatelů Eagles. Obsluhoval zde basovou kytaru, zpíval a skládal. Byl potomkem povolžských Němců, kteří se usadili v Americe. Než došlo na Eagles, hrál v několika souborech jako Dynamics, The Poor, Stone Canyon Band, v doprovodném kapele Rickyho Nelsona nebo Poukou. V doprovodné skupině zpěvačky Lindy Ronstadt se potkal se svými budoucími spoluhráči Fryem, Henleym a Ledanem. Meissner Eagles opustil zdánlivě překvapivě na konci roku 1976 po vydání jejího nejslavnějšího alba Hotel California. Hlavním důvodem však byly jeho narůstající zdravotní problémy, protože na vydání desky bylo navázáno náročné 11-měsíční propagační turné. Randy se však na solové dráze činil. Připsal si na své konto 5 sólových velkých desek, včetně jedné koncertní. Jedno album také připravil v triu s Billy Swanem a Alanem Richem. V roce 2005 také vyšla pod názvem Love Me or Leave Me Alone kolekce raditních nevydaných snímků z Meissnerovy tvorby z období od 70. let až do počátku 90. let. Do ní jsem také sáhl po skladbě My How Things Have Changed, která zazní na frekvenci rádia Beat. V definitivní podobě vyšla na albu trojice Meissner, Swan and Rich. Randy Meissner zemřel uprostřed léta 2023 ve věku 77 let jako druhý ze zakládajících členů Eagles.

0: krásné nálezy.
1: Na rádiu Beat.
2: Z plejády muzikantů, kteří se podíleli na tvorbě Eagles, ať i studiové nebo koncertní, i když se jejich stálými členy nestali, připomenu alespoň jediného, a to bubeníka a multiinstrumentalista Josepha Anthony Whittela. Má za sebou spolupráci s řadou rockových hvězd, jako například s Outlaws, Triem Crozy, Stills and Nash a jeho jednotlivými členy, Peterem Framptonem, Rickem Derringerem a dalšími. K Eagles se dostal prostřednictvím Joe Walshe. Jedna z jejich společných skladeb zazněla na albu Hotel California. Podílel se i na tom následujícím The Long Run, ale rovněž na jejich koncertních vystoupeních. Joe se v roce 2017 po své 55-leté hudební kariéře odebral do důchodu. Dnes vám Joea Whittela připomenu na rozhlasových vlnách rádia Beat v nahrávce Haywire. Pochází z debutového solového alba Dona Feldera Airborne z roku 1983.

0: Jasné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Poté, co Randy Meisner musel kvůli svým zdravotním problémům opustit skupinu Eagles během jejich koncertního turné k albu Hotel California, za něj doslova do jedoucího vlaku naskočil Timothy Schmidt a turné dokončil. V té době však byl ještě členem Poukou. Timothy Bruce Schmidt, hráč na klávesovou kytaru a harmoniku, zpěvák a skladatel, pak ve skupině působil až do přestávky v její činnosti v roce 1980 a naprosto přirozeně v tom pokračoval i po roce 1994 a podílí se na jejich aktivitách až do současnosti. Timothy začínal s folkem již ve svých 15 letech. V roce 1969 nahradil Meissnera stejně jako později u Eagles také u Poukou. Prostor k solové dráze, který se mu otevřel po roce 1980, pak vyplnil jako žádaný studiový muzikant a spoluprací na projektech Boba Seegera, Tria Crosby, Still and Nash nebo Dona Henleyho. Dále se zapojil do spolupráce s touto a All-Star bandem Ringa Stara. V roce 2012 získal čestný doktorát z hudby na Berklee College. Své první solové album vydal Timothy v roce 1984. Dnes už jich má na svém kontě celkem 7. Z toho v pořadí 5. z října 2009, nazvaného Expando, za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu White Boy from Sacramento.

0: Nálezy na Radio Beat.
1: Dnešní přehlídku muzikantů spojených se souborem Eagles zakončí Donald Hugh Henley, bubeník, zpěvák, hráč na kytaru a také skladatel. Patří k jeho zakladatelům, který i přes občasné odskoky celou svou hudební kariéru spojil právě s touto kapelou. Po úmrtí Glenna Fraye zůstal v její sestavě posledním zakládajícím členem. S muzikou začal již na střední škole, a to s Dixielandem, kde hrál nejdříve na trombón. Je dalším z muzikantů, kteří působili v doprovodné kapele zpěvačky Ronstadtové. Po přestávce v činnosti Eagles v roce 1980 se s velkým úspěchem věnoval své sólové kariéře. Dokládají to nejen dvě získané ceny Grammy, ale i 10 milionů prodaných desek a 8 singlů v americké Top 40. Časopis Music Radar ho vedle Ringa Stára, Phila Collinse a Davea Grohla z Foo Fighters zařadil mezi největší zpívající bubeníky. Don Henley již připravil 5 svých sólových alb, z toho 4. v pořadí Inside Job z roku 2000, které se v USA dostalo do top 10 a vzniklo po 11-leté přestávce v Henleyho nahrávací aktivitě. Na závěr dnešního pořadu zazní skladba My Thanksgiving. Příště vás pozvu na první část přehlídky hudebních dvojic, které vznikly na různém základě, a to rodinných a partnerských vazeb, pokračování v činnosti původních kapel nebo prostým genderovým spojením mužských a ženských tvůrčích sil v rockové muzice. Zazní Jeff Beck a Johnny Depp, Robert Plant se Suzy Diane, Thomas a Richard Frostovi, King Earl Boogie Band a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi o poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Don Henley zakončí dnešní sondu do tvůrčích solových aktivit jednotlivých členů skupiny Eagles svou skladbou My Thanksgiving z roku 2000.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí beatáci, vám přeje od mikrofonu ze studia rádia Beat Martin Vysušil. Startuje 998. 11 v 11, no a poté kocovině z čarodějnic a svátku práce tu je konečně lásky čas. Tak, jak o tom psal Karel Hynek Mácha, byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj, byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Ten borový háj vám slíbit nemohu, ale lásky čas celý večer dnes na beatu určitě ano, protože tahle jedenáctka bude celá o lásce na všechny možné způsoby. Tak, jak je zvykem již od těch časů Karla Hynka Máchy. Pojďme začít. Já myslím, že když vletíme do 70. minulého století, neuděláme špatně a začneme pěkně doma. Album Kuře v hodinkách obsahuje i skladbu, kterou napsali společně Pavel Forst, Vláďa Mišík, Honza Kubík, Ivan Kunt a Vláďa Kulhánek. Jenom láska ví kam. Dobrý večer.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Psal se rok 1972, kdy vyšlo tohleto slavné album Kuře v hodinkách. Nevím, jestli jste si všimli, že v tom songu Jenom láskavý kam, který jsme si hráli, byl velmi zvláštní zvuk mikrofonu Vládi Mišíka. To proto, že zpíval do kbelíku a ten zvláštní malý prostor udělal tenhle ten úžasný efekt. Ale pojďme dál. Making Love. Budeme dělat lásku společně s kluky, kteří si říkali dlouhá léta Kiss. Už to údajně zabalili definitivně, ale znáte to, nikdy neříkejte nikdy. Podíváme se na jejich album z roku 1976, které nahráli pod názvem Rock and Roll Over.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: 998. vydání po 6. o lásce nám po Flamengu a Polibku, tedy kapele Kiss, protože Polibek k lásce rozhodně patří, nabídne Sammyho Hagar. Jeho eponymní album z roku 1977, které se nazývá mezi sběrateli Red Album, tedy červené album, které nám pro ty další minuty nabídne song s názvem Love Has Found Me, tedy Láska si mě našla.

0: 11.
1: V 11.
0: Na rádiu Beat.
2: No, v počátku té básně Máj pan Mácha dostal své pověsti romantika, ale později už se to začíná malinko halit, kalit a zvrhávat, jak už začne čas k popravě, tak už to přeci jenom taková selanka není. Ale my ještě zůstaneme u toho tématu lásky minimálně celý tento večer. I Want to Know What Love Is. To jsou Foreigner z roku 1984. Ukázka z alba Agent Provocateur. Písnička, kterou má na svědomí Mick Jones.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Všechny dnešní songy mají v titulu nebo v textu lásku, protože máme máj, máme lásky čas. Toho Karla Hynka Máchu jsem si zvolil jenom jako takovou berličku, ještě se k němu dostaneme. A po Flamingo Kiss, Sammy Hagarovi a Foreigner, teď přichází David Coverdale's Whitesnake a ukázkou z alba Good to be Bad. To vyšlo v roce 2008, to už jsme v novém tisíciletí, v novém století. A Lay Down Your Love je dalším songem dnešního večera. Lay.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: No a po Daveu Coverdaleovi, který zahajoval song slovy Lay Down Your Love, Lay Down On Me, tu máme první interpretku dnešního večera. Zpěvačka, kytaristka, skladatelka Lita Ford. Album Wicked Wonderland, vročené 2009,

obsahuje i písničku, která má jednoduchý název, a to sice Love. Láska jako téma celého dnešního 998. večera s jedenáctkou.

0: měl.
1: 11.
2: 11.
1: Na Rádiu Beat.
3: 11 písní o lásce v rámci v pořadí už 6. 11 na toto téma nám teď nabídne duet. Duet, který spolu naspívali na desce Axla Rudyho Peela. Bonnie Tyler a Johnny Joely. Tahle ta věc je zvláštní tím, že vlastně ortodoxní rockeři si vybrali spolupráci.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: Love Holding On, to byl takový příjemný duet z páté desky balad Axla Rudyho Pila. Bonnie Tyler jako host a my se teď podíváme na Chrise Cornella a Soundgarden. To je o rok novější deska a na ní je láska taková, že hlasitá, protože láska může být tichá jako myška a může při ní být i někdy kravál. A to je právě tenhle ten případ.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: 998. 11. po 6. věnována lásce jako hlavnímu tématu. Opět jsme sáhli do Hinkova máje a já jenom připomenu, že ten konec už není až tak úplně romantický, protože je po popravě, po oudu lámán oud, až celé vězně tělo, úkolo vpleteno nad kůlem v kole pnělo, i hlava nad kolem svůj obdržela stán. To už je docela heavy metal. Půjdeme na další interpretku dnešního večera. Holek tu máme dnes docela dost. Teď to bude cover, protože Beth Hart v roce 2022 vydala tribute kapele Led Zeppelin a pochopitelně nemůže chybět to extra číslo Whole Lotta Love, tedy spousta lásky pro dnešní večer.

0: 11 v 11 na rádiu Beat.
1: Blues nikdy nelže. To je nejenom pravda, ale i titul alba, které vyšlo v roce 2022 pod tímto názvem, tedy The Blues Don't Lie, a na svědomí ho má Buddy Guy, jeden z těch nejstarších žijících kytaristů a zpěváků tohoto žánru. A my si pro dnešní večer z jeho repertoáru, z této desky, vypůjčíme song The World Needs Love.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Jako 10. pro dnešní večer Buddy Guy a The World Needs Love. 11. bude další zástupkyně něžného pohlaví Doro Pesh. Album z roku 2023, Conquerors Forever Strong and Proud, je tu s písní Love Breaks Chains. To je 11. pro ten dnešní 998. večer. Já jenom připomenu, že tu s námi o lásce zpívali Flamengo, Kiss, Sammy Hagar, Foreigner, Whitesnake, Lita Ford, Bonnie Tyler, Soundgarden, Bad Heart, Buddy Guy a teď je tady ta poslední. Jako vždycky, za chvíli začne repríza Heart and Heavy a po ní už nastane ten běžný další program Rádia Beat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jen a jen pro vás. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.